0: Vítá Honza Homolka. Česká veřejnost se k tradičnímu pojetí manželství jako nezbytné podmínky partnerského soužití či rodičovství staví spíše rezervovaně. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění. Většina Čechů míní, že pokud rodina nefunguje, rozvod je přijatelným řešením. S tímto výrokem souhlasili 4/5 lidí. Pro více než 2/3 je v pořádku, když spolu lidé žijí, aniž by plánovali sňatek. Ministryně Zuzana Mrázová funkci k dispozici nenabídla. V presklubu vysvětlila původ peněz, které nepřiznala, i to, jakým způsobem financovala dovolené, na které podle původních slov nikdy našetřit nemohla.
1: Já jsem řekla na tiskové konferenci, že jsme nikdy nejezdili na drahé dovolené. Je to pravda, ale musím také přiznat, že jsem byla například v Japonsku nebo ve Spojených státech, kde žije moje sestra se svojí rodinou, a vlastně tyto dovolené, když tomu říká dovolené, pro mě to bylo setkání s rodinou, mi hradila moje sestra. Já bych nikdy bohužel neušetřila na to, abych mohla jet například do Japonska. Ta moje sestra tím, že se mnou chtěla trávit čas a celý život se vlastně těšila na to, až budeme moct spolu cestovat, tak uznávám to, že tyto dovolené mi hradila moje sestra.
0: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Úsek dálnice D7, který bude tvořit obchvat Lotouše na Kladensku, chce ředitelství silnic a dálnic zprovoznit letos v říjnu. Dva další úseky D7 začnou řidičům sloužit příští rok, pokračuje ředitel Radek Mátl.
2: Tomu se kuslaní Kutovice skutečně tu dopravu, tu tranzitní dopravu dostaneme s obce Lotouš už na obchvat. To znamená, bude to něco, co ty řidiče pocítí, že nebudou jezdit skrz Lotouš, ale skutečně v tom říjnu letošního roku by teoreticky už měli právě jezdit po tom samotném obchvatu. A tím de facto odstraníme poslední průtah na silnici 007, který mezi Prahou a Chomutovem je.
0: UEFA zpřísnila trest pro Petra Vlachovského. Ten byl odsouzen za tajné natáčení fotbalistek Slovácka ve sprchách a šatnách a z 5letého zákazu trénování na doživotní a rozšířila ho na všechny evropské soutěže. Dynamo České Budějovice podle médií v prvním kole řízení nedostalo licenci nezbytnou pro to, aby mohlo i v příští sezóně hrát druhou ligu. Fotbalová asociace ani klub to nicméně zatím nepotvrdili. Dynamo řeší problémy se stadionem, aktuálně mu od města běží výpovědní lhůta ze smlouvy na užívání Střeleckého ostrova.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: Ve středu čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně zataženo, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.
3: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz
1: a už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co...
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Tomáš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Institut apeluje na sklidnění Rajchla, vystrčil se zúčastní pochodu smíření a majitel Slávie se zastává Tvrdíka. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Česká pobočka Mezinárodního tiskového institutu apeluje na předsedu sněmovny a SPD Okamuru, aby vyzval Jindřicha Rajchla k omluvě za útoky na novináře. V otevřeném dopisu také Okamuru žádá, aby Rajchl od svých útoků ustoupil. Jejich intenzita a forma podle institutu daleko přesahují běžnou míru vzájemné kritiky mezi politiky a novináři. Předseda Senátu Miloš Vystrčil se zúčastní sobotního pochodu smíření při festivalu Meeting Brno. Jehož součástí bude i sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Chce tak podpořit nejen činnost organizátorů festivalu, nad nímž stejně jako prezident Pavel převzal záštitu, ale také kroky vedoucí ke smíření a k dialogu v duchu česko-německé deklarace.
2: Ten můj důvod, proč jsem zúčastním toho pochodu smíření, je právě v tom, abych dal jasně najevo, alespoň symbolicky, že ty křivdy, které se staly, jsou sice neodpustitelné, jsou strašlivé, ale zároveň žijeme v jedné Evropě, žijeme v době, kdy je důležité, aby země, jako je Německo, Česko a další země spolupracovaly a aby hledali cesty k sobě a nikoli v cesty od sebe.
1: Sudetoněmecký sjezd se uskuteční od 22. května v Brně, poprvé v Česku. Ministryně Zuzana Mrázová funkci k dispozici nenabídla. V presklubu vysvětlila také původ peněz, které nepřiznala, i to, jakým způsobem financovala dovolené, na které podle původních slov nikdy našetřit nemohla.
3: Ano, zapomněla jsem a zanedbala jsem v roce 2024 nebo v majetkovém přiznání za rok 2024 uvést půjčku v rodině. Jednalo se o 250 tisíc, které mi půjčil tatínek, které už jsem mu dnes samozřejmě splatila a zapomněla jsem toto uvést v majetkovém přiznání. Pokud toto dostanu od správního úřadu, pokutu samozřejmě ji zaplatím, protože vnímám, že to je mé pochybení a já se za to moc omlouvám.
1: Celý presklub najdete na našem webu frekvence1.cz. Armáda tajně vycvičila asi 200 ruských vojáků pro používání čínské vojenské techniky. Někteří z nich se po ukončení tréninku koncem loňského roku vrátili na bojiště na Ukrajině. Majitel fotbalové Slávie Pavel Tykač se zastal šéfa klubu Jaroslava Tvrdíka. Za absurdní označil debaty o jeho možném odvolání po nedohraném derby.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být také zataženo, nejvyšší denní teploty mezi 18 až 23 stupni. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Češi neberou manželství jako nutnost, Mrázová vysvětluje finance a UEFA zpřísnila trest pro trenéra. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Česká veřejnost se k tradičnímu pojetí manželství jako nezbytné podmínky partnerského soužití či rodičovství staví spíše rezervovaně. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění. Většina Čechů míní, že pokud rodina nefunguje, rozvod je přijatelným řešením. S tímto výrokem souhlasili 4/5 lidí. Pro více než 2/3 je v pořádku, když spolu lidé žijí, aniž by plánovali sňatek. Ministryně Zuzana Mrázová funkci k dispozici nenabídla. V presklubu vysvětlila původ peněz, které nepřiznala, i to, jakým způsobem financovala dovolené, na které podle původních slov nikdy našetřit nemohla.
2: Já jsem řekla na tiskové konferenci, že jsme nikdy nejezdili na drahé dovolené. Je to pravda, ale musím také přiznat, že jsem byla například v Japonsku nebo ve Spojených státech, kde žije moje sestra se svojí rodinou, a vlastně tyto dovolené, když tomu říká dovolené, pro mě to bylo setkání s rodinou, mi hradila moje sestra. Já bych nikdy bohužel neušetřila na to, abych mohla jet například do Japonska. Ta moje sestra tím, že se mnou chtěla trávit čas a celý život se vlastně těšila na to, až budeme moct spolu cestovat, tak uznávám to, že tyto dovolené mi hradila moje sestra.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Úsek dálnice D7, který bude tvořit obchvat Lotouše na Kladensku, chce ředitelství silnic a dálnic zprovoznit letos v říjnu. Dva další úseky D7 začnou řidičům sloužit příští rok, pokračuje ředitel Radek Mátl.
3: Tomu se kuslání Kutovice skutečně tu dopravu, tu tranzitní dopravu dostaneme z obce Lotouš už na obchvat. To znamená, bude to něco, co ty řidiči pocítí, že nebudou jezdit skrz Lotouš, ale skutečně v tom říjnu letošního roku by teoreticky už měli právě jezdit po tom samotném obchvatu. A tím de facto odstraníme poslední průtah na silnici 007, který mezi Prahou a Chomutovem je.
1: UEFA zpřísnila trest pro Petra Vlachovského. Ten byl odsouzen za tajné natáčení fotbalistek Slovácka ve sprchách a šatnách. Z 5letého zákazu trénování na doživotní a rozšířila ho na všechny evropské soutěže. Dynamo České Budějovice podle médií v prvním kole řízení nedostalo licenci nezbytnou proto, aby mohlo i v příští sezóně hrát druhou ligu. Fotbalová asociace ani klub to nicméně zatím nepotvrdili. Dynamo řeší problémy se stadionem. Aktuálně mu od města běží výpovědní lhůta ze smlouvy na užívání Střeleckého ostrova.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu čekáme oblačno až polojasno. V Čechách může být přechodně zataženo. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.
0: Frekvence 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Institut apeluje na sklidnění Rajchla, vystrčil se zúčastní pochodu smíření a majitel Slávie se zastává Tvrdíka. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Česká pobočka Mezinárodního tiskového institutu apeluje na předsedu sněmovny a SPD Okamuru, aby vyzval Jindřicha Rajchla k omluvě za útoky na novináře. V otevřeném dopisu také Okamuru žádá, aby Rajchl od svých útoků ustoupil. Jejich intenzita a forma podle institutu daleko přesahují běžnou míru vzájemné kritiky mezi politiky a novináři. Předseda Senátu Miloš Vystrčil se zúčastní sobotního pochodu smíření při festivalu Meeting Brno. Jehož součástí bude i sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Chce tak podpořit nejen činnost organizátorů festivalu, nad nímž stejně jako prezident Pavel převzal záštitu, ale také kroky vedoucí ke smíření a k dialogu v duchu česko-německé deklarace.
2: Ten můj důvod, proč se zúčastním toho pochodu smíření, je právě v tom, abych dal jasně najevo, alespoň symbolicky, že ty křivdy, které se staly, jsou sice neodpustitelné, jsou strašlivé, ale zároveň žijeme v jedné Evropě, žijeme v době, kdy je důležité, aby země, jako je Německo, Česko a další země spolupracovaly a aby hledali cesty k sobě a nikoli v cesty od sebe.
1: Sudetoněmecký sjezd se uskuteční od 22. května v Brně, poprvé v Česku. Ministryně Zuzana Mrázová funkci k dispozici nenabídla. V presklubu vysvětlila také původ peněz, které nepřiznala, i to, jakým způsobem financovala dovolené, na které podle původních slov nikdy našetřit nemohla.
3: Ano, zapomněla jsem a zanedbala jsem v roce 2024 nebo v majetkovém přiznání za rok 2024 uvést půjčku v rodině. Jednalo se o 250 tisíc, které mi půjčil tatínek, které už jsem mu dnes samozřejmě splatila a zapomněla jsem toto uvést v majetkovém přiznání. Pokud toto dostanu od správního úřadu, pokutu samozřejmě ji zaplatím, protože vnímám, že to je mé pochybení a já se za to moc omlouvám.
1: Celý presklub najdete na našem webu frekvence1.cz. Armáda tajně vycvičila asi 200 ruských vojáků pro používání čínské vojenské techniky. Někteří z nich se po ukončení tréninku koncem loňského roku vrátili na bojiště na Ukrajině. Majitel fotbalové Slávie Pavel Tykač se zastal šéfa klubu Jaroslava Tvrdíka. Za absurdní označil debaty o jeho možném odvolání po nedohraném derby.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být také zataženo, nejvyšší denní teploty mezi 18 až 23 stupni. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Tu s námi taky.
2: Lucie Černá, hezké ráno.
3: Hezké ráno, šéf ovocnářů dnes bude s ministrem zemědělství řešit dopady dubnových mrazů v sadech. Do Česka míří pacient s rizikem nákazy ebolou. Hokejisty dnes čeká na mistrovství světa zápas proti Itálii. Předseda ovocnářské unie Martin Ludvík se dnes kvůli poškození ovocných sadů mrazy sejde s ministrem zemědělství Martinem Sebastiánem. Před týdnem ovocnáři informovali, že podle předběžných odhadů dubnové mrazíky zničily polovinu letošní úrody, hlavně jablka. Mrazy, sucho nebo přívalové deště se podepsaly i na úrodě zeleniny. Podrobnosti řekla Frekvenci 1 tajemnice zelenářské unie Zuzana Přibylová.
4: Aktuálně od našich členů evidujeme asi 700 hektarů poškozené zeleniny a asi 300 hektarů brambor. Ty byly právě zasaženy asi nejvíce právě těmi studenými teplotami, nízkými teplotami, ale brambory mají tady poměrně naštěstí dobrou regenerační schopnost.
3: Tuzemští zemědělci pěstují zeleninu na zhruba 11 tisících hektarech. Česko dnes přijme Američana s podezřením na nákazu virem ebola. Bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle ministra zdravotnictví Vojtěcha, americký lékař, který podle všeho ošetřoval pacienty s ebolou v Ugandě a byl exponován nakaženému pacientovi, nepředstavuje pro českou veřejnost riziko. Muž je podle něj bez symptomů a do Česka by měl dorazit speciálním letadlem, které zajišťuje americká strana dnes v podvečer. Na ministerstvu obrany bude dnes ráno jednat o nové koncepci armády premiér Andrej Babiš s ministrem obrany Jaromírem Zunou. Zuna včera řekl, že na základě diskuze a případných pokynů premiéra bude dokument v příštím měsíci dopracován do finální podoby. Následně bude ve standardním připomínkovém řízení a poté ho dostane k projednání a schválení Bezpečnostní rada státu. Při lyžování na ledovci v kanadských Skalistých horách zahynul 38letý český občan. Muž minulý týden nepřežil pád do ledovcové trhliny hluboké 25 metrů. S odvoláním na místní policii o tom v noci napsal místní web townandcountrytoday.com. Americký senát v noci postoupil k dalšímu hlasování návrh rezoluce o válečných pravomocích, která by ukončila válku s Íránem, pokud by prezident Trump neměl souhlas kongresu. Informují o tom agentury Reuters a AP. Ty současně upozorňují, že jde o ojedinělou výtku směřovanou republikánskému šéfovi Bílého domu s tím, jak čím dál víc jeho spolustraníků v kongresu vyjadřuje nespokojenost s vedením konfliktu, který se vleče už téměř 3 měsíce. Italové dnes budou čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Češi mají po výhrách nad Dánskem a Švédskem a prohře v prodloužení se Slovinskem ve skupině B 7 bodů z 9 možných. A třetí výhra by pro ně znamenala další krok k směrem ke čtvrtfinále. Duel začne v 16 hodin a 20 minut.
0: Frekvence 1.
3: Počasí. Dnes je a bude zase o něco tepleji. Teploty se teď po ránu drží kolem 10 stupňů. Je skoro jasno. Během dne dojde stejně jako včera k vývoji kupovité oblačnosti s místními přeháňkami a ojedinělými bouřkami. A to hlavně v Čechách. Na Moravě a ve Slezsku bude přeháněk o něco méně. K večeru se pak oblačnost zase rozpustí místy až do vyjasnění. Teploty odpoledne zamíří na 18 až 23 stupňů.
0: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
3: Frekvence 1.
0: Doprava.
3: A na hlavních tazích máme zatím klid. Nejsou hlášeny žádné kolony ani nehody. A teď už máte, protože je po zprávách 6 hodin, přesně 6 minut, teda 5 minut po 6.
5: Vlastně 4 minuty to jsou
3: no,
5: ještě.
3: No není, je za 10 vteřin bude 6.05. Máte tady míru zůzkou.
5: Tak standardně nestandardní začátek.
3: Krásné
5: přidání
3: ráno.
5: Slova hezké ráno vám přejeme.
2: Světlo je.
5: Je světlo, no.
2: Světlo je.
5: No.
2: Přišla jsem sem dneska a viděla jsem prostě fakt jako, dneska to vnímám zlomově.
5: Fakt?
2: No.
5: No je to tím, že je hodně jasno, hodně svítí sluníčko.
2: Jo.
5: A máš brýle.
2: A mám.
0: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1 s vámi v 6 hodin, 12 minut, moc vás zdravíme.
1: Krásné ráno a jak se dneska budeme mít, tak to ví Dagmar Honcová. Dagmar Honcová.
0: Jedno, Dagmar.
2: Krásné středeční ráno přeji všem. Vítejte u horoskopu. Dnes je světový den včel. Svátek slaví Zbyšek. Gratulujeme. Luna v raku je velmi senzitivní a má velkou váhu na vaše osobní záležitosti. Obecně lze předpokládat, že zdravá výměna názoru pročistí vzduch. Pozor na hazard a adrenalinové sporty. No a co čeká býky? Na veřejnosti zachováte dekorum síly a statečnosti. Ve skutečnosti jste však plní snů, představ a přelétavé nálady. Blíženci, dnes by vám nemělo dělat problém o čemkoliv diskutovat. Hned po ránu budete plánovat nové aktivity. Večer rozehřejete city partnera. Radci, Luna je ve vašem znamení, nápadů budete mít hodně a neměl by vám chybět ani erotický náboj. Umělecky založené osoby mají příznivý čas pro inspirovanou tvorbu. Lvi, určité věci sice nepoběží podle vašich představ, ale je na vás, abyste s tím něco udělali. Ve hře riskujte, ale v životě jděte najisto. Pany, vaším zvykem je řídit se spíš rozumem než city. Všechno nejprve zanalizujete a pak vyhodnotíte. Zkuste se trochu odvázat. Uleví se vám. Váhy, včera není dnes, váš temperament se rozvine v plné síle a probudí skryté vášně. Nejenže to, kde si zajiskří, změníte i svůj účes a styl v oblékání. Štíři, zřejmě budete trochu podráždění vůči autoritám či příbuzným. Samolibost se u vás projeví ve chvíli, kdy odmítnete nabízenou pomoc. Hrdost vám to prostě nedovolí. Střelci, na řadu věcí máte dobrý čich a nic nepokazíte, pokud necháte věcem volný průběh. Z druhé strany milostná schůzka či setkání s přáteli vám zvedne náladu. Kozorozi, dnes budete muset prokázat hodně odhodlání a pevné vůle, aby vše proběhlo v klidu. Ve vztazích to chce více vstřícnosti a pochval. Vodnáři, ať uděláte cokoliv, anděl strážní stojí při vás. Jste-li zamilovaní, nad ničím dlouho neváhejte. Kujte železo, dokud je žhavé. Ryby, nejen slovy, ale i činy se budete muset zasoužit o partnerů vzájem. Připravte romantický večer. Oživí to vaše vzpomínky. Berani, nespokojte se s průměrností, budete žádat od života trochu víc. Zavděčit se vám dnes bude dost těžký úkol. Pokud se vám však podaří zapálit oheň v srdci, spokojenost bude na obou stranách. Milí přátelé, dnes bude hodně záležet na vás, kam to kormidlo vztahu nasměrujete. Pokud by vám něco dělalo starosti, nedělejte unáhlené závěry. Důležité je neztrácet víru, že zítra může být všechno jinak. Přeji vám úspěšný den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Hezké ráno, frekvence jedna s vámi, taky 1+1, to znamená ranní dávka humoru, teda doufám.
1: Co to máš? Jeden forek od nás, jeden od vás. Pojďme na to. Mám tady vědecký výzkum na téma, proč muži v noci vstávají z postele.
0: Aha.
1: 5% se musí napít. 12% musí na záchod. 83% musí domů.
0: Dobře.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5. Toto je...
3: Dopravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: 1 plus 1 na frekvenci 1, pokračujeme dál. Dorazil mi teď jeden vtip.
1: Ano, a dorazil tě? A
0: to docela je vtipný, jo. Mm-hmm. Odpaj, on je teda kreslený, ale já to zkusím popsat. Dobře. Jo. Jsou takhle dva chlapy u plotu a ten jeden se strašně tlemí a soused za plotem mu říká: ty, Karle, co tě tak pobavilo? Ale koukám tamhle přes plot, víš, nad chýni. Nechala si vysvětit dům proti zlým silám a teď se nemůže dostat dovnitř.
1: No, ale mít tchýni přes dva ploty.
0: Je, to je blbý, no.
1: To je blbý.
0: To je snad tej rád.
2: Ráno frekvence 1.
3: Míra Michálek
2: a Lubka Ponížilová.

0: si jim přeje. Ráno většinou jasné, dopoledne od západu zataženo, odpoledne přeháňky na Moravě a ve Slezsku bouřky a nejvyšší dnešní odpolední teploty mezi 18 a 23 stupni.
1: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
2: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
3: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
4: Jsem na tebe zvědavej teda. Teď jako dobře poslouchejte krátké zprávy. Na konci budou s překvapením.
5: Ano, budou s překvapením a řeknu to poprvé a naposledy dneska. Je jasně. Půl sedmá, takže mi to bude třeba
4: odpuštěný. Tak se těšte, ještě. Bude to asi tak za minutu a půl, tak hezké ráno.
5: Hezké ráno, do Česka míří pacient s podezřením na nákazu virem Ebola. Podle ministra Vojtěcha je pacientem americký lékař, který působil v Ugandě a byl v kontaktu s nakaženým. Muž je podle něj bez symptomů a pro českou veřejnost nepředstavuje riziko. Do Česka by měl dorazit speciální letadlem dneska v podvečer. Poté bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka, to ve speciálním izolačním transportním boxu za jasně daných bezpečnostních a protiepidemických opatření. 5 ze 6 českých firm cítí dopady konfliktu na Blízkém východě. Některé kvůli tomu omezují investice. Prezidentu Pavlovi to v úterý při schůzce na Pražském hradě řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Evropská unie v noci dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmysl zboží z USA. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta, která by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. A je to tady. Fotbalisté Arsenalu po dlouhých 22 letech vyhráli anglickou ligu. Kanoníři v úterý sice nehráli, ale titul jim v dohrávce předposledního kola zajistila remíza 1-1 Manchesteru City Bournemouthu.
4: Kde?
5: Bournemouthu. A na hlavních tazích zůstává zatím klid. Nemáme stále hlášeny žádné nehody ani kolony.
4: I v Bournemouthu je klid.
5: Bournemouthu je klid.
4: Se tady totiž lámali hlavu, jak se to asi čte.
5: Jak se to asi čte?
4: Názvy měst jsou úplně nejhorší samozřejmě na tohle.
5: Jasně,
4: jako.
5: A názvy men taky, že jo? Názvy jména.
4: Já si vybavuju, když jsem ještě dělal v Liberci v rádiu, jak jsme tam měli kolegu, který se vrátil z Ameriky.
5: Ano.
4: Kde nebyl jako příliš dlouho, nějaký čas tam byl. A když se vrátil, tak říkal právě všechno hrozně jako s tou výslovností. Takže on mluvil normálně česky a pak řekl, teď už to bude Modana.
5: Modana.
4: A nebo, jak on to říkal, McDowell.
5: Hele, nekamarádil se zárubou.
4: Prosím tě.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Taylor Swift žádá o ochranu známku na svůj hlas i vzhled. Chce zastavit jejich zneužívání AI. Co je na to?
2: No tak ať si požádá, oni to vyřídějí.
1: No, žádá. Ono se jí stalo, že nějak ten jí vůbec jako celou jí AI verze za posledních let začaly objevovat v nějakých kontextech, například během volebních kampaní a agitaci za volbu Donalda Trumpa, tak to už je jako nepříjemnost, teda si myslím.
2: No tak to je ta výhoda, že dneska, když uděláte kravinu, tak můžete říct, co jsem nebyl já, to dělala AI, to je fake, aha, jak říkáme česky, podvod, takže na to se to dá hodit vždycky všechno. Druhá věc je, jako ona, že chce ochrannou značku, tak v Americe určitě to jde nějak jako za příplatek si to připosilnit, tu značku, protože všechno, co se pořizuje za peníze, se v Americe pořídit dá. Ale myslím si, že sama o sobě je chráněná jako tak standardníma zákonama.
1: No.
2: Že ji nemůžete použít a nemůžete ji napodobit beztrestně.
1: Přesně.
2: Což v Americe znamená finanční dar.
1: No.
2: Ale ona zas prachy neschání, protože ona měla prémiové spoření mladých. Takže peněz, myslím, nemá nedostatek, takže jde spíš o to, aby někdo také neznehodnocoval.
1: Jo, ale tak hele, to chápu.
2: No to chápu taky, no. Tak mě taky tady to dělají ty hajzlové na ty investice, že?
1: Jo, vy máte investice.
2: Nepoužívají taky, no.
1: Jo.
2: A tady naši hlídači fejků nikdy nic nezjistí. Protože to jsou nějaký trumberové, co furt hlídají články. A jsou placený vládou nebo kým, takže je jasný, odkud vytrvané, že jo.
1: Jo, ale stejně to se mně líbí, jako jak si vás vybrali, že teda vy jste ten, který vlastně rozumí financím. To je jako hezký. To teďka přemýšlím, kterýho z kolegů bych takhle jako...
2: Oni teda použili víc lidí, ale já jsem jeden z nich.
1: Dobrý.
2: Druhá věc je, tak oni si na to udělají nějakou rešerši, zjistějí, kdo je tak relativně důvěryhodný, tam by se nedostane.
1: Ne, nevím to jistě.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1. Destiny.

0: Do středečního rána vás probouzí Frekvence 1. Pojďme prověřit, kdo je tady chytrej, jak rádio. Minule mě napadla jedna taková věc.
1: Ano.
0: Jo, tak jsem si říkal, že tě zkusím prověřit, protože vlastně nevím, jestli bych to zvládnu odhadnout.
1: No.
0: Jaká je výška schodu? Protože ono je to vlastně daný.
1: Je
0: jak
1: to
0: by
1: daný.
0: Měl být vysoký schod.
1: Já vím, že my máme totiž z obýváku do podlaží máme trošku vyšší schody, než jsou. Vždycky, když nám přijde návštěva, tak zakopávají, protože přesně máš to,
0: je to vyšší. Jo.
1: Naučený. Počkej, já si to zkusím takhle. Tak já bych řekla, že to může být 22 cm.
0: 22 cm typu je Lubka. Co si myslíte vy? Dejte nám vědět.
2: Ráno Frekvence 1.
3: Děláme

0: Jaká je výška schodu? Záludná otázka, s kterou dneska na mě přišel Míra.
1: No, ty jsi říkala 22 centiáků, že
0: říkala
1: to tak odhaduješ.
0: Pamatuju? Polikliniku v Říčanech.
1: Ano.
0: A tam byly schody a ten poslední byl o trošku jako nižší. A tam člověk zažíval strašně často takový to jakoby prošlápnutí. Takže já jsem typovala 22 centiáků.
1: Tak přátelé, ideální výška schodu, v rodinném domě tady my ho bereme, se pohybuje mezi 15 a 18 centimetry.
0: Ano.
1: Přičemž nejčastější a nejpohodlnější volbou je 17 centimetrů.
0: Ty vogo.
1: 17 centimetrů a výška schodu, aby se předešlo zakupnutí, by neměla přesáhnout 19 centimetrů.
0: Tak to já schválně směřím ty doma.
1: Zkus to doma změřit, no. 17
0: ideál, no. Já jsem tak jakoby odhadovala podle těch našich.
1: Abych taky řekl víc, no.
0: Řekla bych to.
1: No nic, tak máme to za sebou. Hezké ráno.
0: Krásné ráno.
2: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
3: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
4: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.

0: 20 tisíc dneska ráno.
1: Podívej, 20 tisíc 20. května a moje 20. narozeniny přesně za 7 měsíců. Přátelé, hezké ráno, Frekvence 1 s vámi.
0: Krásné ráno, co dělat pro to, abyste vyhráli? Tak samozřejmě musíte správně doplnit větu Dagmar Honcové. K tomu je dobré neskoušet slova, která zkousil už někdo jiný.
1: Ano, včera, tak co
0: takže
1: tam bylo?
0: Takže včera kávu, Aladina, atmosféra, křída. Takže nic z toho, prosím vás, neskoušejte, zkuste vymyslet něco nového a originálního.
1: A my si dáme Miraj. Hezké ráno. Život plyne dál. Nechci p-

0: Dnešek, dnes v kalendáři, nezapomeňte na něj. Za chvíli 7 budou tu skvělé zprávy.
1: No určitě budou skvělé, protože je chystá naše skvělá Lucie Černá. No. Podíváme se třeba na ovoce. Bavila jsem se včera s kamarádem a říká, třešně mi zmrzly.
0: A to bude moravák, že?
1: Je to tak.
0: Mrzí ty třešně nebo to, co by z nich bylo?
2: Stavebniny Dek přináší megaakci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz. Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 gambrinu z desítka půl litru ve skle a Birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Terran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
5: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na

0: celú značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
1: V Penny najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plišákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
2: Nejcennější okamžiky jsou ty, které sdílíme společně. V arenách, na náměstích i doma u obrazovek. Sdílíme napětí, radost i slzy. Protože hokej nás spojuje. Spojuje nás hrdost a víra ve vítězství. Spojuje nás vášeň pro český hokej. Hrajeme, bojujeme, fandíme a podporujeme. Zvláštní pro hokej, který máme v srdci. Český hokej, naše národní vášeň.

0: akce právě v prodeji. Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
1: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Hezké středeční ráno vám přejeme.
3: Krásné ranko, jsou to zprávy.
4: Ranko, hezké ranko.
2: Černá Lucie je tady.
4: Šéf ovocnářů dnes bude s ministrem zemědělství řešit dopady dubnových mrazů v sadech. Do Česka v podvečer přiletí pacient s rizikem nákazy ebolou. Silný provoz už hlásí D1 anebo Pražský okruh. Šéf ovocnářů Martin Ludvík se dnes sejde s ministrem zemědělství Martinem Šebestiánem. Řešit budou škody na úrodě kvůli jarním mrazům. Podle předběžného odhadu z minulého týdne na tom jsou nejhůř jablka. S ministrem už jednali i zástupci Zelenářské unie, řekla Frekvenci 1 jejich tajemnice Zuzana Přibylová.
5: Rozsah těch škod u zeleniny jsme mu předkládali, takže myslím si, že opravdu za ten náš sektor asi se nebude jednat o nějaké plošné odškodnění pro pěstitele zeleniny, ale samozřejmě bychom byli rádi, pokud by se všem našim pěstitelům, kterých ta zelenina poškozená byla, nějaké pomoci případně dostalo.
4: Chladné počasí poškodilo například rané brambory a zelí, nedostatek vláhy, zase cibule nebo košťáloviny. Česka míří pacient s podezřením na nákazu virem ebola. Podle ministra Vojtěcha je pacientem americký lékař, který působil v Ugandě a byl v kontaktu s nakaženým. Muž je podle něj bez symptomů a pro českou veřejnost nepředstavuje riziko. Do Česka by měl dorazit speciálním letadlem dnes v podvečer. Poté bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka, a to ve speciálním izolačním transportním boxu za jasně daných bezpečnostních a protiepidemických opatření. Izraelský ministr zahraničí Sár bude dnes v Praze jednat s českým šéfem diplomacie Petrem Macinkou, a to o prohloubení ekonomické spolupráce i o aktuálních krizích v regionu Blízkého východu a jejich dopadu na Evropskou unii. Následně se Sár na Pražském hradě setká s prezidentem Petrem Pavlem. Předseda mládežnické organizace ODS Michal Chládek skončí ve své pozici. Uvedl to na sítích. Zeď expremiéra Petra Fialy v minulosti čelil kritice kvůli kumulaci funkcí a nedostatečné docházce na jednání některých orgánů. Politik následně na část svých pozic rezignoval. Ruský prezident Vladimir Putin právě teď jedná v Pekingu se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Hovořit spolu mají o mezinárodních a regionálních otázkách nebo o navrhovaném novém plynovodu Síla Sibiře 2. Ten by měl podle představ Moskvy umožnit přepravu plynu z ruských polárních končin přes Mongolsko do Číny. Summit obou státníků se koná u příležitosti 25. výročí čínsko-ruské smlouvy o přátelství podepsané v roce 2001. Fotbalový trenér Petr Vlachovský, který byl odsouzen za tajné natáčení fotbalistek Slovácka ve sprchách a šatnách, si už do konce života nezatrénuje. Rozhodla o tom Unie evropských fotbalových asociací, která Vlachovskému zpřísnila trest z 5letého zákazu trénování na doživotí a rozšířila ho na všechny evropské soutěže. Klub FC Slovácko trest považuje za odpovídající.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
4: Teploty se nám teď po ránu drží většinou u 10 stupňů. Je skoro jasno, během dne dojde stejně jako včera k vývoji kupovité oblačnosti a s místními přeháňkami a ojedinělými bouřkami. A to hlavně v Čechách. Na Moravě a ve Slezsku bude přeháněk o něco méně. K večeru se oblačnost zase rozpustí, místy až na jasno. Odpoledne teploty zamíří na 18 až 23 stupňů.
1: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
0: Frekvence 1.
1: Doprava.
4: A se silným provozem už počítejte na D1 i Pražském okruhu.
6: Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 180. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s 20-minutovým zdržením. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 15 minut. 10-minutové zdržení očekávejte na Pražském okruhu. Od 14. kilometru ve směru směru k letišti se vytvořila kolona z důvodu silného provozu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
4: A to je ze zpráv 7 všechno, to znamená, že na frekvenci 1 už, jo, už no, ale zase budou.
7: Dobrého pomálu, že jo?
4: V půl, v celou, ale teď už tu máte naše sympatiáky, Míru s Lubkou.
2: Hezké ráno vám.
7: Krásné ráno, tak Míro, ani nevíš, co si rozpoutal těma schodama.
2: Rozměrem, jo.
7: Furt tady chodí vejškou, no. Furt tady chodí SMSky, ještě píše, Milan píše 17,7 až 18. Petr mi tady napsal, jako vyučený zedník se snad pamatuju dobře 16 až 18 centimetrů. Hele, já jsem normálně musela zvednout telefon a zavolat domů.
2: Aby si zjistila jako ten váš vysoký
7: jo,
2: schod.
7: Jo, protože já jsem si to fakt jako tady, když koukala jsem na to, že jsem si to přiměřovala, říkala jsem 22, tak mě prosím tě přišla fotka z domova, 21,5 centimetru.
2: 21.

Some of them have run away to the hills and have no shelter.

0: Hezké ráno všem z frekvence 1. Přátelé, jsme tu opět 3. Dáme tajemný hlas, i když si myslím, že to dneska bude hodně lehký.
1: Tak počkej, počkej, ať to není úplně lehký. Nemluv. Nemluv. Zkus něco zaspívat.
2: Já jsem malý myslíveček, co tvá flintu nesu.
3: Tam ta rumcanča.
1: Dobrý, já jsem čekala u kolébavku, víš, že máš jako najetý třeba
0: tohle
1: teďka.
0: Tohle na probouzení.
1: Tohle je, vstávej.
3: Ježiš, no jo, a takhle po ránu já se omlouvám za ten hlas.
1: Ne, to je super, to je super. Tak asi všichni ví, jako kdo tu s námi je.
0: Neprozradíme, jo?
1: Tak 7 3 6 3 4 4 4 klidně pište, kdo tu s náma dneska je.
4: Frekvence 1.

0: Možná to pro vás bylo jednoduché, možná ne. Tu s námi samozřejmě naše kolegyně Miluška Bittnerová. Ahoj, hezké ráno.
1: Ahoj, hezké ráno.
2: Ahoj, krásné ráno. Blondýna od Krauze. Forky o blondýnách. Baví tě?
1: Miluju, ale víš, co je blbý? Já si pamatuju jenom ty zprostý, takže jo. Nemůžu tak nějak jako
2: poradit. My jsme nějaké chtěli.
1: Počkejte, jeden je takový jakože poloslušnej. Víte, jak se říká blondýně, která jí má vyhlenou.
2: Ten je slušný?
1: Právě ten
0: která
1: je.
0: Jí má, která
1: jí má. Jí má.
2: No. Jí má.
1: No. Holé neštěstí.
2: Chtěla jsem se zeptat, jestli umíš vyprávět vtipy, že to je docela těžká disciplína. Ne, dobrý.
1: Jo.
2: Tohle je dobrý. Tohle je dobrý.
1: Ale už se neptejde.
0: To stačilo nám, my jsme takhle spokojení, jo?
2: Miluška Bittnerová s námi dnes na Frekvenci 1.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Toto je.
5: Dopravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
9: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Zapomněl, že poslední slovo. Snídám.
3: Poslední slovo snídáš. Hele, tak do snída, já tě ještě tady přečtu jednu reakci na schody. Jen, cituju, jo? Aha. Jen flink a debil, a ti se v Česku množí geometrickou řadou, si neumí rozpočítat výšku jednotlivých stupňů schodiště. To nám říkali na stavárně v prvním járu. Dodnes mám tu normu v hlavě. No já si myslím, že by
2: flink a debil.
3: Flink a debil.
2: To je duo. Ale přichází naši dva kolegové Flink a Debil.
3: Počkej, nám by se tam asi další schodiště nevešlo. No nic, to jsou jenom schody, netušila jsem, co rozpoutáme schodištěm.
2: To je jedno, pojďme na to, 257, 403, devítky, číslo, na kterém teď hrajeme o 20 000 korun.
3: Nedokončená věta meteorologky Dagmar Honcové, která mimochodem v poslední době vydala i knížku o meteorologii.
2: Tak kdo pak tam, tady Míra s Lubkou, hezké ráno.
3: Tak, slyšíme zase sami sebe. Doufejme, že uslyšíme i toho, kdo k nám telefonuje. Halo, halo.
4: Ano, ano, slyšíme se.
2: Kdo pak a odkud? Hezké ráno.
4: Marian z Újezda.
3: Mariane, zdravíme do Újezda. Který Újezdec to je, jestli se můžeme zeptat, nebo Újezd?
4: Valašské klobouky.
3: Valašské klobouky. Tak zdravíme tímto směrem od nás samozřejmě na východ. Vy máte možnost doplnit větu meteoroložky Dagmar Honcové.
2: Je tady.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
2: Tak Mariane, 20 tisíc.
4: Zkusím rosničku.
3: Rosničku? Aha, zkusíme to.
2: Zkusme rosničku, 20 tisíc korun ve hře.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
2: Ne. Tak ani tahle žaba to není.
3: Bohužel, bohužel. Každopádně zdravíme na Valašsko, mějte se krásně.
2: Naslyšenou.
4: Mějte se, naschle.
2: Hezké ráno, děkujeme za tenhle tip a přihazujeme 5 kilo.
3: Líbí se mi, jak ta pětistovka vždycky zazvoní. 2500, o které hrajeme ještě jednou dneska ráno, na vás čekají.
0: Ráno Frekvence 1.
1: Ráno Frekvence 1. Míra Michálek
0: a Lubka Ponížilová.

0: osmé, tohle je Miley Cyrus na frekvenci 1, kterou střídá meteoroložka Dagmar Honcová a čerstvé zprávy o počasí.
1: Žít podle počasí na frekvenci 1.
2: Krásné ráno. Také dneska se musíme připravit na denní chod oblačnosti. Co to znamená? No, že se ráno budou ojediněle vyskytovat mlhy, jinak je ale jasno až polojasno, pouze na západě oblačno. Během dopoledních hodin ale začne docházet k přibývání oblačnosti a odpoledne už budeme opět vytahovat deštníky a pláštěnky a ojediněle se budou vyskytovat také bouřky. V bouřkách se srážkové úhrny zastaví až na 15 litrech na metr čtvereční. Nejvyšší odpolední teploty ale opět povyskočí, v odpoledních maximech naměříme 18 až 23 stupňů Celsia. Mimochodem, je naprosto ideální vlhkost a naprosto ideální teploty na vysokou aktivitu klíšťat. Ať tak vyrážíte, kam vyrážíte, rozhodně repelenty proti klíšťatům všude sebou. Jejich nejvyšší aktivita je v ranních a poté ve večerních hodinách.
1: Když to vezmu kolem a kolem, cyklofestivale na Lipensku je super na první dojem. Přijeď si užít tu největší cykloparty široko daleko od 5. do 7. června. Čeká tě bohatý program pro celou rodinu, dětské i dospělé amatérské závody, testovačky kol, super kulturní program a mnoho dalšího. Více na kolemkolem.info. Právě.

0: právě v prodeji.
1: Teď se fotím já.
2: Řekni EPET.
3: Nejdřív vyfotím vyúčtování. EPET má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak, abych to stihnul.
2: Vždyť se mu sjednání stihneš do 3 minut.
3: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na EPET.cz. EPET. Život s lepší energií již 20 let.
4: Je minuta po půl osmé, krátké zprávy, Lucie Černá.
5: Hezké ráno, muž s podezřením na nákazu ebolou, který je právě teď na cestě do Česka, je americký lékař. Podle ministra zdravotnictví Vojtěcha je bez příznaků a riziko pro veřejnost je nulové. O převoz lékaře, který působil v Ugandě a byl v kontaktu s nakaženým, Česko požádali Spojené státy. Muž přiletí ve speciálním letadle do Prahy dnes v podvečera, pak bude převezen do fakultní nemocnice na Bulovce, a to ve speciálním izolačním boxu. I dnes bude u soudu pokračovat líčení v kauze Dozimetr. Svědčit by měl současný generální ředitel dopravního podniku hlavního města Prahy Ladislav Urbánek. Ten měl původně vypovídat jako svědek už v březnu. Tehdy se ale ze závažných rodinných důvodů nedostavila přísedící a líčení bylo odloženo právě na dnešek. Singapur v rámci kampaně proti šikaně umožní tělesné trestání na školách. Opatření se týká jen chlapců starších 9 let, kterým hrozí až 3 rány rákoskou. Tato praxe pochází z dob britského kolonialismu. Singapur přes kritiku OSN dál uplatňuje i trest smrti a přísně postihuje i drobné přestupky jako plivání, odhozenou žvíkačku nebo jídlo ve veřejné dopravě. Své postupy hájí tím, že patří mezi nejnebezpečnější státy světa. Dnes poznáme vítěze domácího poháru. O trofej zabojují fotbalisté Jablonce a Karviné. Zatímco Severočeši budou usilovat o 3. triumf v MOL Cupu, Slezané se do finále dostali poprvé. Zápas začne v 6 večer a poprvé od roku 2019 se finále odehraje na neutrální půdě, a to v Malšovické aréně v Hradci Králové. A vedení anglické fotbalové ligy vyřadilo druholigový Southampton z play-off o postup do Premier League. Důvodem je prokázaná špionáž soupeřů při tréninku. Klub se k opakovanému porušení předpisů přiznal.
0: Frekvence 1.
3: Doprava.
5: A čerstvé nehody hlásí D1 i D8.
6: Dopravní nehoda osobního vozidla základním se došetřuje na dálnici D8 na 18,5 kilometru ve směru na Německo. V místě dopravní nehody je neprůjezdný levý jízdní pruh a zdržení okolo 5 minut. A dopravní nehoda osobního vozidla se také stala na D1 ve směru na Ostravu na 230. kilometru. Vozidlo již je odstaveno na krajnici a kolona se netvoří. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: A přejeme vám hezké ráno. Z frekvence 1 je 20. května.
7: Krásné ráno, Cher dneska slaví 80. Věděli jste, že se tahle dáma narodila ve výtahu?
4: Ne. Přátelé, a věděli jste, že za svůj život prodala víc než 100 milionů nahrávek a její jmění se odhaduje na více než 8 miliard korun?
7: Ne.
4: Jo.
7: Její otec byl řidič kamionu a bojoval se závislostí na drogách a gamblerství.
4: Ne. A mám pocit, že ona je dokonce indiánka.
7: Jo. Matka pracovala jako servírka, herečka a modelka.
4: To dotáhla celkem daleko.
7: No jo.
4: Rodiče jsou určitě pyšní naše.
7: Ano, mimochodem na internetu pořád visí, že je 79. Ještě to neaktualizovali.
4: Tak to přijde velmi rychle. Dnes 80. Vidíte, těch songů, které známe z rádií, je samozřejmě opravdu hodně, takže se těm 8 miliardám nemůžeme divit, protože je znají po celém světě a my si teď dáme jeden můj oblíbený. Kdybych se tak mohl vrátit v čase,
7: no jo,
4: v překladu.
7: No.
4: Hezké ráno přejeme.
7: Dobré jutro.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Pražské hlavní nádraží je 12. nejluxusnějším nádražím na světě. Co vy na to?
2: No tak možný to je, ještě by bylo dobrý, kdyby to tam jako bylo tak ošetřený před tím nádražím, protože tam se to někdy zvrtává, ale nějakou takovou decentní formou, ne brutální, ale mělo by to být tak jako ohlídaný, aby to bylo skutečně, protože je to věc, která souvisí s cestováním, tedy s turistama, to má velký propagandistický a PR-ovej dopad, tak by se to mělo hlídat i okolo toho nádraží.
1: No, dostali jsme to především za design a výzdobu budovy. No
2: tak ta budova to nám jako v pambu nadělil, to, že to máme za barák, to se nedivím. Takový nádraží jen taky nenajdete. Pepečka, jo.
1: No a vyhrálo Švýcarsko a Japonsko.
2: A Švýcarsko kde?
1: Zürich Hauptbahnhof.
2: Hauptbahnhof. Mm-hmm. No, asi měli někoho v té komisi Švýcaři.
1: Jo, nejsou tam dobrý nádraží?
2: Ne, tak tohle neznám, ale bude asi tak. Taky dobrý, to bude taky historický.
1: No a potom Osaka.
2: Osaka, no tak to zase jiný kafe, ale to neznám, ale to bude taky asi jaksi architektonicky vyhodnění.
1: No ale tak to je vaše oblíbený vlastně vlaky, víte to.
2: No tak ty japonský vlaky, kdyby to tady bylo do Brna, to bychom si pískali, bychom jezdili asi 20 minut do Brna.
1: Bylo ale hodně ušetřenýho času.
2: No, vždy 500. Teďko měli nějaký novej, měl premiéru a tam se připravili novináři s foťákama, vůbec se chtěli vyfotit. No, oni stáli opravdu uprostřed trati, kde rozjete, já to viděl na videu. A oni jenom úžasně koukali, co se jim to stalo. No, protože když ho objevili a začali si dávat ty foťáky, tak než si to dal ke ksichtu, on byl pryč. Zatímco v České si vyfotíte celý, tak veliče. Odlokotky, detaily z jídelňáku, všechno.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: 3 minuty po 7:45. Dobré ráno, za okny sluníčko, pojďme vyrazit někam na výlet, teda možná zkusil bych zavolat našeho kolegu Tomáše Fílu, který by pro nás mohl mít takzvanou slepou mapu, to znamená, že nám nejdřív bude dávat indicie a my podle toho neuhodneme, kam jede.
1: Přesně, jo? Tak pojďme to neskusit. Krásné ráno, ahoj Tome, slyšíme se.
0: Rádio Nahlas a dobře poslouchejte, Tomáše, hezké ráno.
2: Ale krásné dobré ráno vám přeji, tak pozor. Dneska jedeme na místo v České republice, který patří k naprostým světovým unikátům a jedeme někam, kde je to druhé největší. A pokud byste chtěli navštívit to úplně největší, tak byste museli až do Londýna.
0: Kolo to bude nějaký asi, ne?
2: Budeme se dneska věnovat, nebo tématem dnešního výletu bude noc.
1: Jo.
0: Noc.
1: Takže nějaký planetárium.
0: Myslíš, jo?
2: No, ono to k tomu svádí, ale budeme se věnovat noci z hlediska krásy a estetiky. To, co přes den je barevné, tak v noci zdaleka tak barevné není, ale pohybuje se to úplně stejně.
0: Wow.
1: Ty vogo, to je dneska...
0: Ale jako
1: to...
0: v noci vypadáme dobře, všichni. Teda líp všichni, jo? Takže by to mohlo být kdokoliv z nás.
1: Jo.
0: Krása zmizí, když se zhasne. Ale, no tak Tome, to nevím. Ale teda.
2: V Londýně se nachází Muzeum přírodních věd, které není jenom samozřejmě v Londýně.
0: Jasný.
2: A mají tam největší sbírku lišajů na světě. A druhá největší
1: motýl
2: sbírka na naší planetě jsou právě u nás a my jedeme do muzea nočních motýlů v Příbrami.
1: Noční motýl, to je nějaká písnička, ne?
0: Jo.
1: Noční motýl, takže ty jedeš do Příbramy.
2: Já jedu do Příbramy a pozor, to jsem vůbec netušil, z toho jsem si normálně sednul na zadek. Jako známe všichni, liša je smrti hlava, že jo? Mm-hmm. To známe.
1: No.
2: Možná, že vy si vzpomenete ještě na nějakýho jinýho lišaje. Jo, dobře, tak dali bychom dohromady třeba 2-3, možná, že zůstaneme jenom u toho smrti hlava.
0: No, já se vám musím, přátelé, přiznat, že já jsem myslel lišeje, že říkáš. A říkal jsem si, co to je za blbý muzeum lišejů. A celou dobu se tady potím. Říkám, Lubka tady do toho motáky motýle, tyjo. Ale to je lišaj, to jsem vůl. Je tak pokračuj, no.
2: Víte, kolik je druhů lišajů?
1: Moc.
2: No tak schválně. Řekni, co je moc podle tebe.
1: 300.
2: Dobře, ty Míro.
0: No, to je lišej na obličeji, lišej na zádech. No ale člověče, myslím, že ne, že to Lubka přehnala. 180.
2: Tak jo, 1325 druhů jich nalezneme právě v té Příbrami.
1: Ty blaho. Příbram zase není tak velký město, aby se jich tam tolik vešlo.
0: No jak vidíš, vejde. Tohle zní hodně zajímavě. My se těšíme samozřejmě, se s námi spojíš ještě dnes během dne a přineseš podrobnější informace přímo z místa.
2: Samozřejmě.
0: A možná samozřejmě i nějakou tu fotku toho lišeje. Měj se, Tome, krásně. Hezké ráno.
2: Krásné ráno, ahoj.
1: Šťastné cestu, ahoj.
3: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
4: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
5: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
6: Žádná kouzla?
5: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.

0: 8, hezké ráno, po 8 hodině s námi zůstává tedy ve studiu Miluška a samozřejmě hrajeme taky o peníze. Prolomili jsme hranici 20 000 korun, blížíme ke 30, jo.
1: Teď už se ale blíží taky zprávy, které pro vás má Lucka.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
4: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pět?

0: zpátky na vrchol Sněžky. Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
3: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
4: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
5: Žádná kouzla?
4: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
6: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc fakci, borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky řezníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
7: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spigy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
8: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
9: A hezké ráno vám přejeme, jsou tu další zprávy.
10: Má je pro vás Lucie Černá, krásné ráno.
11: Hezké ráno, šéf ovocnářů dnes bude s ministrem zemědělství řešit dopady dubnových mrazů v sadech. O přijetí muže s možnou nákazou ebolou rozhodl Vojtěch po konzultaci s vládou. Kolony hlásí Pražský okruh i D5 před Prahou. Předseda ovocnářské unie Martin Ludvík se dnes kvůli poškození ovocných sadů mrazy sejde s ministrem zemědělství Martinem Šebestiánem za SPD. Před týdnem ovocnáři informovali, že podle předběžných odhadů dubnové mrazíky zničily polovinu letošní úrody, hlavně jablka. Mrazíky, sucho nebo přívalové deště se podepsaly i na úrodě zeleniny. Podrobnosti řekla Frekvenci 1 tajemnice zelenářské unie Zuzana Přibylová.
12: Aktuálně od našich členů evidujeme asi 700 hektarů poškozené zeleniny a asi 300 hektarů brambor. Ty byly právě zasaženy asi nejvíce právě těmi studenými teplotami, nízkými teplotami, ale brambory mají tady poměrně naštěstí dobrou regenerační schopnost.
11: Tuzemští zemědělci pěstují zeleninu na zhruba 11 tisících hektarech. O přijetí Američana s podezřením na nákazu ebolou rozhodl ministr Adam Vojtěch po konzultaci s vládou. Před chvílí to sdělil rezort zdravotnictví. Podle hygieny nepředstavuje pro veřejnost žádné riziko. Česko má totiž pro transport pacientů s chorobami, jako je ebola, nastavená přísná bezpečnostní opatření. Nemoc se nepřenáší vzduchem. Americký lékař, který působil v Ugandě a byl v kontaktu s nakaženým, je bez příznaků a nemocnice na Bulovce očekává jeho přijetí dnes ve večerních hodinách. Na ministerstvu obrany se dnes ráno sejdou premiér Babiš s ministrem obrany Zunou. Budou jednat o nové koncepci armády. Zuna včera řekl, že na základě diskuze a případných pokynů premiéra bude dokument v příštích měsících dopracován do finální podoby. Podnikatel Zdeněk Bakala přestane od příštího roku sponzorovat knihovnu Václava Havla. Nesouhlasí s tím, jak ji řídí ekonom Tomáš Sedláček. Skončit chce k začátku září i celý 17členný tým instituce. Uvedl to server Seznam zprávy. Sedláček, který knihovnu vede od loňského března, nechtěl situaci podrobně komentovat. Pardubice si dnes připomínají Den dopravy. Chybět tak nebude například uctění památky aviatika Jana Kašpara.
9: Dnešní akce připomíná například 143 let právě od narození průkopníka českého letectví Jana Kašpara. Vzpomínky patří ovšem také výročí 115 let od jeho legendárního přeletu z Pardubic do Prahy. V programu nechybí tradiční pietní akt na centrálním hřbitově a pokládání květin u Kašparovy sochy a pamětní desky na třídě míru. Součástí akce je také výstava věnovaná prvnímu českému aviatikovi. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
11: Italové Dnes budou čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburku. Češi mají po výhrách nad Dánskem a Švédskem a prohře v prodloužení se Slovinskem ve skupině B 7 bodů z 9 možných. A třetí výhra by pro ně znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Dnešní duel začne v 16 hodin a 20 minut.
8: Frekvence 1.
2: Počasí.
11: Je skoro jasno až polojasno během dne, ale opět dojde, přibude kupovitá oblačnost s místními přeháňkami a ojedinělými probouřkami, a to hlavně v Čechách. Na Moravě a ve Slezsku bude přeháněk o něco méně. K večeru se oblačnost zase rozpustí, místy až na polojasno. Odpolední teploty zamíří na 18 až 23 stupňů.
5: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
2: Frekvence 1.
8: Doprava.
11: A kolony hlásí v tuto chvíli Pražský okruh i D5 před Prahou.
13: Ve směru k dálnici D1 na Pražském okruhu jsou řidiči v kolně mezi 24. až 18. kilometrem Ořech a tato kolona ovlivňuje i příjezd do Prahy po dálnici D5, kde se popojíždí od 7. kilometru a zdržení je tam okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
11: Api? Já nevím.
14: Ty voláš moji dceru.
11: A, jo.
14: Říkáme jí Api.
11: Tak ta tady dneska není.
14: Ta tu dneska Api není.
11: Ale Míra s Lubkou tu jsou. Dál.
2: Já půjdu dál.
15: Děkujem. Hezké ráno.
14: Krásné ráno. Tak přátelé, dneska je 20. května. Dneska je to 20 let od pohlavku Mackarátovi.
15: To už je takhle dávno. No počkej, ale ono to vlastně tenkrát...
14: 2006 to byl rok, no.
15: Pohlavek odstartoval éru flákanců vlastně. Pojďme si připomenout.
16: Komedie, tenhle třeba. Přenose, poprosím, aby nejdřeba okna zda.
17: Já, jako volený zástupce lidu, mám právo se vyjádřit. Jestli tady půjdeš, dostaneš flákanec. Jasné,
14: vidíš, jako rád to měl bez varování.
15: No, to je pravda.
14: Rád to měl bez varování, to člověk dělo ze zádu,
15: že jo? Ten vůbec nevěděl, co se děje. Ty jsi říkala 20 let, kolik si tipne, že je flákanec? Kolik byste si tipli, jak je to dlouho od flákance?
14: 19 bych řekla, že je to, takže 7.
15: Taky výročí 5 let, 21
14: pět let?
15: To bylo.
14: Aha,
15: až, no,
14: až takhle, 21. Až te.
15: Tak, co tam máme dál?
14: Tak, 1873, to už je taky docela dávno, Levi Strauss požádal o patent na džíny.
15: Nech toho, tak no. To je teda sakra dávno.
18: Ta naše láska džínová,
14: to jsi vyhrával kde?
18: Nám byla patří a nám se podobá.
15: Tak trefně zmínila tady naše kolegyně Lucie, myslela si, že to je láska džínová.
14: Džínová.
15: Není.

0: Dnes nám je na frekvenci jedna holé neštěstí. Miluška Bittnerová.
1: Miluška má nový podcast. Mm-hmm. Teda takhle. Máte nový podcast.
2: Jo. Jmenuje se Menopauza. Ono se to čte často jako menopauza, ale ono to je spíš menopauza. A je to, jako jsou to tři baby, které se tak jako různým způsobem blíží nebo neblíží k té menopauze. Konec konců strašná zpráva, což já jsem vůbec netušila. Já jsem porodila ve 40 a dozvěděla jsem se, že jsem vlastně už perimenopauze. Jo, to je ta věc, která je předtím. A nikdo nám o tom nemluvil, naší generace. No a jsou to tři baby, které mluví jako o tom, jaký život je v tomhletom období a taky mluvíme bez chlapů.
1: Aha. O chlapech. Víš, co je vtipný? Víš, kdy se to byla? Oznamovat těhotenství. Aha. Oznamovat porod.
0: Menopauza.
1: Co bude dál? No.
2: Já doufám, že přijdu ještě dřív, než budu umírat. Tak, abych vás pozvala na svůj pohřeb. Že o tom přemýšlím. No ne, ale já jsem přesně mi napadlo, že jsem byla u vás právě oznamovat těhotenství. A vy jste byli vlastně jediný, s kým jsem o tom mluvila. A vlastně vás mám takhle spojený. Jste taková moje rodinka.
1: Máme k sobě blízko, díky tomu myslím.
2: No, ale tak jenom k tomu podcastu ještě. Jsem tam právě s Evičkou De Castello a
0: S Aličkou,
2: bendovou, veselou a je to takové veselé, je to takové vyprávění ke kafi a k žehlení a tak jako. Nesnažíme se poučovat, nesnažíme se pomlouvat, jenom tak vyprávíme o tom, jak nám je a co my zažíváme.
0: Je to s přípravou? Nebo ty témata tam padají sami?
2: Hele, takhle, snažíme se témata udržovat, jo. Hlavně i proto jsem tam vlastně já, protože holky jsou totální střely, to jsou strašní živlové, takže já jsem taková ta, která hele, pojďme vrátit k tomuhle tématu.
1: Jako taháš za ruční brzdu?
2: Ale občas jako máme jako tři témata, které třeba chceme v rámci té hodinky vyřešit, ale tak jako se nám to tak jako různě větví, no, znáte to holky, no.
1: Ten název byl hned? Nebo byly nějaký varianty?
2: Ne. Byl hned a i ta odvaha do toho jít právě s tímhle názvem byla taková jakoby, takovým probířským kamenem, jestli jo nebo ne.
1: Kde jste se vytředali dohromady, to si probereme za chvíli. Miluška Bittnerová dneska s námi na Frekvenci 1.
3: Frekvence 1.

0: Dnes nám je na frekvenci jedna herečka, naše kolegyně Miluška Bittnerová. Řešíme tady váš nový podcast, tedy...
1: Men o... Pauza.
0: Tak, se tam chce říct klok vždycky, je men on klok. Však je tam to ou.
1: Oh.
0: Five o'clock,
2: oh.
0: Men on clock.
1: Oh.
0: Ale ne, to men o pauza tady. S Evou Vasalicí tady, nebudu ti to měnit, nebudu do toho zasahovat. Je to podcasty pro chlapy?
2: Jo, já si myslím,
0: dozvíme se
2: jo.
0: Tam zásadně asi věci,
2: to se trošku bojím, že právě na sebe jako práskáme docela věci, které by měly zůstat jenom jako mezi ženskýma. A i z těch ohlasů, co zatím máme, tak jako prostě ty chlapy to poslouchají a něco si z toho berou. Mm-hmm. Jo, a to není úplně, takhle s tím nepočítáme, jo. Takže chlapy, mm-hmm. pokud posloucháte a chcete to použít proti
0: jako
2: nám.
0: No to jsem první, co mě napadlo.
2: Ne.
0: Přijdu domů a řeknu, a přesně tohle tam říkala Miluna.
2: Ale zase na druhou stranu, možná pro ty chlapy je zajímavý to myšlení těch ženských, že možná některé věci, které říkáme, myslíme, nebo se nám dějou, nejsou takový, jak to pro vás jako může vypadat. No,
1: no tak kde jste se potkali vlastně? Byli jste hned vy tři? Na začátku?
2: Jo, ono se to tak měnilo, podívej se, jako já jsem si k tomu vymyslela takovou historku a myslím si, že vlastně jako je taková platná, původně měly být dvě ženský, ale když jsem tam padla já, potom jako se ke mně hledala ta druhá a ve finále se našly dvě malý hubený, jo, tak Evička je úplně, že jo, ta má asi 30 kilo teďka, no a Alice má taky tak 40,
0: a, hubené,
2: jo. No, takže vlastně jsem tam já a dvě, které jsou jako za jednu vlastně, jo, a tak,
0: proto na
2: těla to vychází. Právě, že já jsem tam za ty větší velikosti a za ty, já to říkám, normální ženy a holky jsou tam a někdy až za holčičky. A my se známe strašně dlouho, protože tak v té branži se všichni potkáváme furt, takže já vlastně si ani nepamatuju, kde jsem se s nima potkala, ale musím se přiznat, že vždycky jsem vlastně tyhle ty dvě holky brala tak, jakože je s nima moc fajn, že se s nima moc fajn mluví a že mají vlastně zajímavý názory. A může to být i tak, že může ti to připadnout, jako že to je hodně moc, nebo že to je přestřelený, nebo že to je jinak a že ty to máš jinak. Ale je to zajímavý slyšet, jo. Takže i o tom ten vlastně podcast je, že jsou to tři různý názory a možná s nima můžeš souhlasit, nebo ti to otevírá jako rozhledy a tak dále.
1: Uh-huh. A co na to vaši chlapi?
2: Tak ten můj to ještě jako neslyšel.
1: Ten můj to ještě neví.
2: ví a vlastně ho to baví tohleto spojení, jako protože holky má rád a líbí se mu, takže to je jako dobrý. Jo,
0: to je fajn.
2: Povoleno s nima kamarádit.
0: Vidět, natáčíte doma.
2: Taky se bojím, že k něčemu takovýmu dojde, ale uvidíme. No nevím, zatím to neslyšel, ale on moji práci moc nesleduje, on mě má doma a myslím, že mu to stačí.
1: Miluška Bittnerová dneska s námi na Frekvenci 1.
3: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
4: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na JISK.cz. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty

0: We can dance all night.
1: Já jsem chtěla říct, jaký nás čeká počasí.
2: Jo, řekni, protože já jsem se o něco pokusil, nedostal jsem se dál než za druhý písmeno. Den.
1: A mělo to nějakou hloubku?
2: Ne, nech to vůbec být.
1: Dobře, tak maxima pro dnešní den mezi 18 a 23 ráno většinou jasné, dopoledne od západu zataženo, odpoledne přeháňky na Moravě a ve Slezsku bouřky.
2: Na kolik let se dnes cítíš? Maxima kolem 18 až 23, to je sen. Já jsem dnes na Sahaře teda.
1: Jo?
2: 60.
3: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spigy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
2: Přesně 8:30, krátké zprávy má Lucie Černá.
4: Hezké ráno, muž s podezřením na nákazu ebolou, který míří do Česka, je bez příznaků. Uvedla to dnes fakultní nemocnice Bulovka. Jeho přijetí očekává ve večerních hodinách. Česko má podle hlavní hygieničky pro transport pacientů s chorobami, jako je ebola, nastavená přísná bezpečnostní opatření. Riziko pro veřejnost je tak nulové. Nemoc se podle ní nepřenáší vzduchem, ale pouze přímým kontaktem s tělními tekutinami nakaženého člověka. I dnes bude u soudu pokračovat líčení v kauze Dozimetr. Svědčet by měl současný generální ředitel dopravního podniku hlavního města Prahy Ladislav Urbánek. Evropská unie v noci dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z USA. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta, která by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Fotbalisté Freiburgu a Aston Villa dnes obstarají první velké pohárové finále končící klubové sezony. Na stadionu Bešiktaše v Istanbulu se utkají o triumf Evropské lize. Německý celek zabojuje o zisk premiérové cenné trofeje v historii. Trenér Aston Villa Emery pak může soutěž vyhrát už po páté. Finále začíná
3: Frekvence 1. Doprava.
4: V 9 večer ten zápas startuje.
2: Jo, to je dobře, že jsi to dodala.
4: Jo, v 9. Tak jdeme na silnice.
2: Tak jo. Možná. Tak.
5: S nesouvislou kolonou vozidel musí řidiči počítat na dálnici D1 ve směru na Brno, kde se popojíždí o 162. kilometru Velká Výtež až po exit 194. Zdržení je tam okolo 25 minut. A na trase z Vyškova na Brno se popojíždí mezi 211. kilometrem Holubice až 207. kilometrem Rohlenka. Důvodem je také silný provoz. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Dnes s námi na Frekvenci jedna herečka Miluška Bittnerová. Podcast už můžeme pomalu, myslím, nechat za sebou, i když mě zajímá jedna zásadní věc. Jak je to dlouhý? Já si vybírám podcasty podle toho.
6: Hele, podívej se, takhle, já si myslím, že nás můžeš zapnout a vypnout kdykoliv a pak si nás doposlechnout, ale jsme zhruba 3/4 hodinky až hodinku.
2: Hodina, já beru hodinu.
6: No.
2: Už mě to jako
6: výběh.
2: Počkej, teď mě napadá, to jsou jako ženský, a nemají chlapy, mají přece taky nějakou takovou andropauzu, nebo jak se to jmenuje.
6: Ano, máte.
2: Máte nějaký speciál s chlapama třeba?
1: Míra se vám tam chce vespat, já ti to přeložím.
6: Ale podívej se, my začínáme.
1: Krize středního věku, kamaráde.
6: Jo, ale taky vám ten testosteron se jako klesá poměrně dost.
2: A pozná se to jak vlasy?
6: Já to nechci zacházet do podrobností, konec konců nejsem doktorka, ale je u vás zajímavý, oni to mají lepší člověče, že oni, jim ten testosteron klesá tak jako postupně a oni si na to zvykají. Zatímco nám prej ty hormony tak jako trošinku skákají nahoru dolů.
2: Jakože my to máme postupný, jako postupně nám to klesá, to je pravda, ale jako
1: Miluška ví.
6: Ale jako já doufám, že třeba
1: nám taky, Míro. Nám taky.
2: A díky Výborně. Tomu nám, ono to možná spolu souvisí.
1: A dost.
6: Těším se na vás, až přijdete do menopauzy.
1: Miluška Bittnerová dneska s námi na Frekvenci 1.
2: Ale mě varoval šéf, ať moc nemluví.
1: No.
2: Takhle to je, no.
6: On věděl.
3: Frekvence. Míra Michálek
7: a Lubka Ponížilová.

0: Kraus a Blondýna.
1: Heslo 1234 čárka nebo admin čárka nebo 12456 jsou nejrozšířenější hesla v Česku. Prolomit jej jde za pár vteřin. Co vy na to?
2: Ano, pak je ještě heslo. To píšou každý rok, pořád dokola a je spousta lidí, kteří to pořád budou dávat, dokud je neoberete. Nebo dokud se jim nepřihodí katastrofa, nevlezete jim do dat nějakých nebo písemností, tak to tak budou dávat, protože lidi tomu nevěří taky, protože si často tak jako vnitřně spolehají na to, proč zrovna mě by se to mělo stát.
1: Nebo
2: čím jsem tak důležitý, tak aby si... On se splete někdy, když už tam je, tak vás vybrabčí, jako...
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: se v kuloárech, že se na Frekvenci 1 rozdávají peníze. Mm-hmm. To je fakt.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: A není jich málo, přátelé. 20 500 k tomu na čísle 257 400 999.
0: Tak uvidíme, kdo by chtěl vydělávat na Frekvenci 1. Hezké ráno.
4: Dobré ráno.
0: Tak kdo pak a odkud?
4: Tak tady Alena z Čelákovic.
3: Alenko, zdravíme.
0: Tak prolomili jsme hranici 20 tisíc, teď konkrétně 20 500 a tato věta.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
3: Tak co myslíte?
4: Matematiku,
3: prověříme matematiku.
0: Zkusme.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
0: Bohužel, Alenko. Ani tohle slovo není
3: ani
0: to.
3: Ani ta matematika to není.
4: tak zase příště.
0: Ano, děkuju. Mějte se, zdravíme do Čelákovic. Naslyšenou, pětistovka je tam nasypaná.
3: 21 posíláme směrem k dopolední.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
6: Po svět je Hollywood a v něm chci zrát.
2: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Herečka Miluška Bittnerová je tady dneska s námi. Napadá mě, kolik je vlastně Bettince.
7: Jo, tak mý dceři Bettince v září bude 7 a už jde do školy, já vím.
0: To je moc.
3: Já jste byli u zápisu?
7: Jo, byli jsme u zápisu.
3: Kaničky?
7: Ale ty tam nechtěli. Naštěstí to ještě, jako, protože teď, jak jsou ty suchý zipy, tak jako člověk nemá chuť dávat dětem kaničkový boty, že jo. Takže to musíme dotáhnout, ale jinak všechno tam je, první zuby vypadávají tak, jak mají, že tam skáče do té pusinky tak, jak má, a maminka se bojí těch svačinek, který bude muset dělat, protože ve školce nemuseli být svačinky.
3: Jasně.
7: A úkoly, jako těch se bojím hodně. To jako rovnou prosím, kdybyste mohli těch úkolů dávat málo, tak by to bylo fajn. Děkuju.
3: Do druhé třídy je to dobrý.
7: Prej, jak jde.
3: Jo.
0: No. Bojíš se i druhý třídy?
7: Celkově to vzdělání úplně nedávám.
0: Já tomhle ti absolutně rozumím. Jako, no, jo. No. To já bych nedal
3: já
0: vůbec.
3: Já taky, když tady něco říkám jako Mírovi, teď už to teda nedávám jako vůbec. Jo. Teď už ta holky jsou velký. Ale jasně. To už se jako starší doučuje tu mladší, jo, když je potřeba. Ale jako fakt, jako počkej. Vyjmenovaný slova jsou dobrý, i když se trošku změnili
0: nejsou,
3: od nás.
0: Nejsou.
7: Ani ty budou mít tak v první třídě.
3: Ne, ve třetí jsou.
0: Jo. Ve třetí, no.
3: Tak
0: to na odbornících. Jak moc se změnila jako ženská máma?
7: Strašně. Hele, já mám pocit, že všechno, co bylo před Bettinkou, jako kdyby nebylo a jako kdyby se nepočítalo, jako že to je cizí život a teprve teď, co je Bettinka, tak je to ten opravdový život. A byla jsem prostě děsně hloupá, že jsem jako nechtěla dítě, já jsem opravdu neměla jako potřebu a jako to opravdový štěstí zažívám teď a jako fakt jsem jako šťastná. To je hrozně divně říkat takhle na nás. Jako tak to klepu, jo, po zuby a oči.
3: Jakou holčičí jízdu už jste podnikli?
7: Hele, podnikáme furt. Jo. A je to přesně, na co se těším, takhle s těma velkýma holkama, co zažíváš ty, jakože jako byli jsme třeba spolu na masáži a ona si to hrozně užívala, a tančíme spolu a povídáme si o klucích a tak, jako, a já jí vyprávím o svých prvních láskách a úplně se divím, že jako si na to vzpomínám a je to takový prostě, no hele, já jsem jako totálně naplněná, musím říct, že to mateřství je nejkrásnější věc, která mě potkala.
3: Miluška Bittnerová dneska s námi na Frekvenci 1.

0: Dnes s námi na frekvenci jedna herečka Miluška Bittnerová. Ještě než se rozloučíme, mluvili jsme tady o novém podcastu, ale co třeba divadlo?
1: Tak divadlo. To je hlavní náplň.
0: Tak pojďme naplňovat.
1: Tak letos jsem si dala dvě premiéry, teda tak mě to odbouchlo, že třetí, která byla naplánovaná, se musela odložit, protože už jsem to jako nedala jsem to fyzicky, ale měli jsme premiéru krásný hry, která se mě slyšíš to taky. Hraju ji s Mirkem Šimunkem a napsali ji pro nás pánové z Olomouckého divadla. Přímo pro nás. A je to neuvěřitelně dobře napsaná hra pro dva lidi. Je to teda těžký, protože hodinu a půl seš na jevišti sám. a jedeš a je to hodně energie, ale musím říct, že to hrozně rádi hrajeme a diváci jsou naprosto skvělí. Takže to je takový moje miminko. V prosinci mělo premiéru. A teďka v březnu jsme měli premiéru s muzikálem Andělé, což je taková pro mě tak jako nahlédnutí do jiného světa, protože já ty muzikály normálně nedělám, ale muzikál, který napíše Kolečko a Suchánek, tak to už jako samo o sobě je, jako zní zajímavě, že jo? A tenhle ten muzikál zajímavý je. Takže tam jsem si užila jako tu muzikálový zkoušení a muzikálový hraní, je to úplně něco jiného, ale je to strašně zajímavý. A takže kdo má rád 90

0: proto tam jsou oni, ne.
1: Herečka Miluška Bittnerová byla s námi na Frekvenci 1. Moc díky, ať se daří.
2: Měj se krásně.
0: Já moc děkuju vám, ať se daří. Hezký den.
3: Frekvence 1.

0: je tu Miloš, přátelé.
1: Ráno.
2: Ahoj, krásné ráno.
1: Hezké ráno.
0: Zahleděn do telefonu, to znamená, že řeší nějaké zásadní téma.
1: Ano, přesně tak.
0: Připravuje se.
1: No. Budeme to mít dneska hodně o výslovnosti, protože Robert Záruba to jako odskákal. Jako. A je mi ho líto, tak se chci zastat do veřejného prostoru.
0: Teď jsme to tady řešili s Lubkou. Lubka si zrovna dávala na Instagram teďka video.
2: Jako, jak by se to mělo říkat správně? Že třeba no, Legerova není Legerova, že jo?
1: No jasně, ale on to vlastně říká správně, akorát to Čechům jako ne, no, do ucha ne, jako nelahodí. No.
2: No jasně, ale přesto...
1: A teď, co je správně teda vlastně? No.
2: Správně je Ležerova.
1: No. Ležerova.
0: To znamená, no, že Robert, že jo, samozřejmě, kdybychom hráli se Švédskem,

0: tak je to iný. A je to Švédsko, že to všetko tam patrí.
1: Prostě. Tak sa na to mrknem. No.
0: Tak za chvilku.
1: Takový lagární.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisítka H20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisít za super cenu. Více na dek.cz.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata šery 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Lucie Černá je připravila. Hezké ráno.
5: Hezké ráno. Průměrná mzda stačí na hypotéku už jen v Ústí nad Labem. Lékaře s podezřením na ebolu vezou ve speciálním boxu. Půl hodiny si postojíte na D1 před Brnem. Průměrná mzda stačí na hypotéku už jen v Ústí nad Labem. Ve velkých městech nemusí uspět ani lidé se dvěma příjmy.
6: I se sazbami kolem 4,5% jsou hypotéky na rodinné byty hůř dostupné. Na byt o rozloze 65 metrů čtverečních by jednotlivec ze všech krajských měst dosáhl pouze v Ústí nad Labem. Stačila by mu tam čistá mzda přibližně 32,5 tisíc korun měsíčně, tedy pod 41 tisíc hrubého. Ve většině krajských měst pomůže, pokud o úvěr žádá dvojce. Například v Praze a Brně by ale nestačily ani dva průměrné příjmy. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
5: Do České republiky míří americký lékař s podezřením na nákazu ebolou. Působil v Ugandě a byl v kontaktu s nakaženým mužem. Do Prahy ho převáží speciální letadlo v uzavřeném boxu podle mezinárodního bezpečnostního a hygienického protokolu. Podle úřadu i nemocnice Bulovka je pacient bez příznaků a pro veřejnost nepředstavuje žádné riziko. O jeho převozu rozhodl ministr zdravotnictví po konzultaci s vládou. Bulovka jeho přijetí očekává ve večerních hodinách. Letošní testy Cermatu z matematiky byly podle dat jednodušší než loňské. Páťáci, sedmáci a devátáci tak dosahovali více bodů. Naopak obtížnost češtiny je v posledních letech podobná. Grafy také ukazují, že v Praze měly všechny tři ročníky vyšší počty bodů než ve zbytku Česka. Přesto se ale v hlavním městě dostalo na střední školy nejnižší procento uchazečů. Jižní Kalifornii sužuje sucho. Tamní hasiči se v těchto dnech snaží dostat pod kontrolu hned několik lesních požárů. Jeden z nich ohrožuje přímo předměstí Los Angeles. Lidé mají omezit pobyt venku kvůli zhoršené kvalitě vzduchu.
7: Rychle se šířící požár zasáhl lokalitu Simi Valley, necelých 50 kilometrů od Los Angeles. Minimálně jedna stavba shořela. Plameny ohrožují oblast, kde žije přes 100 000 lidí. Tisíce z nich se museli evakuovat. V Jižní Kalifornii teď hoří až na 8 místech. Úřady vydaly varování před znečištěným ovzduším a z vlastní zkušenosti musím potvrdit, že tady v Hollywoodu je lepší mít zavřená okna, to právě kvůli kouři. Z Los Angeles pro Frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
5: Fotbalový trenér Petr Vlachovský, který byl odsouzen za tajné natáčení fotbalistek Slovácka ve sprchách a šatnách, si už do konce života nezatrénuje. Rozhodla o tom Unie evropských fotbalových asociací, která Vlachovskému zpřísnila trest z pětiletého zákazu trénování na doživotí a rozšířila ho na všechny evropské soutěže. Klub FC Slovácko trest považuje za odpovídající.
4: Frekvence 1.
3: Počasí.
5: Zatím máme venku skoro jasno nebo polojasno, během dne ale opět přibude kupovité oblačnosti s místními přeháněními a ojedinělými bouřkami, a to hlavně v Čechách. Na Moravě a ve Slezsku bude přeháněk o něco méně. K večeru se pak oblačnost zase rozpustí a bude jasno. Odpoledne nám teploty zamíří na 18 až 23 stupňů.
4: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
3: Frekvence 1.
4: Doprava.
5: A skoro půl hodiny se teď postojíte například na D1 před Brnem.
8: Se souvislou kolonou vozidel musí řidiči počítat na dálnici D1 ve směru na Brno, kde se popojíždí o 162. kilometru Velká Výtež až po exit 194. Zdržení je tam okolo 25 minut. A na trase z Vyškova na Brno se popojíždí mezi 211. kilometrem Holubice až 207. kilometrem Rohlenka. Důvodem je také silný provoz. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
5: A mám říct, že je tady Miloš.
1: Tak Miloš, to řekni hezky, ale řekni to hezky.
5: A je tady Miloš. Miloš Pokorný. Pokorný Miloš je tu a bude tu hodinu.
1: Bude tady hodinu, úplně přesně.
5: Takže,
1: no to pořádku. Má takhle vypočítaný, no. Tak, přátelé, hezké ráno, máme středu, je 20. To je den, kdy mě třeba odchází platby a není to pro mě veselý den. Do té doby jsem se cítil celkem, no, bohat, to je silný výraz, ale tak nějak jako v klidu. Ale po 20. se to tenčí, ta radost. V každém případě pojďme si říct, že se za chviličku vrhneme na to, co jsem naznačil. Já se chci prostě zastat veřejně Roberta Záruby, který je legendárním hokejovým expertem a komentátorem na České televizi. A teď to schytává, protože se rozhodl, že bude trošku inovovat výslovnost a nesetkalo se to úplně s přízní fanoušků hokeje, včetně hokejových, některých hokejových legend. V každém případě, teď si pojďme zahrát, že jsme tady měli hodně mluveného slova a pak se na to podíváme. Hezké ráno z Frekvence 1.
9: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: Tak ráno otevřu jedné noviny, Robert Záruba, otevřu druhé noviny, Robert Záruba, otevřu Frekvenci 1, tam taky Robert Záruba, už se tady Lubka s Mírou probírali, ale prostě, řekněme, legenda českých hokejových komentátorů, šéfredaktor České televize Robert Záruba prostě to schytal, protože se rozhodl, že bude inovovat výslovnost švédských hráčů, takže tam byly ty Laršoni, Pršoni a tak dále. A česká veřejnost to úplně nepřijala, včetně toho, že třeba Jirka Hrdina, legendární reprezentant a trojnásobný vítěz Stanley Cupu, to taky nedal, dokonce jsem četl, že musel přepnout a tak dále. Nicméně, co k tomu říká sám Robert Záruba? Já budu citovat. Původní spisovná verze švédské výslovnosti, takzvaná královská švédština, postupně zaniká. V případě výslovnosti sikavek převážila severská verze změkčení po písmenu R. Tedy jména jako Persson a Larsson, teď to říkám, jak jsme to říkávali kdysi, už dnes ve Švédsku nikdo nevyslovuje, ani v oficiálním projevu, jinak než Persson a Larsson. V momentě, kdy jsou výhrady, takto vyslovená jména ve veřejném prostoru, není možné tento nikoli jen trend, ale teď už závažný úzus ignorovat. Jinými slovy, prostě musíme se s tím nějakým způsobem popasovat a to je vyjádření Roberta. A pak je tady veřejnost, která prostě tady píše, jako já si z toho stanu skvělý výsledek a tak dále, tak některý jsou taky vulgárnější, to tady nebudu po ránu dávat. V každém případě by mě zajímalo, jestli vám to při komentování Roberta Záruby, co se týče Švédů, se kterými se ještě můžeme potkat, tak jestli vám to vadilo nebo ne, anebo jestli to chápete, anebo jestli chcete tu původní jakoby naší verzi, která je prostě pro naše uši určitě líp znějící. Takže můžete zavolat do studia na 257 400 999, po případě napsat SMSku 736 300 444, pak tu máme apku Frekvence 1, kde nám to v rychlosti namluvíte, my na to nebudeme sahat. A nebo mi napište na můj Instagram, na jaké straně stojíte. Takhle celkově se dá říct, že prostě Češi se na tohle budou zvykat hůř, pokud ano, ale Robert k tomu potom řekl, že se tady asi velmi pravděpodobně vrátí k tomu našemu, co nám jako jde lépe do ucha. Takže místo Laršonu a Peršonu tam asi zůstanou Larson a Persson. Ale zajímá mě váš názor. Ale je to zajímavá kauza u této legendy českého komentování hokeje. Hezké ráno.
1: Co to je?
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: La Bouchard na Frekvenci 1. No a máme tady Luci. Krásně se nám rozjela diskuze, přátelé, vaše názory. A je to tak jako zatím pade na pade. Lucie, co ty jako profesionálka za mikrofonem, u jaké výslovnosti ty by si zůstala? U té jakože nové, čili Peršon, Laršon a tak dále? A nebo u té naší české v uvozovkách švédské Larson, Persson?
1: Larson, Persson je jednoznačně.
0: Jednoznačně. To změkčení se ti nelíbí.
1: Nelíbí se mi to, no.
0: To by se nelíbí změkčení. Dobře.
1: Nelíbí, no. A já jsem to neviděla, takže mě to jakoby uši nervalo.
0: No někde, tady píšou fanoušci, že prostě přepínali, vypínali, že to nemohli poslouchat. A zase někdo píše, že prostě držet se nových trendů, že to aspoň oživí sledování toho hokeje a tak dále. No.
1: Mm-hmm. A budete komentovat další zápasy?
0: Já myslím, že Robert musí komentovat.
1: No já si taky myslím. Jo. Ale já vím, že už ho někdo hejtoval jako při minulém nějakém mistrovství. Tam bylo zase něco jiného.
0: To je česká specialita hejtovat.
1: To my umíme.
0: Výborný ve všem, kritici ve všem, nejlepší prostě. Takže...
1: Ale pak už nikdo si tam neumí za to křesílko sednout. Ona to fakt není
0: buď je, prča. Buď je Robert Bůh, anebo ne.
1: Ano.
0: Anebo ne, to umíme taky. Tak hezké ráno, jsou tady malé zprávy na Frekvenci 1.
2: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
3: O novinkách pojišťovny Direct.
4: Už dnes v 16.40.
2: Jen na Frekvenci 1.
5: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
6: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
1: Hezké dopoledne, krátké zprávy. Dnes pokračuje u soudu líčení v kauze Dozimetra. Jako svědek vypovídá současný generální ředitel dopravního podniku hlavního města Ladislav Urbánek. Ten nahradil na pozici Petra Vitovského, který byl odvolán právě v souvislosti s Dozimetrem. Sám Vitovský u soudu už z pozice svědka vypovídal. Na většinu dotazů tehdy uvedl, že se nevzpomíná. Ceny výrobců průmyslu po více než roce v dubnu meziročně stouply, a to o 1%. Uvedli to statistici. Rostly i ve stavebnictví a službách. V zemědělství klesly. Ministerstvo financí vypsalo výběrové řízení na nového ředitele majetkového úřadu. Zájemci se mohou hlásit do 9. června. Očekávaný nástup do funkce je od července. Čínský vůdce Xi Jinping právě teď v Pekingu jedná s ruským vládcem Vladimirem Putinem. Ten podle ruských oficiálních médií svému protějšku před jednáním řekl, že rusko-čínské vztahy jsou na bezprecedentní úrovni, vykazují pozitivní dynamiku a napomáhají globální stabilitě. Současně ho zval návštěvu Ruska v příštím roce.
4: Frekvence 1.
2: Doprava.
1: A ještě míříme na hlavní tahy.
7: Silný provoz při brzdě řidiče na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1. D kolona je mezi 25. až 18. kilometrem Ořech. V této koloně se nám stala dopravní nehoda na 24. a 5. kilometru, kde se srazily 3 osobní vozidla a nehoda je s únikem paliva. Projíždějte proto opatrně. Tato kolona ovlivňuje i příjezd do Prahy po dálnici D5, kde řidiči popojíždějí od 8. kilometru a zdržení je tam okolo 20 minut. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.

0: opravdu zajímavý, co chybí, co chodí, co komu chybí a co komu nechybí ve výslovnosti. Tak máme tady od Jirky, tak za mě od Záruby skvělý počin, aspoň trochu změna a oživení komentování hokeje. Já bych změnu ponechal. Jirko, díky. Dobrý den. Manžel po každém vyslovení Laršona, Petersona, infarktové stavy, nevím, co by bylo, kdyby měl pana Zárubu, Žárubu, tady píše se Žárubu po ruce, jak ho přejmenoval. Ano, tak i tak Češi jsou vtipný a jsou rychlí v těchto těch reakcích. Píše Marcela. Marcelo, taky děkuju, pan Žáruba, ano. Dobrý den, pokud je výslovnost takto správná, měl by se jí držet. To, že jsme na něco zvyklí, je náš problém. Musíme si zvyknout. Zajímavý názor. Jako prostě dějou se změny, nemůžeme být vůči tomu úplně jako imunní, že jsme byli zvyklí na něco. Chápu, že hokejový národ to má v uchu takzvaně a speciálně Švédy, protože to jsou naši tradiční soupeři, kdyby jsme hráli s nějakým manšaftem úplně z jiný země, která není úplně hokejová, tak by nám to ani možná nepřišlo, ale tady prostě Švédové jsou Švédové. No a než se podíváme na... Jo, tady mám ještě na Instagramu. Ahoj Miloši, chvilku jsem si na to zvykal, ale vlastně chápu, že ta inovace je možná nutná. No a já ještě tady přečtu názor, to ještě jeden Roberta Záruby, tak švédská jména se za 30 let posunula k měkké variantě spojení a to především ve veřejném prostoru, což prostě je komentování hokeje bez zesporu. Tak a druhá odpověď, část české veřejnosti není připravena na úpravu jmen v souladu s originále. Nechceme odvádět pozornost od hokeje, vrátíme se k původní verzi, která sice nemá s realitou skoro nic společného, ale jsme na ní zvyklí, vy i já. Uvidíme, jestli se časem situace vyvine. Všem hezké zážitky z mistrovství světa. Tolik Robert. Já mu držím palce klukovi. No, takže ještě stále máte chviličku zavolat, napsat, jak to vidíte, jak to slyšíte. Je to prostě zajímavý téma, protože se nám to může stát i při jiných sportech, ale i v životě, že jo, prostě věci se mění.
1: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.

Robbie Williams na frekvenci 1. Tak máme tady poslední vaše názory. Přišlo to fakt mraky a jsem rád, že vás to zaujalo. Dobrý den, pan Záruba je excelentní komentátor. Komentuje srdcem a jeho koktejl informací a humoru je super. A nějaká výslovnost v tu chvíli je bezvýznamná, i když to může znít vtipně. Lucka. Lucko, díky za názor. Zdraví Miloši, když chtějí v České televizi vyslovovat jména podle národních zvyklostí, proč přechylují, a je tady přechylování, další problém, přechylují cizí ženská jména. To je jako citlivější, bych řekl tohleto. Marilyn Monroeová je prostě hnus. Pepa z Brna. Pepo, rozumím. Američankám a Angličankám a tak dále. Komolíme jména, protože oni se skutečně jmenují jako jinak a my to si přizpůsobujeme naší, jak bych to řekl, té oficiální češtině, kde se jako teda přechyluje u nás. A samozřejmě Nováková je Nováková a Monroeová je Monroeová. No, prostě zní to trošku jinak. Ale rozumím tomu problému, to se už probíralo mockrát a prostě zatím ta čeština prostě to přechylování chce. Ale chápu, že prostě někomu to do ucha nejde a přijde mu to divný. V každém případě budeme sledovat dál hokej, hlavně ať naši hrajou dobře, protože to potřebujeme. Robertovi držím palce, tady tu v uvozovkách kauzu, je to taková cimrmanovská kauza. Tak ať ji ustojí a já myslím, že to ustojí, je to zkušený profik a já ho mám rád, tak budu doufat, že prostě tohleto váš pohled na naši reprezentaci teď přestane rychle zajímat, protože ten hokej je důležitější. V každém případě díky za vaše názory a je to zajímavý, co takováhle drobnůstka způsobí s hokejovým národem. Díky za vaše názory.

0: Přátelé, kdybyste teď viděli Martu Jandovou, tak vypadá jak Dolly Parton na koncertě v Nashvilleu. Má brilianty vystlanou bundičku, krásný.
1: A to jsou pravý samozřejmě.
0: No ježiši, já to u tebe nepochybuju, to byl nějaký šmuk, nějaký fake.
1: No je to krásný, blejská se to o 106.
0: Ale na to, když hodíš takhle, jak se říká kilo, jo, tak prostě... No.
1: To je pravda, veď. No, no. Já to mám také do rády.
0: No,
1: já jsem chtěla pro tebe, aby se ti líbila.
0: Tak dobře.
1: Ale Dolly Parton si trefil, to je boží ženská.
0: Jako úžasná, jako opravdu ikona, legenda. Jako
1: možná to trošku stěl...

0: Nám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
2: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co...
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
4: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plišákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
7: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz.
9: Když to vezmu kolem a kolem, cyklofestivale na Lipensku je super na první dojem. Přijeď si užít tu největší cykloparty široko daleko od 5. do 7. června. Čeká tě bohatý program pro celou rodinu, dětské i dospělé amatérské závody, testovačky kol, super kulturní program a mnoho dalšího. Více na kolemkolem.info.
10: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po 5. v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
0: 10 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
11: Lucie Černá je připravená a já vám přeji krásný den a krásný poslech.
12: I já vám hezké dopoledne. Na Rokycansku havaroval autobus s 33 dětmi. Na místě je více zraněných. Škoda Auto odhaluje ceny svého nového crossoveru. Nehody hlásí Pražský okruh, kolony čekejte i na D5. U Oseka na Rokycansku dnes havaroval do příkopu autobus s 33 dětmi. Na místě je několik zraněných. Zranění zřejmě nejsou vážná. Podle hasičů je zraněných 15 lidí. Zdravotničtí záchranáři zatím toto číslo nepotvrdili. Na místě je v tuto chvíli 6 výjezdových skupin. Více informací prý ale poskytnou až po ukončení akce. Fakultní nemocnice Bulovka v Praze už dnes večer přijme muže s podezřením na nákazu ebolou. Je bez příznaků. Případ podle hlavní hygieničky pro veřejnost nepředstavuje žádné riziko. A to díky nastaveným bezpečnostním opatřením. O přijetí amerického lékaře rozhodl ministr zdravotnictví po konzultaci s vládou. Více řekla Frekvenci 1 mluvčí fakultní nemocnice Bulovka Eva Stolejda Libigerová.
13: Dnes ve večerních hodinách přijmeme občana USA převaženého z Ugandy. U něhož je nutné dodržet bezpečnostní izolační režim v souvislosti s možným kontaktem s virem ebola. Že nemocnice je na péči o osoby s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu dlouhodobě připravena. A k dispozici máme biobox, který umožňuje bezpečnou izolaci.
12: Mladoboleslavská

0: Škoda Auto po úterní premiéře svého nového crossoveru Škoda Epic odhaluje i ceny. Nejdostupnější elektromobil této automobilky se začne vyrábět během června a začne se prodávat za cenu od 779 tisíc korun. Ke konci roku pak do prodeje půjde i základní verze auta a ta bude stát kolem 619 tisíc korun. Ceny průmyslových výrobců v Česku po více než roce letos v dubnu meziročně stouply, a to o 1%, pokračuje Vladimír Klimeš z Českého statistického úřadu.
1: Meziroční růst zaznamenaly také ceny stavebních prací a ceny tržních služeb, a to schodně o 3,2%. Naopak ceny v zemědělství meziročně klesly o 10,6%.
0: Singapur v rámci kampaně proti šikaně umožní tělesné trestání na školách. Opatření se týká jen chlapců starších 9 let, kterým hrozí až 3 rány rákoskou. Tato praxe pochází z dob britského kolonialismu. Singapur přes kritiku OSN dál uplatňuje i trest smrti a přísně postihuje i drobné přestupky, jako je plivání, odhozená žvýkačka nebo jídlo ve veřejné dopravě. Své postupy hájí s tím, že patří mezi nejbezpečnější státy světa. Dnes poznáme vítěze domácího poháru. O trofej zabojují fotbalisté Jablonce a Karviné. Zatímco v Severočeši budou usilovat o 3. triumf MOL Cupu, Slezané se do finále dostali vůbec poprvé. Zápas začne v 6 večer a poprvé od roku 2019 se finále odehraje na neutrální půdě, a to v Malšovické aréně v Hradci Králové.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Venku máme skoro jasno až polojasno během dne, ale opět přibude kupovité oblačnosti s místními přeháňkami a ojedinělými bouřkami. A to hlavně v Čechách. Na Moravě a ve Slezsku bude přeháněk o něco méně. K večeru se zase oblačnost rozpustí a bude jasno. Odpolední teploty zamíří na 18 až 23 stupňů.
2: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: A ještě míříme na silnice.
4: Silný provoz při brzdě řidiče na pražském okruhu ve směru k dálnici D1. D kolona je mezi 25. až 18. kilometrem Ořech. V této koloně se nám stala dopravní nehoda na 24. a 5. kilometru, kde se srazily 3 osobní vozidla a nehoda je s únikem paliva. Projíždějte proto opatrně. Tato kolona ovlivňuje i příjezd do Prahy po dálnici D5, kde řidiči popojíždějí od 8. kilometru a zdržení je tam okolo 20 minut. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: A je po zprávách, to znamená jediné, je tady Marta Jandová.
5: Moc děkuji, krásný den si užij, paní doktorko. Lucie Černá odchází. Marta Jandová je tu, zdravím vás, pár minut po 10. hodině, dneska je středa 20. května a vlastně bych to mohla okomentovat, že léto je v plném proudu. Ano, já vím, že máme ještě jaro, ale venku je jako prázdněná, jako takový, mám takový ten pocit prostě. A i když jsou kupovité mraky, nebo budou kupovité mraky, tak o víkendu by to mělo být opravdu jako v létě. Takže nachystejte plavky, zataněte břicho a připravte se na víkend. Jinak dneska, i když se to neschoduje s datem, tak bych chtěla připomenout jeden z takových jako nejsilnějších příběhů z roku 1989. Taková zajímavost vlastně. Jde o trabanty, prosím vás, o trabanty, který tu nechali Němci z tehdy východního Německa, který chtěli emigrovat, že jo. No, zažili jste to někdo? Já jsem v tu dobu už žila, ale já si ty trabanty v Ulicích nepamatuju. Tak jestli máte nějaký vzpomínky, pište na 736 300 444 a o těch trabantech, které jich prej byly tady v Ulicích tisíce, který jsme si prej rozebrali na součástky, a budu za chviličku vyprávět, protože to je jako fakt zajímavý, strašně zajímavý. Tak jo, mezi tím to nejlepší z muziky, za chvilku například Mandraže a my to do vás budeme šroubovat jako šrouby a matice. Hezký poslech.
3: Co se děje?
2: Co se děje?
3: S Martou Jandovou.

0: Britney Spears, Baby One More Time.
1: S Martou Jandovou.
0: Ta písnička Britney Spears mě prostě vždycky dostane, hrozně se mi chce tančit a zpívat samozřejmě. Tak dnes si jdeme probrat trabanty v ulicích Prahy, vlastně trabanty, které tu Němci nechali v roce 1989 a vlastně jsou dodnes takovým jako symbolem pádu toho komunismu. Tak už bylo prostě vidět, že se to jako nezadržitelně blíží, že jo. Bylo to na přelomu září a října 89, kdy jako fakt tisíce lidí z tehdejšího východního Německa začaly jezdit do Prahy. A protože se rozkřiklo, že když se dostanou na západoněmeckou ambasádu, která je vlastně u nás třeba na malý straně v Praze, takže mají šanci utéct na západ. No a oni do Čech směli, že jo, se byli spřátelený východní komunistický země, takže ty lidi jako víceméně jednoduše přijeli přes hranice do těch Čech, jeli do té Prahy, no a tady už jim začalo bušit to srdce, protože utíkali právě na malou stranu, na tu německou ambasádu, západoněmeckou ambasádu a žádali tam o azyl. No, protože tehdy skoro každá rodina vlastně v tom východním Německu měla buď Trabanta anebo Wartburga, tak ty pražské ulice se těma autama začaly plnit. Jo? Jako fakt to byla nějaká obrovská šuškanda, protože těch Němců sem přijelo strašně moc. No a parkovali doslova všude, nejenom na parkovacích místech, ale jako různě v parcích, na uličkách, před zahrádkách. Někteří to prostě jako zastavili a utekli od toho auta, věděli, že se tomu autu už pravděpodobně nikdy nevrátí, takže pokuta jim nehrozí a prostě utíkali jako život. Jo? Na té ambasádě přitom nebyli jenom jednotlivci, ale byl tam fakt jako celý rodiny, prostě s dětmi, s kočárky, s kufry. Někteří tam byli dny, někteří i týdny, spali tam venku a oni pak pustili do té zahrady, do které oni za začátku přelizali přes pot a tak. A nebyli všichni prostě úplně v dobrých podmínkách, co si budeme, když ti západní Němci se oni snažili, jako se snažili nějak pomoct, ale prostě těch lidí tam byl strašný nápor a oni vůbec nevěděli, co s nimi. Oni se báli ty lidi jít z té ambasády ven, že by je tam právě chytili lidi z KGB, že by šli do vězení a tak dále, že? Nebo z STB, takhle. No a právě tady byli neuvěřitelní Češi, to je vždycky hrdá na náš národ, protože místní lidi to viděli, nosili jim jídlo, deky, pití, různý prostě hygienické potřeby, oblečení a tak dál. A protože prostě najednou viděli stovky lidí, kteří riskují úplně všechno, jenom aby vlastně mohli žít ve svobodě. Jo. Já mám v toho úplně husinu teďko, jinak jako si to představuju, protože já jsem včera, když jsem rešeršovala právě na dnešní vysílání, chtěla jsem mít pro vás správné informace, tak jsem viděla i různý filmíky, dokumentíky, spoustu fotek a fakt vám z toho úplně mrazí. Jak ty lidi opravdu nechali celý život úplně za sebou, zbalili se do jednoho kufru a dělali, že jedou na výlet do Prahy. To znamená, že si nemohli brát ani nic důležitý, aby to ještě nebylo při kontrolách na hranicích poznat, že chtějí jako napryč nějaký diplomy, vystudování a taky to bylo hrozně těžký jistě zašít někam do kufru. No a tak dále. No a potom přišel ten slavný okamžik, západoněmecký ministr zahraničí, to byl Hans-Dietrich Genscher, vyšel na balkon ambasády a oznámil jim, že můžou objet do západního Německa. No a lidi tam tehdy doslova brečeli štěstím. Jak to pokračovalo a co se stalo se všema těma trabantama? Si řekneme na chviličku, jo, protože některé vozy byly dokonce a doslova a do písmene rozebraný úplně na součástky. To už za chviličku, a teď vás čeká třeba Hanson s písničkou Bob. Já se na to těším, ale hlavně na vás. Na Frekvenci 1.
2: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: my breath away. A Berlin. A vlastně o Berlínu také trošičku mluvím u nás. Pojďme na to.
1: Co se děje s Martou Jandovou?
0: Tak co se vlastně stalo s těmi legendárními trabanty, který po sobě Němci v Praze nechali? A bylo tady opravdu spoustu, jo? A nechali je prostě jen tak stát a doufali, že se dostanou prostě do lepší situace. A fakt těch aut nebylo málo. Byly to stovky až tisíce trabantů, jo? Až tisíce, si to představte. A Wartburgů, který byly rozesetý po celý malý straně, a když to nestačilo na malý straně, tak prostě se to rozšiřovalo ještě do širšího okolí. No a teďko pozor, jo, jak jsem vám slíbila. Pro spoustu Čechů to vlastně bylo úplný zjevení, že jo. Trabant byl symbolem vlastně východního Německa a najednou jich Praha byla plná, jo. Tak některé auta si později opravdu vyzvedli jejich majitelé nebo je odtáhli třeba úřady zpátky do východního Německa. Jenomže hodně trabantů už tam prostě zůstalo opuštěných, nikdo je nechtěl. No a to se samozřejmě začalo řešit, že jo, zlatý český ručičky, kdo si co rozebere, to bude mít. Někteří lidi si prej z aut brali drobnosti, jakože součástky, objevovaly se různý historky o suvenýrech z revoluce, jo? Takže to byly vlastně jako suvenýry, to je vtipný. Část aut skončila ve šrotu, část, jak už jsem říkala, byla ta rozebraná, ty díly, no a dneska jsou tady ty opuštěný trabanty vlastně takovým tím symbolem okamžiku, kdy lidi přestali věřit komunismu a byli ochotní vlastně nechat za sebou úplně všechno, spálit všechny mosty, i to svoje auto, na který třeba čekali 10-15 let a chtěli prostě do svobodného světa. Tak, vy mi tady taky píšete, mývali jsme traboše báječného kámoše, byl to skvělý bakelit, dneska máme satelit, zima nebo hic. Do traboše pic, zdraví Jindřich ze Strakonic. K tomu musím říct, můj dědeček měl taky trabanta, takže já jsem se povozila za moje dětství taky hodně v trabantu. A jmenoval se Emílek a když se nechtěl nastartovat, tak vždycky říkal, Emílku, prosím tě. A já jsem taky vlastně jednou mohla, směla v Berlínu. To bylo v Berlíně, to bylo řídit trabanta. To ono to nebylo tak jednoduchý, to řazení, jo. Tam je jako nějaká páčka na volantu v levý ruce. No, nebylo to úplně jednoduchý. A tady ještě další zpráva od Evičky. Dobrý den, Marti, pamatuji si to velice přesně. S tatínkem jsme pomáhali převádět Němce přes kordon VB na ambasádu do Vlašské. Tenkrát nám dávali klíče od trabantů, wow, různě zaparkovaných po Praze. No, jako je to síla. Je to opravdu síla. Já vám moc krát děkuju za poslech. Za chvilku budem přát k narozeninám, takže pokud někoho máte, kdo by dnes si zasloužil, abych mu popřála takhle přes rádio, tak klidně pište na 736 300 444. Pokud preferujete e-mail, tak marta@frekvence1.cz. Budu se těšit.
2: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
3: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáčka, Já a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spigy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
4: Frekvence 1. Doprava. S zdržením okolo 15 minut počítejte na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Popojíždět budete z důvodu hustého provozu od 8. kilometru. A v koloně pojedete i na pražském okruhu ve směru k D1. Kolona je mezi 23. a 18. kilometrem a zdržení 10 minut. A několik kolon popojíždí na pražském okruhu ve směru na Ruzyni. Do první kolony se zpomaluje už na prvním kilometru. Celkové zdržení 20 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: už teda máme narozeniny a já vytáčím první telefonní číslo a je to pro manžela Vladimíra Krečmera. Od jeho ženy, od jeho dcery, od jeho sestry, od vnuků. Těch je strašně moc, který všichni by mu chtěli popřát. Tak doufám, že budu mít štěstí, že mi to Vladimír vezme.
1: Prosím.
0: Dobrý den, mluvím s panem Vladimírem Krečmerem.
1: Jo.
0: Krásný dobrý den, já jsem Marta Jandová. Volám vám z rádia Frekvence 1, protože vaše žena Danuška, dcera Lucie s přítelem, syn, sestra a tak dále, vám všichni chtějí popřát všechno nejlepší k narozeninám.
1: Děkuju.
0: U nás to totiž, abych vám to vysvětlila, u nás to funguje tak, že když mi někdo napíše a pošle telefonní číslo na někoho, kdo má zrovna narozeniny, tak já právě občas takhle volám a vaše žena mi napsala, jestli bych nebyla tak hodná a mně se to hrozně líbilo, ta její zpráva. A tak mám tady pro vás to přání, že vám přeji hlavně zdraví a přeji vám teda manželka Dana, dcera Lucie s přítelem Tomášem, syn Mirek s manželkou Ester, ale úplně nejvíc vám přeju vnoučátka Mareček, Tereska a Mikulášek a taky sestra Marie. To vás převezli, co?
1: Jo.
0: Budete mít nějakou oslavičku společně dohromady?
1: Jo, až v neděli.
0: A už to je tak jo, no tak skvělý. Tak já vám přeju krásný den, nechte se oslavovat celou vaší rodinou. Milý Vladimíre, mějte se moc hezky a nashledanou.
1: Nashledanou, děkuju.
0: Rádo se stalo, nashledanou. Další přání putuje zlaté sestře Ireně, která dneska slaví 64. narozeniny a Evička jí přeje hlavně pevné zdraví na těle i na duši, protože zdravíčko jí trápí už roky, tak ať má hezčí aspoň narozeninový den a ať se jí plní její přání, užije si spoustu dalších let s vnoučkem Bartíkem a s námi všemi. No a pak ještě kamarádce Zuzce, k jejím 35. narozeninám, které měla včera. Je to nejsrdečnější člověk, kterého znám a díky, že jí mohu mít ve svém životě. Tak teďko mi to naskakuje, tak se ještě podívám, bych někoho. Milá Marti, ano, dnes slaví narozeniny můj syn Bizík z Karviné, krásné, kulaté, 40. narozeniny. Přeji mu spoustu zdraví, štěstí, lásky a pohodový život s přítelkyní Petrou a střídatým synem Čeníkem, maminka Eva. Tak to byly zprávy od vás a my jdeme na ty slavný, protože dneska slaví 80. neuvěřitelná zpěvačka z Kalifornie jménem Cher.

Musím říct, se pochlubit. Jednou jsem vám potkala, byli jsme společně, jako hráli jsme společně na nějakém koncertě a já jsem se ho pak zeptala, byl to jediný ze tří lidí, který jsem se v životě zeptala o fotku. A byl to právě on. On mi řekl, ano, já se jenom otřu pot a hned přijdu. A opravdu přišel. Byl strašně fajn. Tak už na něho bohužel jenom vzpomínáme. No a do třetice opět vzpomínáme, a to na havajského hudebníka jménem Israel Kamaka.

0: Nádherný hlas. No ten už popíš, Joe Cockerem na onom světě, tak jim přejeme krásné narozeniny. Narozeniny slaví taky ale fotbalista Petr Čech, nebo naše skvělá herečka Veronika Arychtěva. Všem ostatním a všem zbyškům, kteří dnes slaví, mějte krásný den.
1: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.

0: to věci popřát, samozřejmě krásné vysílání.
1: Zrovna jsem se rozespíval, no nevadí.
0: Já jsem dneska mluvila o Trabantech, ano, které zaplavily v roce 1989 skoro celou malou stranu. A píše mi tady Martin, že byl na nějakém koncertě ve sportovní hale, Prey Erasure.
1: No.
0: Parkoviště bylo plný hrabošů.
1: Jako Trabantů?
0: Asi myslí Trabanty. Dostal jsem i klíče, ale nenašel jsem ho. Moc lidí. Tuším, že to bylo 2 dny před revolucí. Tak nevím, jestli ještě 2 měsíce poté stály všude Trabanty, ale je to docela možný.
1: No počkej, a když byla ta stávka a všichni tam teda najeli těma trabošema?
0: No to nebyla stávka, oni prostě jenom chtěli utéct. Tak potřebovali rychle do Prahy, tak všem nakecali.
1: No to jo, ale oni tam nechali ty Trabanty.
0: No.
1: No ale co se s nima pak stalo? Kdo se rozebral?
0: Částečně si je prej odvezli jako z Německa, z východního, jakože asi se pro ně prostě přijeli, aby ty města auta mohla dát jiným obyvatelům východního Německa.
1: Víš, jakou to mělo hodnotu?
0: Ale spousta Čechů si je rozebralo na součástky, protože přesně věděli, že už nebudou mít šanci. Takže to prostě pro lidi byla zlatá studna. Oni nosili těm Němcům jídlo, pití, oblečení a za to dostávali Trabanty. Hmm.
1: A celý život teda spořili na to, aby si mohli koupit toho Trabanta?
0: No. A pak ho tady nechali odstavený. Víš, co to bylo ještě hodně zajímavý? Ono, když jim tenkrát ten politik, když jim řekl, že je teda berou do západního Německa, tak připravili vlaky. Jenomže ty vlaky samozřejmě museli jet přes východní Německo, že jo? A v tom východní Německu, jak ten vlak jel, tak ty lidi byly tam jako hrozný, jako demonstrace a tak dále. A oni se hrozně báli ty lidi, že ten vlak zastaví, že si pro ně přijde jak tamhle prostě.
1: A kdyby tehdy frčeli bavoráky, tak jsou všude bavoráky po Praze.
0: No.
1: Kde jsem byl v tu dobu? Kde jsem?
0: Ale počkej, Trabant. Děda byl spokojený. Mě hezky vysílání. Čau.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: A zprávy vede nás připravila Lucie Šmídová.
5: Hezké dopoledne. Na Rokycansku havaroval autobus s dětmi. Lebku svaté Zdislavy předá policie církvi na konci května. 15-minutová kolona je na D5 na příjezdu do Prahy. U Oseka na Rokycansku dnes havaroval do příkopu autobus s dětmi. Celkem v něm cestovalo 33 dětí, 2 učitelky a řidič. Některé děti už odjeli z místa nehody evakuačním autobusem, řekl Frekvenci 1 mluvčí hasičů Petr Poncar.
6: Všichni byli už mimo autobus v době příjezdu našich jednotek. Na místě zasahuje jednotka z Rokycán a byl tady pro děti evakuační autobus z dobrovolné jednotky z Plzně Doubravky. Ten autobus odvezl do školy děti, které byly evidované jako nezraněné.
5: Podle prvotních informací

0: Informací utrpělo několik osob lehká zranění. Na místě nebyla zjištěna žádná vážná zranění. Mluvčí záchranky Karolína Korčíková zatím o jejich přesném počtu neinformovala. Zachráněnou lebku svaté Zdislavy by policie měla církvi předat 30. května. Uvedla to policie na síti X. Ten samý den bude Zdislavská pouť v Jablonném. Česká bankovní asociace zhoršila odhad letošního růstu české ekonomiky. Například průměrná inflace by mohla letos zrychlit na 2,5%. Tahounem budou hlavně domácnosti, řekla hlavní ekonom Monety Maribank Petr Gabko.
1: Když se podíváme potom na strukturu pro oba roky, tak vidíme, že tahounem ekonomického výkonu by měly zůstat domácnosti. Jde vidět, že v letošním roce by se mohly přidat i investice firem. Investiční aktivita je opravdu oživená. Vidíme to jednak na samotných investicích, ale vidíme to i na úvěrové aktivitě právě podporující tyto investice.
0: Hrubý domácí produkt se podle aktuální předpovědi asociace zvýší o 2%. Dnes poznáme vítěze domácího poháru. O trofej zabojují fotbalisté Jablonce a Karviné. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf MOL Cupu, Slezané se do finále dostali poprvé. Zápas začne v 6 večer a poprvé od roku 2019 se finále odehraje na neutrální půdě, a to v Malšovické aréně v Hradci Králové.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Máme skoro jasno až polojasno. Během dne místy čekejte přehánky, ojediněle bouřky, a to hlavně v Čechách. K večeru pak bude ale opět jasno a teploty celkem vysoko, 18 až 23.
2: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: A teď se zdržíte na D5.
4: Se zdržením okolo 15 minut počítejte na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Popojíždět budete z důvodu hustého provozu od 8. kilometru. A v kolně pojedete i na pražském okruhu ve směru k D1. Kolona je mezi 23. a 18. kilometrem a zdržení 10 minut. A několik kolon popojíždí na pražském okruhu ve směru na Ruzyni. Do první kolony se zpomaluje už na prvním kilometru. Celkové zdržení 20 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: A po zprávách to nejlepší z muziky a Robin Sobek, hezké dopoledne.
5: Hezké dopoledne, vítejte, 4 minuty po 11. Mimo jiné zmíněný fotbal, Jablonec, Karviná, budeme řešit se sportákem Alešem Svobodou dneska v mém vysílání. A z jiného soudku, když jsem zmínil Karvinou, v neděli bude v Karviné hrát má oblíbená skupina Mňága až Ďorb, přece Lucinko.
0: Já jsem to věděla.
5: Věděla
0: jsem to?
5: Měla
0: na jazyku.
5: Tak to jenom, kdybyste se pohybovali někde okolo Karviné, tak si to můžete užít. No, užívat tady u nás na Frekvenci 1 můžete třeba Bíží, Znali Furtáru, taky Divokej Byl, ti vám zaspívají a v půl poslední slovo budeme hrát o 21 000 korun. Je to neuvěřitelný balík peněz. Taky se podíváme někam na výlet, no a za chvilku rubrika, což je to hodně. Hezkou zábavu.
0: Krásný den s Frekvencí 1.
3: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
1: Mám chytrou lednici a jediné, co zatím udělala, je, že jednou pípala kvůli otevřeným dveřím. Nešlo by koupit normální hloupou, co si hledí svýho, Radek 57 hlavičků brod.
2: A já jsem se na to zvěk, člověč, na tohle. Nejdřív mě to jako, říkám, pípá, svých měl zavřít.
1: A proč to pípá? Jo, že
2: když to nechal otevřený, jo. To pípá, pak už to jako nevnímáš, jsi tam v té...
1: A nezavřeš to.
2: No, pak někdy jo, jako.
1: Já teda nemám rád takový to bzučení, jak jako ty lednice, jako víš, jako jednou začnou bzučet třeba v noci.
2: To mám v pracovně.
1: A nejhorší, když třeba taková situace, ne, že bys to stávalo nějak často, a manželka tě vyhodí z ložnice, že jo, tak mě hrozně štve to bzučení. Ty.
2: A nechceš si lehnout v obyváku.
1: No to my máme jako jedno a to samý vlastně v obyváku, kuchyni. A ona stejně, ona je slyšet i do chodby. Kdyby se lehnul jako na chodbu, tak ona prostě bzučí, no.
2: A tak vyhoď tu lednici. A dělej lednice jako do ložnice, ne? Když byl nějaký problém.
1: Jo, že vždycky, když mi máma, teda máma, vždycky, když mě manželka vyhodí jako do kuchyně, tak vezmu lednici a dám jí do ložnice.
2: No.
1: A díp zučí tam.
2: Přesně tak, jako. A ona přileze.
1: A lednice.
0: Cože?
3: Cože? Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
0: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty

0: krásná.
1: Černá růže, No Guitars na frekvenci 1. Máme minutu po 11:30 a dáme si poslední slovo. Budeme hrát o 21 000 korun.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
1: Nádherná částka, už jsme překonali hranici 20 000. Tak, volejte právě teď ve středu 20. května sem k nám do studia Frekvence 1 na 257 400 999, v případě, že chcete zvítězit. No a správně doplnit větu, kterou nám zanechala Dagmar Honcová, která mimo jiné teda prozradila, bez čeho se při tvorbě předpovědi počasí rozhodně neobejde. Pokud na to přijdete, peníze budou vaše. 257 400 999. A ptám se, kdo se takhle v polovině pracovního týdne dovolal jako první, kdo má to štěstí. Hezké dopoledne, kdo je tam?
4: Dobrý den.
1: Aha, tak tudy cesta nevede. No, není to nic moc. Tak,
4: ano,
1: tak se nám představte.
4: Ilona ze Slzené.
1: Aha, tak já se slyšel úplně prd.
4: Ilona.
1: Ilona.
4: Slyšíme se. Ano.
1: Ilono, já mám pocit, že už se to někdy opakovalo, že jo? Že už jste se určitě dovolala a řešili jsme úplně stejný problém.
4: Ano, ano.
1: Že jste
4: ano.
1: To vy, Ilono.
4: Ano,
1: ano. A vy jste se nepolepšila od té doby. Vy jste nenašla ještě od té doby to místo, že jo, které má signál.
4: Ne.
1: Jo. A hledala jste?
4: Hledala.
1: Dobře, tak já vám budu věřit, Ilono. A doufám, že do příště se to zlepší.
4: Ano.
1: Ani se nebudu ptát, odkud voláte, protože bych vám stejně nerozuměl, ale důležité, abyste vy rozuměla poslední větě, ale větě Dagmar Honcové.
4: Ano.
1: A já, abych rozuměl tomu poslednímu slovu, tak pojďme na to, pouštím větu, zní takto.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji
4: zkušenost,
1: no vidíte, zkušenost, to už znělo docela dobře, tomu jsem rozuměl, ale teď, aby to bylo to správné poslední slovo a vyhrála byste 21, to se dozvíme, jak to všechno dopadne.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
1: Ne. Nevyšlo to, Ilono. Zkušenost to není, bohužel.
4: Navadí.
1: Tak se tam opatrujte v tom kraji bez signálu. Naschledanou. No a my přihodíme 500. Máme v banku 21 500 korun. Bude se pokračovat v 16:30 odpoledne u Vojty s Janou. A pokud máte, přátelé, podobný problém jako Ilona z Horní Dolní, tak hledejte ten správný signál, protože v 16:30 ho budete opravdu potřebovat.
3: Poslední slovo.
2: Aneb, řekněte to za celebritu.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
1: Ale teď to s tím signálem bude určitě o dost lepší. 4 minuty. Po 12:30 se podíváme aktuálně na dopravu.
6: Se zdržením okolo 15 minut počítejte na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Popojíždět budete z důvodu hustého provozu od 8. kilometru. A v koloně pojedete i na pražském okruhu ve směru k D1. Kolona je mezi 23. a 18. kilometrem a zdržení 10 minut. A několik kolon popojíždí na pražském okruhu ve směru na Ruzyni. Do první kolony se zpomaluje už na prvním kilometru. Celkové zdržení 20 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
1: A my jedeme dál na Frekvenci 1. Před námi třeba R.E.M., taky Amanda Seyfried nebo Taylor Swift. Hrajeme to nejlepší z muziky a chybět nebude ani tip na výlet. Tak hezké dopoledne.

0: R.E.M. na frekvenci 1.
1: Na výlet s frekvencí 1.
0: Ale teď už samozřejmě taky tip na výlet s Tomášem Fílou, kterého máme na telefonu. Hezké poledne, Tome, vítej.
2: Já tě zdravím, Robine, i všechny naše posluchače. Tak dneska jsem vyrazil na parádní místo. Já jsem vyrazil do druhého největšího muzea na světě. Pozor, to je důležitý říct. Máme ho u nás relativně vlastně kousek od Prahy, protože já jsem zamířil do Příbramy, ale tentokrát ne do Hornického muzea, tam už jsme totiž byli, ale zamířil jsem do muzea Lišajů. Víš, co to je Lišaj, ne?
0: Já vím přesně, co to je.
2: Ne. Ty víš, kolový?
0: Ne, nevím, fakt, jako já, to je...
2: Počkej, netušíš, co je Lišaj? Lišaj smrti hlav, to už ti snad něco říká.
0: Ale teď to je normálně ta houba.
2: Jaká houba, teď to je můra.
0: Je to není ten hřib?
2: Tak to je konec. Hele, největší muzeum Lišajů na světě je v Londýně a Příbrami. V přírodovědném muzeu je druhé největší muzeum právě tohoto nočního motýla, tedy Lišaje. My si tady můžeme prohlédnout 1325 druhů tohoto nočního motýla, ale i jinak v muzeu je přes 200 000 exponátů. A to už jsou potom i denní motýly a jsou to motýly z celého světa. Hele, je to nádherná podívaná. Jinak, protože samozřejmě Příbram, to jsou Brdy a okolí, tak my se tady v muzeu můžeme seznámit i právě s živočichy, který v Brdech žijí. A co mě tedy dostalo, tak to je vlastně taková jako multimediální místnost, kde si představ, že se úplně zhasne, je tam absolutní tma a pouští ti tam zvuky nočních živočichů nebo živočichů, kteří jsou v noci aktivní a kteří se právě v Brdech nachází. Takže tam jako zažiješ najednou houkání sovy, vytí nějakých lišek a tak dále, jo. A to teda musím říct, že v té úplné tmě, když se člověk snaží rozeznávat ty různé zvuky, tak to teda působí naprosto neuvěřitelně. Ale opravdovým highlightem samozřejmě a tématem toho dnešního výletu je vlastně druhé největší muzeum Lišajů na světě, které je Příbrami. No a musím teda říct, že to fakt stojí za to, protože je neuvěřitelný, jak ta příroda je, jak je jako roztodivná, co všechno, v čem se liší ty motýly, ty noční motýly, teda jsou to někdy detaily, ale někdy jsou to naprosto jiný, úplně jiný jako zvířata, i když patří ke stejnému druhu, nebo hmyz, abych byl konkrétní. Takže jako musím říct, hele, tenhle výlet rozhodně za to stojí, můžeme si ho vlastně naplánovat třeba, když má venku pršet, protože tady je to všechno samozřejmě pod střechou, takže pokud máte chuť a máte cestu někde kolem Příbramy, tak jako druhé největší muzeum Lišajů na světě naleznete právě tady.
0: No Tome, ale pozor, ty jsi mě zmát, ty jsi řekl Lišaj, ne Lošák, že jo? Já si myslel, hele, Lošák zprohýbaný tím, že jsem v Brdech chodil po lesích, jako jo, a sbíral jsem ty houby. A tam je Lošák zprohýbaný, to je jedlá houba z čeledi lišákovité. Tak já jsem nebyl zas tak daleko od pravdy. Pojďme
2: takže
0: si to říct.
2: Ty o houbách a já o motýle. A ty...
0: No někdo o koze, někdo o voze. No ale přátelé, inspiraci samozřejmě na tenhle ten tip najdete na našich sociálních sítích a můžete vyrazit klidně do lesů, když budete chtít, a nebo do toho druhého největšího muzea na světě, směr Příbram. No můžete si vybrat, to jsou vlastně dva typy v takovém balíčku. Akce 1 plus 1, řekněme, no.
2: Ano, dva v jednom.
0: Dva v jednom. No a další parádní tip, klidně dva v jednom, najdete u nás zase zítra, takhle těsně předpolednem, kdy se spojíme s Tomášem. A co to bude tentokrát a na čem nás nachytá, to jsem sám zvědav.
2: No a já už se na to moc těším a vy se mějte krásně, dobrou chuť k obědu, pokud právě jíte, a zítra zase naslyšenou. Tak ahoj.
0: Ahoj.

0: každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek, ale...
2: To za chvilku vyteče ušima.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
5: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Byla. To dobré začíná u nás.
0: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
7: Pravé poledne, pojďme na zprávy, které připravila Lucie Šmídová.
8: Dobré poledne, Američan s podezřením na ebolu přiletí večer do Prahy. Hokejisty čeká na mistrovství světa zápas proti Itálii. Nákladní auto do středových svodidel bouralo na D8. Muž po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí na letiště v Ruzyni dnes večer. USA platí pro jeho převoz Ugandy soukromý let. Informoval o tom ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pro veřejnost riziko podle něj nepředstavuje. Primářka kliniky infekčních nemocí fakultní nemocnice Bolovka Hana Roháčová k péči o muže dodala.
9: Pokud je pacient bezpříznakový, tak jak ještě v noci nám kolegové teda z té oblasti řekli, tak pokud je bezpříznakový, tak bude pouze na pozorování, nebudeme provádět zatím žádné testy, žádná vyšetření, protože v okamžiku, kdy pacient nemá příznaky, tak žádné testy neprokáží, jestli je vlastně v inkubační době, anebo nikoliv. Ale to nemění nic na tom, že ta doba musí být taková, aby bylo jednoznačně vyloučeno, že ten člověk neonemocní.
8: Americký lékař zůstane v izolaci 3 týdny. Energetická společnost ČEZ zlevnila elektřinu domácnostem se solární elektrárnou. Od května cenu v tarifu určené pro odběratele, který využívá kolem 50 000 zákazníků, snížil o 300 korun za megawatt hodinu. Dnes o tom informoval ČEZ. Miroslavy na Znojemsku budou mít více slepic. Zemědělský podnik plánuje rozšířit chov kohoutů a nosnic o další halu. Ke dvěma přidá třetí. Navýší tím kapacitu o polovinu, tedy o dalších 22 000 zvířat. Nová hala by měla stát v roce 2028. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne už v 16 hodin 20 minut.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
8: Místy máme skoro jasno až polojasno, místy zataženo, během dne nás také čekají přehánky, ojedinělé bouřky, a to hlavně v Čechách. K večeru pak bude opět jasno, ale teploty vysoko, 18 až 23 stupňů.
10: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
8: Nehodu hlásí z D5 a zdržíte se také na D8.
11: Se zdržením počítit na pražském okruhu obou

0: průměrně se tvoří kolona mezi 23. a 17. kilometrem a zdržení okolo 10 minut. A na nehodu pozor na D8 ve směru na Německo. Na 53. kilometru boural nákladní auto do středových svodidel. V místě neprůjezdný levý jízdní pruh. Jeďte opatrně. Šťastnou cestu, ať už jete kdekoliv, přejezd dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: A po zprávách už opět to nejlepší z muziky. Hezké odpoledne, je tady Robin Sobek.
2: Jsem tady, hezké poledne, 3:03. Tak, dnešek je velkým dnem nejen pro hokejové fandy, ale taky pro fotbalové kluby z Karviné a Jablonce. A pro jeden z nich to bude den výjimečný a právě tyto dva celky se dneska utkají ve finále domácího MOL Cupu. A my podrobnosti budeme nabízet právě v této hodině okolo 12:45 odpoledne se sportákem Alešem Svobodou. Jinak půl Petr Jablonský je za chvilku taky filmový odborník, do té doby Cher, Luis Capaldi a nebo Nightwork. Tak hezký den.
1: Příjemný poslech.
3: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Nyní jsem odstěval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Tak, pojďme na to. Máme 2 minuty po 13:15 odpoledne. Tady váš oblíbený filmový odborník. K obědu opět malý předkrm v podobě 2 nádherných českých ukázek. No, českých spíš. V tomhletom případě, co vidím a co jsem si připravil, československých. Mám tady pro vás jednu totiž takovou krásnou československou komedii. Tak volejte na 257-400-999, pokud si chcete odnést titul filmového odborníka, tak je opravdu právě teď ten nejvyšší čas a jsem zvědav, jak to všechno dopadne. Tak pojďme třeba zkusit tohleto telefonní číslo. Je vás hodně, kteří voláte, díky za to, kdo se dovolal jako první, hezký den, hezké, vlastně teď už popoledne, dá se říct, kdo tam? A, nikdo? Haló? Tak pojďme zkusit tohle číslo, kdo se dovolal, hezký den.
3: Dobrý, tady David.
2: Davide, nazdar, máš obrovské štěstí, protože podle mě už je to asi druhé nebo třetí v pořadí, které zvedám. No nic, ale to není důležité, jak se ti daří u filmového odborníka, povídej.
3: No, tak jak kdy? Ale většinou 50 na 50.
2: Pare na pare. Já jsem zvědav, jak to dopadne dneska, není to nic složitého, jo. Který se ročník?
3: 2006.
2: Ježiš, to je mladěs tohleto. My se podíváme do 90. teď, Davide, tak soustřeď se, je to parádní snímek a ještě lepší ukázka, která zní takto.
4: Skupina A k zemi!
2: Tak, a je to za náma, Davide.
3: No. Neodpalovali tam ten můj?
2: Koho? Hnůj?
3: No.
2: Já jsi mě pobavil. Já myslím, že to nebyl hnůj.
3: Ne, nevím. Nemám čaj.
2: Vůbec nemáš, to je škoda. Jako kdo ví, třeba tam taky někde byla jako kupka hnoje, jo? Ale každopádně tu záležitost tam našel Zdeněk Svěrák. Jo, když měl po svém boku školu, nebo řekněme studenty, a zařval tehdy skupina A k zemi a odpálil vlastně tehdy velkou ranou. V podstatě řekněme nic, prostě chtěl se jenom zbavit samozřejmě toho, že tam byla ta nálož, no, a je to československá komedie, i tak trošku drama, které natáčel Honza Svěrák v roce 1991 s panem Třískou a mimo jiné panem Svěrákem, Libuškou Šafránkovou a panem Hrušinským a tak dále v hlavní roli, a je to film, který se jmenuje Obecná škola, říká ti to něco?
3: Jo, Obecná škola, no. Akrát se ani si nebyvavuju.
2: Ježiš, to je škoda, to je škoda.
3: Já jsem asi 5x.
2: No, já si myslím, na to se dá dívat totiž pořád okola. No nevadí, hele, tak tohle ti trošku uteklo, ale mám tady ještě jednu ukázku.
5: Co to jako mělo znamenat, ty vole, tam u toho autovyuvazování? Jak si zdával tu nohu za krk, nebo co? Co to jako bylo, kde jsi to viděl, ty? Ty vole, co to meleš, ty vole? Ti nerozumím ani slovo, co jsi to říkal?
2: Mu to pěkně vysvětlil, dneska budeme řešit taky fotbal, mimochodem, ve sportovních novinkách už za chvilku.
3: No. Lepší ho poznáme, tak to bude okresní přebor.
2: No jasně. Hele, tady jde vidět, jo, tady jde vidět, že si ten mladší ročník, protože když opomenu samozřejmě snímek, jo, film Okresní přebor, a budu řešit seriál, jo, ve kterém to bylo, tak to je rok 2010, tak to tam už trošku ti vyhovuje, ne?
3: No, jakdy, ale spíš já jsem na ty starší trochu.
2: Fakt, jsi na ty starší filmy, aha, tak škoda, že to nevyšlo s tou školou teda, no nevadí. Každopádně,
3: Jako kdyby bylo jiné, je ukázka z toho filmu, tak bych to asi poznal, ale tohle jsem nevím.
2: Tu ukázku si nepoznal. Nevadí, no tak jo, tak tady jsme slyšeli mimo jiné teda Ondřeje Vetchého, tady v této ukázce Okresní přebor asi každý zná, že jo, česká krásná sportovní komedie, režisér Jan Prušinovský, mimo jiné i Jakub Kohák něco režíroval, no a mělo to několik vlastně dílů, jak říkám, když opomeneme ten film, tak seriál taky velmi úspěšný. No, ty se stáváš polovičním filmovým odborníkem, což si myslím, že dobré skore, a ti budu hrát to nejlepší z muziky, komu to dáme?
3: Tak všem traktoristům z zemědělského družstva v Novém Městě na Moravě.
2: Tyjo, ty jsi to měl krásně připravené, a ty máš co společného s traktoristama?
3: Pracuju tady.
2: Jo, ty tam pracuješ. Aha, tak to je jiná, Davide. Takže normálně tam jako jezdíš na traktoru, jo? Super. Hele, a ladí tam ta parta celá v těch traktorech frekvenci, nebo ne? Přiznejte
3: se. Tak půlka, půlka.
2: Jak půlka? No hele, slib mi teď i národu, že to zařídíš, aby i druhá půlka ladila frekvenci v traktoru.
3: Tak pokusíme se.
2: Dobře, děkuju, Davide, super. A rád tě uslyším zase někdy. Pozdravuj celou pracovní partičku. A zase někdy, ahoj.
3: Naschle.
0: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
6: Ti všichni míří v neděli po obědě na frekvenci 1.
7: Mám rád tam ze všechny ženy a jsem gentleman, jste si mohl všimnout teďkon, že paní Naďová teď bude sedět, protože já vždycky rád pustím ženu sedět.
0: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
8: Možná kdybych byl typickým Čechem, byl bych možná také Tomáš, ale jinak jsem taky Moravák jak stehno.
6: Petr Jablonský. Každou neděli od 13 hodin na frekvenci 1.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
10: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Co to je?
12: Dobravárt, vezeme vám pračku.
11: A co teď?
12: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
11: No tak to si rozumíme.
13: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datárt, opravdový elektrospecialista.
0: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl...

0: To nejlepší z muziky La Bamba, taky Los Lobos. Na frekvenci 1 máme 2 minuty, po půl jedné. Za chvilku třeba Anaka nebo taky David Guetta. My se aktuálně podíváme i na dopravu a určitě i za slibovaným sportem, protože, jak bylo řečeno, dnešek je opravdu velkým dnem pro fotbalové kluby z Karviné a Jablonce a tam budeme mířit, nebo lépe řečeno, tam budou mířit naše kroky s Alešem Svobodou, ale teď Petr Jablonský.
1: Dobrý den, tady je Petr Jablonský, frekvence 1. Kdo je na druhé straně?
2: Dobrý den, Teplice, Zdeněk.
1: Zeptám se, s kým byste si rád pohovořil?
2: Já bych chtěl s panem Trávníčkem.
3: Tak já teda zdravím. Samozřejmě, teda posluchače, který si mě vybral. No a co byste ode mě teda chtěl slyšet?
2: No tak chtěl bych se zeptat, jestli byste zazpomínal na to natáčení tří oříšků, když asi často se vás na to ptají.
3: No tak je to samozřejmě otázka na tu pohádku. Se dá říct, že mě provází celým životem, že skutečně jako princ je moje třetí jméno. Jako já skutečně už jsem na to zvyklý, že mě volají princi.
2: Už na to i slyšíte.
3: No, já na to slyším, já se vždycky podepisuju a podobně. No teď teda zrovna jsem potkal jednu paní a slyším, volá princi, princi. Já se otočím a volá, ne pane Trávničku, pardon, já jsem jenom volal na svýho psa. ale samozřejmě je to, jako od té doby se dá říct, že i ty vtipy, co vznikly vlastně na tu pohádku, já třeba bych vám mohl jeden říct, jestli znáte o té veverce, jak louskala ty oříšky?
2: Znám.
3: Ty ho znáte. Neznám to. Tak já vám ho řeknu. Veverka louská oříšky a teď rozlouskne první oříšek a tam šaty. Teď jako rozlouskne druhý oříšek, tam zase šaty. Třetí oříšek, tam svatební šaty. A ona si tak povzdechne a říká, já se z toho zblázním, já se kvůli té pohádce ani nenažeru.
4: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
5: O novinkách pojišťovny Direct.
6: Už dnes v 16.40.
4: Jen na frekvenci 1.
7: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
8: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
9: Frekvence 1. Doprava.
10: Se zdržením počítit na pražském okruhu. Obousměrně se tvoří kolona mezi 23. a 17. kilometrem a zdržení okolo 10 minut. A na nehodu pozor na D8 ve směru na Německo. Na 53. kilometru boural nákladní auto do středových svodidel. V místě je neprůjezdný levý jízdní pruh. Jeďte opatrně. Šťastnou cestou, ať už jete kdekoliv, přejezd dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: Frekvence 1.

0: To nejlepší z muziky Wake Me Up a taky Avicii a Low Black na frekvenci 1 máme 1/3 na 1, téměř. A naše kroky, jak jsme slibovali, míří za sportem, protože dnešek je velkým dnem pro fotbalové kluby z Karviné a taky Jablonce. A pro jeden z nich to bude den výjimečný. Právě tyto dva celky se dneska utkají ve finále domácího MOL Cupu. Podrobnosti má pro nás kolega Aleš Svoboda. Hezké odpoledne, vítej.
1: Ahoj Robine, hezké odpoledne všem posluchačům.
0: Tak pojďme nejprve ke složení finále, jak hodně překvapivé je.
1: Je samozřejmě nezvyklé, že ve finále není žádný z těch tří top klubů v Česku, tedy ani Sparta, ani Slavia, ani Plzeň, což se děje poprvé od sezony 2016-17, kdy tenkrát hráli finále Olomouc a druholigová Opava. A nejsou tam třeba ani Hradec, Liberec nebo Olomouc, v poslední době ambiciozní celky. Přitom odměna pro vítěze je sladká, kromě trofeje účast ve čtvrtém předkole Evropské ligy a jistota podzimu v evropských pohárech, minimálně potom v konferenční lize.
0: Relativně výrazným favoritem finále je Jablonec, přestože jeho ligová forma je mizerná. 5 zápasů za sebou nevyhrál a v posledních 2 utkáních dostal 10 gólů. Na základě čeho se mu tolik věří?
1: Jablonec má na papíře silnější a výrazně zkušenější kádr. 2x také už MOL Cup vyhrál, když to pro Karvinu je to vůbec první finále. A je pravda, že výkony a hlavně výsledky Jablonce v závěru ligy jsou skoro až nedůstojné. 1-5 na Slavii, 0-5 v Plzni. Jablonečtí argumentují tím, že všechno podřizují finále poháru, což je pochopitelné, ale ono ve sportu úplně nefunguje. To, že si řeknete, že v neděli do toho nepůjdu na 100%, protože o moc nejde, a ve středu do toho šlápnu. Takže uvidíme, v jakém světle se Jablonec představí.
0: No a teď jsem zvědav, já jsem si připravil ještě takovou klukovinu na závěr, Aleši.
1: Ano.
0: Napadla mi taková věc, hypotetická, jenom taková jako, jo, otázka, co by se stalo, kdyby to finále teda vyhrála Karviná a té pak byla prokázána vina v korupční kauze, ve které klub figuruje mezi podezřelými, ha? To se nečekal, co?
1: Tak no. Musím samozřejmě v první řadě ocenit tvoji přípravu, ano. Až si s tím dáš práci a vymazlíš to tak, aby si myslel na všechno.
0: Je to tak?
1: To je samozřejmě chválihodná věc.
0: Díky.
1: A co se týče otázky na, respektive odpovědi na tuhle otázku, je to samozřejmě komplikované. Může se stát, že korupční kauza Karviné cestu do Evropy zavře. Policejní vyšetřování v Česku pokračuje, o osudu Karviné následně rozhodne etická komise Fotbalové asociace České republiky. Ale nemusíte se to stihnout do startu sezony, navíc se může stát, že se Karviná odvolá. Jenže vložit se do toho může Evropská fotbalová unie UEFA a ta může sama o sobě rozhodnout o tom, že Karviné start v pohárech znemožní. Takže pak by se stalo to, že pokud by Karviná vyhrála pohár a nastal by scénář, o kterém se bavíme, tak by jistota startu minimálně v hlavní fázi konferenční ligy připadla Plzni a do poháru by pak šel i 5. tým ligy, a to je Jablonec.
0: Taky musím ocenit tvé schopnosti. Zdá se, že jsi schopen odpovědět na každou mou otázku. Ale další pro tebe nečekané sportovní otázky si připravím, Aleši, zase na páteční odpoledne. Budu se těšit na slyšenou.
1: Těším se, jaká to bude challenge, a určitě budu překvapen.
0: A já už, přátelé, jenom doplním, že finále se poprvé od roku 2019 hraje na neutrální půdě, konkrétně v Malšovické aréně v Hradci Králové. Utkání začíná v 18 hodin.
2: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
3: O novinkách pojišťovny Direct.
4: Už dnes v 16.40.
2: Jen na frekvenci 1.
5: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
6: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.

0: večerky XXL za 59,90 až do 26. května. Kaufland.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
3: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
5: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.

0: právě v prodeji. Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
1: 13 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Hezké odpoledne, zprávy má Lucie Šmídová.
3: Dobré odpoledne. Autobus s dětmi jedoucím na plavání havaroval na Rokycansku. Lebku svaté Zdislavy předá policie církvi na konci května. V obousměrných kolonách se zdržíte na Pražském okruhu. U Oseka na Rokycansku dnes havaroval do příkopu autobus s dětmi. Celkem v něm cestovalo 33 dětí, dvě učitelky a řidič. Některé děti už odjeli z místa nehody evakuačním autobusem, řekl Frekvenci 1 mluvčí hasičů Petr Poncar.
4: Všichni byli už mimo autobus v době příjezdu našich jednotek. Na místě zasahuje jednotka z Rokycán a byl tady pro děti evakuační autobus z dobrovolné jednotky z Plzně Doubravky. Ten autobus odvezl do školy děti, které byly evidované jako nezraněné.
3: Podle prvotních informací utrpělo několik osob lehká zranění. Premiér Andrej Babiš dnes jednal s ministrem obrany Jaromírem Zunou z SPD o nové koncepci armády. Zajímá ho nábor nových vojáků a taky důvod, proč lidé z armády odchází, řekl Babiš novinářům.
5: Armáda předložila nějaký návrh, který se mi úplně nelíbí. Já si myslím, že bychom měli nabírat minimálně 2000, jako absolutní počet vojáků 2000 plus. Taky mě zajímá, proč, pokud někdo z armády odchází, proč to tak je. Jsem požaduju zpětnou vazbu.
3: Předseda vlády také dodal, že kabinet rozhodne o složení delegace pro summit NATO v Ankaře 8. června. Na summit chce jet prezident. Vláda to zatím odmítala. Zachráněnou lebku svaté Zdislavy by policie měla církvi předat 30. května. Uvedla to policie na síti X. Ten samý den bude Zdislavská pouť v Jabloném. Strojvůdce dopravce České dráhy Cargo minulý týden projel na okraji Bratislavy na červenou a narazil do nákladního vlaku. Jak informuje deník N, firma chybu uznala. Dnes poznáme vítěze domácího poháru, o trofej zabojují fotbalisté Jablonce a Karviné. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v Molkapu, Slezané se do finále dostali poprvé. Zápas začne v 6 večera, poprvé od roku 2019 finále.

0: odehraje na neutrální půdě, a to v Malšovické aréně v Hradci Králové.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Venku máme proměnlivou oblačnost, místy je skoro jasno až polojasno, místy zataženo, místy nás také čekají dešťové přehánky a ojedinělé bouřky, a to hlavně v Čechách. K večeru pak bude opět jasno a teploty příjemné 18 až 23 stupňů.
1: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: A podíváme se na odpolední provoz.
3: Se zdržením počítit na Pražském okruhu. Obousměrně se tvoří kolona mezi 23. a 17. kilometrem a zdržení okolo 10 minut. A na nehodu pozor na D8 ve směru na Německo. Na 53. kilometru boural nákladní auto do středových svodidel. V místě je neprůjezdný levý jízdní pruh. Jeďte opatrně. Šťastnou cestou, ať už jdete kdekoliv, přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: A přesně 4 minuty po 13. hodině pokračuje to nejlepší z muziky a Robin Sobek.
4: Je to tak, hezké odpoledne, 4 minuty po 13. Ano, Queenie, Sixpence, Zone, Daricher v úvodu, Kiss Me, nebo taky Miraja, polský DJ Trips, tak jak jsem sliboval. No a taky jsem tady vlastně už tak nějak prozradil, kdo mimo jiné zasedne do poroty nové superstar.
0: To víš nám i ostatní?
4: No tak...
0: Máme se na co těšit?
4: Bude tam Kuba Prachař?
0: Ano.
4: Bude tam Palo Habera? Což si myslím, že není zas tak velké překvapení. Někdo netušil, že tam bude Eva Farná, tak to pro někoho může být překvapení. To, že superstar bude uvádět opět Leoš, náš kolega, tak to už o tom se mluvilo, nějaký ten pátek zpátky, ale myslím si, že co může překvapit tu nejmladší generaci je to, a ten fakt, a to bude úplně poprvé v historii vůbec této soutěže, že do poroty usedne taky Kalin. Tak to může být taková zajímavá novinka, která by mohla přitáhnout i takovou tu mladší generaci.
0: Tak snad na ně bude hodnej.
4: Snad i Palo bude hodnej. No, hodní jsme my určitě na Frekvenci 1. Co vás čeká, tak to se dozvíte, ale určitě budu zvát na mimo jiné na podcast roku, tak to a mnohem více v této hodině. Hezké odpoledne.
0: Krásné odpoledne.
2: To nejlepší z muziky a Robin

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty.

0: Freddie Mercury a taky Queenie. Tomu říkám hudební zážitek ve středu odpoledne na Frekvenci 1. Co je na to? Máme čtvrt na dvě, na chlup přesně. A musím říct, že mý kolegové Jana Knížková, Míra Michálek tentokrát vyrazili do jednoho z nejvíce malebných měst v naší Kotlině, a to do Telče. Telče je ideální na víkendový výlet, zvláště na ten prodloužený, který nás čeká. Dominantou města je jeho historické centrum, které je zapsané na seznamu UNESCO. Největším lákadlem je náměstí Zachariáše z Hradce, lemované barevnými renesančními domy, které působí téměř jako kulisy z pohádek. No a určitě nesmíte vynechat ani státní zámek Telče, renesanční skvost s bohatě zdobenými interiéry. No a kromě klasických prohlídkových okruhů stojí za zmínku i zámecký park, který nabízí klidnou procházku mezi vzácnými dřevinami. Milovníci netradičních zážitků mohou zase pro změnu navštívit podzemí pod náměstím, kde se nachází historické chodby a taky sklepy. A ten výlet si můžete zpestřit výstupem na věž kostela svatého Ducha, odkud je krásný výhled na celé město. No a krásné není samozřejmě jenom samotné město, ale spoustu výletů se nabízí i v okolí Telče. A na ty konkrétní tipy můžete mrknout na našem webu frekvence1.cz pod názvem Jana a výlety na míru.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: Na pole i do škol chtějí více hrachu a bobů. Co vy na to?
3: Prostačí, ať si udělají výlety do hrachových polí a já bych se na to vyprdnul, prosím.
4: Miluška Bitnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
5: Přestanou platit nejstarší typy občanských průkazů.
3: My, co jsme cool mladí, tak máme všechno v elektronice.
1: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
4: Kraus a Blondýna, každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybírá

0: Vzpomenete si na rok, kdy vznikaly tyto hity?
1: Tak co, poznali jste?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2007. Gratulujeme!
2: Pozbírat mraky a srovnat je v řad. Most

0: To nejlepší z muziky Kamufláž na frekvenci 1 za chviličku půl druhé odpoledne. Mám tady další parádní tip. Pojďme si říct, že Rožnovský skanzen patří k nejnavštěvanějším místům ve Zlínském kraji jenom loni. Do něj zavítalo, věřte nebo ne, 286 507 lidí. To je poměrně dost. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku přiblíží už tuto sobotu v programu Jaro na dědině tradiční život na Valašsku. Takhle se to jmenuje, představí tradiční řemesla, jarní hospodářské práce, umožní nahlédnout do kuchyní a ochutnat jarní pokrmy. Na co konkrétně se těšit? No tak ten program vás vlastně přenese do světa plného jarních prací, vůní, chutí, taky lidové zábavy. Letos představí ukázku výroby včelího klátu, hudebních nástrojů a práci hrnčíře na hrnčířském kruhu. A návštěvníci uvidí taky tradiční řemesla, postupy, které vlastně byly po generace součástí života na valašském venkově. A budete moct ochutnat šrotové pagáče, čerstvě stloukané máslo, žinčici a další jarní pokrmy připravené podle tradičních receptů. No, máte se na co těšit, pokud nemáte plány na tento víkend, konkrétně na sobotu. Tak teď už máte a součástí programu bude také komentovaná prohlídka vznikajícího areálu Kolibiska. Navštívit ho bude možné od 10:30 do 11:30.
1: Když to vezmu kolem a kolem, cyklofestivale na Lipensku je super na první dojem. Přijeď si užít tu největší cykloparty široko daleko od 5. do 7. června. Čeká tě bohatý program pro celou rodinu, dětské i dospělé amatérské závody, testovačky kol, super kulturní program a mnoho dalšího. Více na kolemkolem.info.
2: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po 5. v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Se zdržením počítejte na Pražském okruhu. Obousměrně se tvoří kolona mezi 23. a 16. kilometrem a zdržení okolo 10 minut. Nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu po pojíždí na dálnici D1 před Brnem od Prahy. Do první kolony zpomalují kamiony už na 175. kilometru a pomalu se jede až do zúžení na 196. kilometr. A ne, nehodu pozor na dálnici D8 ve směru na Německo. Na 53. kilometru bouralo nákladní auto do středových svodidel. V místě je neprůjezdný levý jízdní pruh. Šťastnou cestu, ať už jedete kdekoliv, přejezd dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Frekvence.

0: nejlepší z muziky Celine Dion, All By Myself se jmenuje hit, který hrajeme těsně před 3:15 odpoledne. Neznám člověka, který by neposlouchal podcasty, nevím, jak to máte vy, jestli posloucháte, nebo třeba ne, ale může se jednat opravdu o jakýkoliv podcast, třeba jedete True Crime, nebo jedete podcasty seberozvojové, nebo třeba biznisové podcasty, kdo ví. Je jich opravdu hodně a právě teď taky můžete rozhodnout o tom, kdo letos ovládne podcast roku a podpořit tak své oblíbené tvůrce. Stačí hlasovat v anketě podcast roku na www.podcastroku.cz. To hlasování běží až do 14. června, takže máte poměrně dost času si to nechat projít hlavou, kdo vás baví a kdo ne, a výsledky budou vyhlášené 22. června, celý ten event bude možné sledovat živě, online. Já bych ještě dodal, že tím hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky stará myslivecká selection, takže až budete mít chuť na něco výjimečného, vzpomeňte si na číslo 7. Ne, že to značí roky zrání, ale možná i vaše šťastné číslo. Ještě bych měl dodat, že alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let a konzumujte zodpovědně.
1: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
2: Hudební novinky.
1: Trby ze světa slavných.
2: Song za odměnu.
1: A dorazí i zajímavý host.
2: Kdo to bude tentokrát?
3: Cestovatelé a taky autoři cestopisů Kristýna Tronečková a Matouš Hurtík. Tak jak se jezdí po světě a hledá štěstí?
2: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
1: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.
4: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil, volej k nebi přání.

0: To nejlepší z muziky, no doubt, na Frekvenci 1. Za chviličku, to znamená v celou, budou další zprávy a pak odpolední vysílání, rozjede to tady Jana Book, alias Jana Knížková a Vojta, nazdar.
1: Nazdar. Nás dneska čeká takový pěkný zpestření odpoledne. Já nevím, ty se toho budeš taky účastnit, ne?
0: Aha, natáčet tak takový, to ne, to nevím. Nikdo nic neřekl.
2: Vydrž půl Robine. Hodinky a budeš toho součástí.
1: Budem natáčet promo video k radiokempu.
0: Tak to je možná překvapení.
1: A máme výborný nápad.
0: Jo.
1: To ještě nevíš, co budeš ukazovat všechno.
0: Ježíš, já se toho bojím, já nechci všechno ukazovat.
1: Ty se opláchnu.
0: Milses.

0: jako třeba Instagram, tak mrkněte, protože dokonce ten, nechci říkat první díl, protože už je to několikátý, ale 50 tisíc jako shlédnutí zaznamenal, to je docela dost, že jo?
1: Teďkom, to je dost.
0: No, to je jako
2: a
0: hodně.
2: Já bych to nepoznala, tu písničku.
0: Ty by si nepoznala tu píseň.
2: Co to byla ta Nirvana?
1: Nirvana.
0: No, pokud se budeme bavit o prvním díle, tak no.
2: To bylo něco jiného.
0: Tak to byla Nirvana. A jestli o tom druhém, vlastně o tom novějším, tak to byli Pink Floydi. To byly Pink Floydi.
2: Jedno z toho bych nedala. Teď už nevím co.
0: No.
2: Teď jsem jim to prozradil, že budeme mít důvod se na to podívat.
1: Vy už to dáte.
0: No, to nevadí.
1: No a další díl bude kdy?
0: No, bude brzo právě.
2: Jo?
0: A já už mám úplně na jazyku, ale nemůžu to samozřejmě říct, že jo?
2: Co to bude za písničku?
0: No, ne, nemůžu vůbec.
2: A vysoký jalomec.
0: A vysoký jako já.
1: Tak zítra.
3: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Ale i hity legend pop.

0: vámi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisít KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisít za super cenu. Více na DEK.cz.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
6: Má je pro nás Lucka Šmídová. Hezké odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Američan s podezřením na ebolu přiletí večer do Prahy. Hokejisty čeká na mistrovství světa zápas proti Itálii. Dvě nehody komplikují cestu po D8 z Prahy na Ústí. Muž po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí na letiště v Ruzyni dnes večer. USA platí pro jeho převoz Ugandy soukromý let. Informoval o tom ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pro veřejnost riziko podle něj nepředstavuje. Primářka kliniky infekčních nemocí fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová k péči o muže dodala.
8: Pokud je pacient bezpříznakový, tak jak ještě v noci nám kolegové teda z té oblasti řekli, tak pokud je bezpříznakový, tak bude pouze na pozorování, nebudeme provádět zatím žádné testy, žádná vyšetření, protože v okamžiku, kdy pacient nemá příznaky, tak žádné testy neprokáží, jestli je vlastně v inkubační době, anebo nikoliv. Ale to nemění nic na tom, že ta doba musí být taková, aby bylo jednoznačně vyloučeno, že ten člověk neonemocní.
7: Americký lékař zůstane v izolaci 3 týdny. Energetická společnost ČEZ zlevnila elektřinu domácnostem se solární elektrárnou. Od května cenu v tarifu určeného pro odběratele, který užívá kolem 50 tisíc zákazníků, snížil o 300 korun za megawatt hodinu. Vjezd do Krkonoš střeží stále více dopravních kamer. V budoucnu jich má být až v trojnásobek.
9: Jde o kamery, které mají kontrolovat to, jestli do chráněné zóny jezdí jen ti, kteří k tomu mají povolení. Nová kamera to teď hlídá například na křižovatce mezi Černým dolem a Pecí pod Sněžkou. Celkem na řidiče v Národním parku dohlíží už 10 kamer. A jejich instalace znatelně provoz sklidnila. Aktuálně jsou ještě kamery třeba také ve Strážném, v Malé Úpě, na Zlatém návrší i v Peci pod Sněžkou nebo na začátku Obřího dolu. V plánu je mít jich 30, ale bude to záležet na penězích. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
7: Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem. Češi mají ve skupině B 7 bodů.

0: devíti možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne už v 16 hodin 20 minut.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Máme proměnlivou oblačnost, místy je skoro jasno až polojasno, místy více zataženo a čekají nás přeháňky, ojediněle také bouřky, a to hlavně v Čechách. K večeru pak bude opět jasno a teploty měříme 18 až 23 stupňů.
2: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: Z D8 hlásí dvě nehody.
4: Pokud pojedete po dálnici D8 na trase Praha Ústí nad Labem, spozorněte na 12,5 kilometru, kde nám havarovalo osobní vozidlo, a na 54. kilometru nám blokuje levý jízdní pruh dopravní nehoda nákladního vozidla. Na dálnici D5 očekávejte zdržení okolo 15 minut uzdic mezi 26. až 24. kilometrem. Důvodem je porouchané nákladní vozidlo, které blokuje pravý jízdní pruh. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
0: A po zprávách na Frekvenci 1 startuje odpoledne s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem.
5: Pár minut po 14. hodině přejeme nádhernou středu. Já vám budu vyprávět jeden takový zážitek dnešního dne. Aha. Nebude to nic moc extra pozitivního, ale každopádně ráno jsem vyběhla v 7 hodin se psem na procházku. Du. A jsem jako zvyklá, že prostě většinou lidi, když vidí prostě psa milýho a milou ženu, že
6: tak se navíc obě blondětý, že jo.
5: Přesně, tak se jako usměju a teď se k nám blížil nějaký pán, ne, a něco na mě hulákal, já jsem ho moc neslyšela, ale najednou jsem pochopila, že to není jako v dobré výhře. Spustil.
7: No vy tady s těma psema. A vy se nechápu, proč po sobě nezbíráte, nebo proč po tom psovi nezbíráte ty babky, já mám tam úplně celý schod. A začal vykládat. Já bydlím tam na konci a byl jako vlastně strašně nepříjemný. A že až příště potká toho psa, že ho nakopne, a já mu říkám, proč byste nakopával psa, tak asi to bude páničková chyba, ne, že to nezvedne. Já jsem psa nikdy neměl a spustil prostě v 7 ráno to něco, co vůbec nechceš slyšet, jo. Prostě opravdu jet. A já mu říkám, tak já vám přeju hezký den. A on se na mě podíval. A teď já jsem čekala, že řekne jako, no, tak se omlouvám.
8: No to vám teda pěkně děkuju.
0: Tak asi čekal, že vezmeš pytlík.
6: A půjdeš mu uklidit schody, jo.
5: Takže já bych pánovi chtěla zahrát nějakou pěknou písničku.
6: Zahraj mu pěknou písničku a to se občas stane každým, takovej, že stane prdelí. No.
5: Napadla mě písnička, bylo to v Andělu na horách, ne, jak mu hráli toho Bručouna. Ale to asi nemáme v playlistu, viď?
6: Já pat akorát panic od Lucie, ale to je...
5: To s tím asi nesouvisí.
0: Myslíš?

0: Tak to byly Train a Drive-by na frekvenci 1, 13 minut po 14. Mám za sebou dnes v rámci rehabilitace mých chromých zad.
1: Já myslím, že už jsi skončil.
0: No, já jsem skončil s magnetama a ode dneška jsem začal chodit na fyzioterapie.
1: A?
0: Velmi milá paní doktorka, velmi silná paní doktorka, jsem chtěl říct, jako fyzickou sílu má. Jo.
1: Jinak je to hubená holka.
0: Ne, je to jako velmi půvabná dáma, jako velmi sympatická. Do té doby, než
1: tak
0: vás začne
1: lámat. Tak to se ti tam bude chodit.
0: Ne, já jsem tam přišel a říkal jsem si, jak to bude asi probíhat, že jo, tak jsme si povídali, ona říkala, jakoby, co si myslí, že je za ten problém, viděla ty moje lékařské zprávy. Řekla, tady si lehněte hlavu, dejte do té díry, takový to masážní lehátko s tou dírou na hlavu, že jo. A začala mě normálně jako velmi příjemně masírovat záda. Já jsem si říkal, to bude ono, to je hezký, sem budu chodit rád. A pak to přišlo. Já si půjčím nohu, jo? A začala mě tam lámat jak dokola. A já jsem se zmohl jenom na to, že jsem dělal a ona, bolí co? No, říkám, no, tak ještě chvilku vydržte.
1: Říkala, bolí co? No. To je dobrý, věc.
0: No.
1: Mě to dělá dobře, když vás to bolí.
0: Ne, ale je teda fakt, že za tu půl hodinu týhle tortury člověk vstane a má pocit, že je jak znovu zrozený.
1: Tak to je dobře, no. Tak to funguje, tak to dělá dobře.
0: To jsem tam byl poprvé, že jo? Čeká mě jich ještě 5.
1: Příště přilítneš.
0: Já mám pocit, že příště bude mít i nějaký nástroj, že mě bude ještě být do toho všeho.
1: A to se těšíš, ne?
0: No jasně.

0: Tohle je Sarah Connor, 14 hodin 18 minut. Víte, co je nejhorší?
1: Ne.
0: Když se těšíte domů a teď jdete z té práce a teď už se jako těším na to metro, pojedu tím metrem, pak jsem do toho auta a jdu a na metru zjistím, že nemám telefon, že jsem ho zapomněla v rádiu. Ale víš, co k tomu předcházelo?
1: Ne.
0: Já jsem odcházela z práce a položila jsem si ten telefon na místo, kam si ho normálně neodkládám a dávala jsem ho tam a říkala jsem si, tyjo, tady ho určitě zapomenu.
1: No, takže ty jsi to přivolala.
0: Já jsem si to normálně přivolala, takže jsem to tam takhle odložila, šla jsem na záchod, umyla jsem nádobí, vzala jsem si tušku, vytáhla jsem si voříšky, jdu na metro, v metru jsem dojedla voříšky, vyhodila jsem ten obal s tím, že sahám po telefonu, abych zabila nudu. A
1: nebylo čím zabít nudu, no.
0: Naštěstí je to tady kousek, jo, je to kolik, 6 minut?
1: Pěšky na metro tady, no.
0: No, 6-7 minut, no.
1: Jako velmi volnou chůzí.
0: Ale tak to je 14 minut, že jo, tam zpátky. Prostě já jsem si říkala, bože.
1: No, a teď si představ, že by si ten telefon sebou měla a šla tam zpátky tam. Ježi. Jak on by vrněl blahem, že si splnila počet kroků.
0: No to jo, to je ale pravda. Jak to, no, to bylo první, co mě napadlo, tak no. Já už se tady táhnu tam a zpátky, to ještě to nemám ani v tom krokovači. Ale tohle mě napadlo, jak si naznačil, jsem jednou přijela domů a hledala jsem v kabelce klíče, nemohla jsem je za boha najít, takže jsem obvolala půl rodiny. Rodina byla někde na návštěvě, prostě přes celé město. Takže já jsem jela přes celé město, tam jsem si půjčila ty klíče, jela jsem zpátky. A když jsem sáhla do té kabelky, jak jsem našla ty svoje.
1: No jasně, to se úplně běžně stává.
0: Já jsem prostě Matěj.
1: Mně se tyhle věci normálně jako stávaly, že jsem občas zapomněl klíče, peněženku, telefon, ale já jsem se naučil a podle...
0: Jsi to přivázat. Ne.
1: Nosím to v ledvince.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: nás hrálo denně doma, když to vyšlo tehdy na LPčku, Oceáni a potom ještě Šalom. Moje ségra je hrozně milovala.
1: Jo.
0: No, to prostě. No, ale díky ní já jsem tu hudbu taky objevil a vlastně do dneška to mám rád, jak jsem to tehdy neměl rád, protože to hrála ona, že jo?
1: Hele, no, vlastně nějak mě nevadila ta muzika. On je z Českých Budějovic, to mi bylo sympatický, no. Nebo byl z Českých Budějovic, to mi bylo sympatický. A mám to vlastně taky spojený s tím, že to poslouchala moje jako teta, která byla starší, že jo? Ona teda není tolik starší, ale poslouchala to, tak já jsem to taky teda poslouchala. Ale ona poslouchala jiný, ona poslouchala třeba Luci, já jsem jí kradla kazety, tak jsem taky poslouchala Luci. No, ještě jako ovlivní to okolí, že jo?
0: Přesně, my vás taky ovlivníme, protože teď budete poslouchat Luci, má pro nás zprávy.
1: A ona to zaspívá.
0: Tak zpívej, Lucko.
2: Maximální ceny paliv budou růst i ve čtvrtek. Benzín zdraží na 45 korun a 8 haléřů za litr. Cena nafty stoupne na 42 korun a 43 haléřů. Srážky z posledních dvou týdnů zmírnily extrémní sucho v Česku. Na začátku května trpěla třetina České republiky nejhorším stupněm půdního sucha do hloubky 1 metru. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude ředitelka sekce pro boj s nelegálním trhem Českého sdružení pro značkové výrobky Kristýna Richter. Romana Navarová se bude ptát, jak moc se v současné době obchoduje s padělaným zbožím. A zeptat se budete moci i vy na telefonním čísle 257 409 99.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Nehody komplikují provoz na D8.
4: Pokud pojedete po dálnici D8 na trase Praha Ústí nad Labem, spozorněte na 12,5 kilometru, kde nám havarovalo osobní vozidlo, a na 54. kilometru nám blokuje levý jízdní pruh dopravní nehoda nákladního vozidla. Na dálnici D5 očekávejte zdržení okolo 15 minut uzdic mezi 26. až 24. kilometrem. Důvodem je porouchané nákladní vozidlo, které blokuje pravý jízdní pruh. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
1: Na Frekvenci 1 nabídneme pravdu nebo blábol. To je naše rubrika, kterou máme rádi a vy máte ještě rádi.
0: Ano, taky co vám zbývá. Je to o tom, že vám vždycky řekneme nějaký příběh, ten je buď vymyšlený nebo pravdivý, a tak nějak společně typujeme, jestli jsme se nechali napálit nebo jestli jsme to typli správně.
1: Tak napálit nebo se typnout, nebo to typnout správně, budete moci za chvíli, do té doby Kygo.

0: Posloucháte Frekvenci 1, je čas na pravdu a nebo na blábol.
1: Mám tady moc hezký příběh. Vlastně byla to taková trošku tragédie, ale dobře to všechno dopadlo.
0: To je krásná tragédie.
1: No, a dopadlo to jako vlastně dobře na druhou. Jo.
0: No.
1: Představte si prostě malý venkovský pivovar, kde jednoho letního odpoledne prostě došlo k tomu, že praskla nádrž, prasklo těsnění a proud toho piva začal vytékat ven. Jo.
0: Ano.
1: No a teď ty zaměstnanci začali samozřejmě plašit, prostě, že to pivo bude vniveč. Jenomže ono začalo utíkat takovým jako nesmyslným směrem. Začalo protýkat nějakou starou kanalizační trasou, o který oni si mysleli, že už je jako dávno zadělaná, že už to pivo nemá kam tudy utíkat. No. No a když to šli prověřit, tak si představte, že oni tam, kam teklo to pivo, našli pejska. Oni tam našli psa.
0: Úplně na káry.
1: No. Já se stěžoval, že to mohla být 13. Že ležák nepije. Ne, prostě to pivo vlastně odhalilo prostory, ve kterých byl uvízlej pes a evidentně tam byl docela dlouho. Bylo zvláštní, že toho psa vlastně nikdo neslyšel, i přesto, že ten pes měl vyštěkaný hlasivky. Byl tam dlouho, byl tam třeba 14 dní, protože se tam prostě stalo, něco se tam zřítilo a ten pes tam zůstal uvázlej. No a v podstatě si jako teď lidi povídají o tom, že to pivo zachránilo psovi život, protože kdyby se tohle nestalo, tak ten pes tam chcípne.
0: Vidíte, pivo zachraňuje životy.
1: Pivo zachraňuje. Takhle pivo zachraňuje psí životy.
0: Psí životy.
1: No, kdo by to byl řek, že jo?
0: No, já si myslím, že to je hezký, vymyšlený příběh.
1: Tak to tam pošli.
2: Jana a Vojta na Frekvenci 1.
1: Si myslím, že to je vymyšlený?
0: Jo.
1: Ty jo, tak to je blbý.
0: To se fakt stalo.
1: Ne, protože to je vymyšlený. Z nás nestalo se.
0: Ještě mi řekni, co to bylo za rasu, ať ta myšlenka je jako dokončená.
1: Byl to Ridgeback.
0: Ridgeback. A jak tlustá
1: jak
0: byla ta trubka.
1: Byl to Ridgeback asi 6 měsíční.
0: Já bych tomu docela i věřil, kdybys neřekla, že tam byl 14 dní.
1: Jsi si trošku zapřehánila, no. Takže prosím vás, přátelé, tento příběh je smyšlený a nikdy se nestal.

0: Na frekvenci 1 vám právě teď dopřejeme slovenskou muziku, tak jako to děláme vlastně každý týden, protože pro nás má pořad Igor Tymko s kapelou No Name 30 let, 30 hitů.
1: A 30 let kapela No Name oslaví v prosinci v pražské O2 aréně, už se nám to blíží, si možná říkáte, ježišmarja, polovina května a ono to bude až v prosinci, ale to uděláte
0: no, to
1: takhle, že jo, a
0: to jo.
1: Bože, ten čas tak letí.
0: Už jsem viděla billboardy, takže už ta masírka začíná sílit. Jasně. No, každopádně jedna písnička, o které teď Igor Tymko bude mluvit, je z komedie, kterou jsem teda já neviděla, jsem ostuda, ale určitě si ji pustím, až budou dlouhé mrazivé večery, třeba 12. prosince.
1: Až se vrátí z koncertu.
0: Až se vrátím z koncertu. A je to film Poslední aristokratka.
1: Ano, a je ta písnička vlastně velmi unikátní, protože to je snad první písnička, kterou Igor Tymko naspíval v češtině.
0: Fakt, co? Ano. Nevím,
1: a ta
0: to?
1: Písnička se jmenuje I prokletí může být štěstí.
2: 30 let, 30 hitů. No Name slaví a Igor Tymko
3: exkluzivně na Frekvenci 1
2: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
4: Ahoj, jsem Igor Tymko a dnes vám prezradím něco o pesničke I prokletí může být štěstí. Pre každého muzikanta je jednou z vysnívaných mét urobiť muziku pre film. My jsme mali to šťastie, že nás jeden z najúspešnejších filmov v histórii českej kine Poslední aristokratka oslovil producent Ondřej Zima. Stretli sme sa v Prahe, pozreli si film a večer zhodou okolností nás na oslavu svojich narodenín pozval sám Karel Gott. Narodenín boli super, dobré jedlo, dobré pití a v ten večer nám napadlo, že človek sa najviac hecne, keď je sám v núdzi, presne ako vo filme Poslední aristokratka. Po vypočutí našej piesne producent filmu Ondřej Zima prehlásil, že na túto pesničku vo filme čakali. Už a vďaka Nóny sa aj dočkali. Film Poslední aristokratka zaznamenal fenomenálny úspech a my sme mali konečne filmovú titulku. Dnes špeciálne pre poslucháčov Rádia Frekvence 1 I prokletí môže byť šťastie.

0: Na Frekvenci 1 vyrazíme stejně jako každý den tento týden na výlet.
1: Ano, s Tomášem Fílou opět do míst, která možná neznáte, která ale možná znáte, ale dlouho jste si na ně nevzpomněli. Třeba my jsme mluvili v pondělí o obrovském psu. Pamatuješ si to?
0: Ano, na kopci. Dutý pes na kopci.
1: Já ze stran svých známých jsem dostávala zprávy, že o něm vědí a že si to vlastně vůbec na to nemohli vzpomenout. Jo. Takže jako Tomášovi děkuju, že mi to připomněl.
0: Tak co nám připomene Tomáš dneska? Kam si dneska vyrazil?
1: Ahoj. Ahoj, Tome.
2: Tip na výlet.
3: Frekvencí 1.
4: Tak dneska vás vezmu na místo, který je, hele, naprosto unikátní. V České republice je úplně největší a pozor, je druhý největší na světě. Kdybyste chtěli do toho úplně největšího místa, tak byste museli navštívit Muzeum přírodních věd v Londýně.
1: Ne,
4: vůbec netušíte, kde jsem dneska byl, viď?
1: Ne.
0: V Mirákulu.
4: Ne, ty myslíš zase na Harryho Pottera.
1: Nějakým skanzenu.
4: Ne.
1: Taky ne.
0: Tak v nějakém muzeu přírodovědné.
4: Jo, no. Přírodovědné muzeum, ano. A asi oba dva tušíte, co je to lišaj, že jo?
0: Smrti hlav.
4: No, takový ten noční motýl.
1: No.
4: Taková můra prostě.
1: No.
4: Tak si představte, že my v Příbrami máme druhé největší muzeum lišajů na světě.
1: Nekecej. A jsou živý, jo?
4: No, se šperlíkem zádek, jako, aby ti tam neulítli. To by si jde prohlídla. Hele, tisíc, já jsem z toho byl úplně jako v šoku, jo.
0: No.
4: Že já jsem myslel, že lišaj smrti hlav, jo. Kdyby mi někdo řekl, ještě existuje takový a makovej, OK.
1: Já jsem ti původně rozuměla lišej.
4: Ne, lišaj.
0: To je zase dermatologický muzeum, no, se podíváme příště.
4: Hele, ale já jsem doma úplně jako byl konsternovaný, jsem zjistil, že existuje 1325 druhů lišajů.
1: To je hustý.
0: Aha.
4: To je jako neuvěřitelný. Jinak, teda, aby jsme se dostali od těch krásných nočních motýlů i k celému tomu vlastně muzeu, co tam můžeme vidět, tam najdeme více jak 200 tisíc motýlů z celého světa.
1: Wow.
4: Fakt je to nádherný.
1: To musí být strašně obrovská expozice.
4: Jako takhle, oni ty motýly zase nemají všichni 40 cm, jo. Jsou tam teda, jako to je větší než dvě dlaně. Myslím ty tvoje, ty moje ne, to jsou běžný motýly, ale ty tvoje basketbalový hňápy, to jsou jako, ale jsou tam takový veliký, tropický, ale pravdou je, že prostě je to barevný, je to krásný, je to romantický. Jako.
0: A přitom to jsou v podstatě jako lítající červy, když to tak vezmete.
1: No, vlastně jo, no.
4: No, ale člověče, musím říct, že když jsou tam takhle vystavený, tak jsou fakt jako hezký. Tak já bych se toho nebál, kdyby to na mě sedlo.
0: Je to nádhera a co se týče motýlu, tak pozorovat motýla je vždycky takový jako strašně uklidňující. Když
4: jo?
0: Jste třeba na louce a vidíte ho tam lítat, je to hrozně uklidně.
4: Upřímně řečeno, tady v tom muzeu
1: jako
4: jíste ho moc
1: dlouho to netrvá, že? On prostě hned ulítne. Jako.
0: No.
1: Třeba našemu psovi se strašně líbí motýlek.
4: A už ho snět?
1: Ještě se jí to nepovedlo.
4: Ale jde po nich, že jo?
1: No tak jako má pocit, že si s ní hrajou, že jo? Oni si s ní vlastně trošku hrajou.
4: Hele, a jenom doplním poslední věc, že ještě je tady taková jedna zážitková místnost. A protože jsme vlastně jako v Brdech a v Brdsku, tak si představ, že tam se udělá najednou úplná tma a teď tam uslyšíš jenom zvuky nočních živočichů, který v Brdech žijou. A to je taky super, čeče. Úplná tma a najednou jako tu zaštěká pes, ale najednou je tam nějaký houkání sovy, najednou je tam něco jiného a teď jako poznáš, fakt jako super. Takže můžeme doporučit Muzeum nočních motýlů v Příbrami.
1: Děkujeme, Tome, těšíme se zítra.
4: Tak ahoj.
0: Ahoj.

0: To je na frekvenci jedna to nejlepší z muziky.
1: Tady to žije, my tady natáčíme totiž to video k tomu radiokempu. Vůbec nestíháme zprávy, že jo? No. Tak to dáme bez zpráv. Tak to dáme bez toho, bez huků.
0: Bez huků, prostě skvělá hudba a za chvíli zprávy.
2: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Teran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Teran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
3: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupi od dvou kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
4: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A ty má pro nás Lucka Šmídová. Hezké odpoledne.
5: Pěkné odpoledne. Odborníci znovu měří hluk z nového úseku D1 u Přerova. Roste zájem o řidičáky online a dvě nehody komplikují cestu po D8 z Prahy na Ústí. Odborníci dnes dokončí opakované měření hluku z dopravy na novém 10-kilometrovém úseku dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem. Výsledky včetně vyhodnocení hlukové zátěže budou asi za 6 týdnů. Za zvýšený hluk z nového úseku D1 si stěžují například obyvatelé Dluhonic nebo Bochoře. Roste počet lidí, kteří žádají o řidičský průkaz elektronicky. Informovala o tom dnes ministerstvo dopravy.
6: Nejvíc využívají elektronické podání lidé ve věku od 31 do 40 let. Podle dat rezortu k začátku května by si letos mělo vyměnit průkaz kvůli končící platnosti více než 400 tisíc motoristů. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
5: Premiér Andrej Babiš dnes jednal s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD o nové koncepci armády. Zajímá ho nábor nových vojáků a taky důvod, proč lidé z armády odchází, řekl Babiš novinářům.
7: Armáda předložila nějaký návrh, který se mi úplně nelíbí. Já si myslím, že bychom měli nabírat minimálně 2000, jako absolutní počet vojáků, 2000 plus. Taky mě zajímá, proč, pokud někdo z armády odchází, proč to tak je. Jsem požaduju zpětnou vazbu.
5: Předseda vlády také dodal, že kabinet rozhodne o složení delegace pro summit NATO v Ankaře 8. června. Na summit chce jet prezident, vláda to zatím odmítala. Dnes poznáme vítěze domácího poháru, o trofej zabojují fotbalisté Jablonce a Karviné. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v Molkapu, Slezané se do finále dostali poprvé.
4: Frekvence 1.
3: Počasí.
5: A stále máme proměnlivou oblačnost, místy ještě skoro jasno až polojasno, místy hlásí dešťové přeháňky. Ojediněle také bouřky, a to nejvíce v Čechách. K večeru ale bude opět jasno a teploty stoupají na 18 až 23 stupňů.
8: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
3: Frekvence 1.
4: Doprava.
5: A přidáme pohled na odpolední provoz.
9: Pokud pojedete po dálnici D8 na trase Praha Ústí nad Labem, zpozorněte na 12,5 kilometru, kde nám havarovalo osobní vozidlo, a na 54. kilometru nám blokuje levý jízdní pruh dopravní nehoda nákladního vozidla. Na dálnici D5 očekávejte zdržení okolo 15 minut uzdic mezi 26. až 24. kilometrem. Důvodem je porouchané nákladní vozidlo, které blokuje pravý jízdní pruh. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
5: A po zprávách pokračuje odpoledne na Frekvenci 1 s Janou a Vojtou.
0: 4:15, hezké středeční odpoledne, jak tady zaznělo, točíme pro vás takové upoutávkové video na letošní radiokempy. Já myslím,

0: Že neprozradím moc, když řeknu, že ústřední postavou toho videa je stan.
1: Ano, no. Ano. Máme tady stan, protože když máš stan,
0: tak bydlíš. I bez židle.
1: Hele, ale my jsme zmínili radiokempy a hned nám tady chodí zprávy, ano. Píše nám tady Mirek, jestli už známe místa, kde se na radiokempech, nebo respektive se radiokempy ocitneme. Takhle, známe, ale budeme vás ještě chvilku napínat.
0: No,
1: je tam pár míst, který jsme teda už objeli.
0: No, už na pár místech už jsme byli, na některá se podíváme třeba po delší době, na některá zase třeba poprvé. No, prostě je nač se těšit, ale helejte, je 20. května, startuje to až v červenci.
1: Jo, jasná,
0: kam spěcháte?
1: Informace je, že každou středu o prázdninách si prostě vezmete volno.
0: Ale můžeme říct, že jich bude 8 radiokempů.
1: Jich osm, jsou vždycky ve středu, jsou po českých kempech a téměř vlastně pobědeme všechny kraje. Což nevychází, protože krajů je 14, no, tak jo. Ale no to
0: tak
1: nevadí.
0: Vždycky s tím dva na jednou.
1: Matematika mi nikdy nešla.
2: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Frekvence 1, 15 hodin 12 minut a vedeme právě teď proplácet účtenku.
1: Frekvence 1 platí za vás.
2: Právě teď.
3: Komu a kam dneska zavoláme?
0: Voláme do Napajedel a voláme Martě.
3: Martě do Napajedel. Hmm.
0: Martička dělá něco pro svoje zdraví.
4: Ano.
3: Dobrý den, Marto, které rádio platí za vás?
4: 11.
0: No. Ale jo. Nám to tam nějak strašně zahlučilo.
3: To znělo, jako kdybyste se sama zpomalila.
0: Tak, Marti, my tady máme v ruce vaši účtenku, kterou jste nám poslala. Tak schválně sama, jestli teda v paměti vylovíte. Jsem se nemohla spomenout to slovo.
3: Nebo jestli vám vytane.
0: Ano, za co jste utrácela?
4: Ano, vitamíny. Pro seniory.
0: No, vy nám nějak vypadáváte, tak doufám,
3: že se zvládnem. Máte trošku horší signál asi.
0: Asi každý druhý slovo.
3: Chvíli ne, zkuste.
4: No, dobrý.
0: Tak jo. Pojďme to zopakovat ještě jednou. Faktura za doplňky stravy a vitamíny, abyste to napsala hezky, v seniorském věku je třeba si pomáhat, a to pomáhat i v uvozovkách. Děláte dobře, to je jasný, to je jasně.
4: Dobrý.
3: A co tam je? Klouby, svaly, hlava, paměť?
0: Tak pozor, ano. Tady je dárková sada proti vráskám, pak rakitníkový olej, ostropestřec, selen, zinek, ty jo, jdete na to dobře.
3: Takže i játra, panečku.
0: Mm, no, tak my vám vrátíme peníze, které jste utratila za doplňky stravy.
3: Tak kolik pak to bylo?
4: Peníze, miláčci, opravdu.
0: Tušíte? Vzpomenete si na tu cenu?
4: Prosím?
0: Vzpomenete si na tu cenu?
4: Je to kolem 15 000,
0: ne? Ano, 1539 korun.
3: Máte je mít?
0: Jsou vaše a můžete si koupit něco dobrýho.
3: Vy budete nejenom zdravá, ale i bohatá.
0: Přesně. Tak moc vám gratulujeme. To spojení není úplně ideální, ale myslím, že to vůbec nevadí. Všechno bylo splněno, peníze vracíme a mějte se moc krásně.
3: Naslyšenou.
4: A já ještě moc krásně děkuju a taky neslyšenou.
0: Tak. Naslyšenou.

0: Michael Jackson na frekvenci 1, 15 hodin 18 minut. Včera, pokud jste to nezaznamenali, kolem Země proletěl asteroid velikosti běžného autobusu. Nevím, jestli to byla karosa nebo double decker.
1: To tam a bylo to vidět, jo?
0: No, dalo se to prý pozorovat, jako nějakým lepším dalekohledem a samozřejmě mimo světelný znečištění města, že jo? Že to jako,
1: A kde jsi o tom čet? Já vůbec tuhle zprávu nemám.
0: Ne, někde o víkendu jsem to objevil a včera jsem to někde, protože já samozřejmě jako mám hrozně rád tady ty astrověci, tak sleduju různé stránky, které se tomu věnují.
1: No tak ty jsi takový astropošahanec, to my nemůžeme vědět, že to sem spadne, my jsme v klidu. Jako.
0: Ne, právě to je to. Oni tam samozřejmě píšou, že bude blíž než měsíc, že se dá pozorovat, ale že nás neohrozí. A my jsme na to téma včera vedli doma debatu. Kdyby opravdu třeba nějaký takovejhle šutrák sem mířil s tím, že by je jasný, že nás prostě trefí. A že je dost velký na to, aby způsobil dost velký škody a znamenalo by to pro nás jako nehezké věci. Kdyby jsme třeba věděli, že
1: a
0: máme...
1: jako není to ve filmu, že jo, a Bruce Willis nás nezachrání.
0: No Bruce Willis tam tu bombu už nedopraví, bohužel, že jo. Hmm. Ani prostě nemáme možnost jakoby odrazit to nějakým gravitačním prakem, jak se...
1: Prostě někdo... finito, konec, nazdar.
0: No spíš takový k zemi hleď, když si vzpomenete
1: ani
0: na
1: tenhle. Ani konzervy ti nepomůžou, který si syslíme.
0: No a ani kryty vlastně, protože by to úplně jako rozmašírovalo zemi. Kdyby jsme třeba věděli, že máme poslední 2-3 hodiny, než to sem práskne, jestli je něco, co bychom fakt chtěli ještě stihnout?
1: Já jsem se měl zamyslet.
0: No.
1: Já totiž vlastně nevím. Vůbec nevím.
0: No, mě taky vůbec nic nenapadlo.
1: No, je výborný.
0: Ne, jako takhle.
1: Ale po vás chceme, ne, abyste to vymysleli.
0: Abyste nás třeba inspirovali. Takhle, já bych třeba chtěl vylíst nějakou 4000 horu. To je jeden z mých snů. Ale to nevím, jestli se dá za 3 hodinky stihnout.
1: To nedáš. Jako,
0: jo.
1: Tak vzhledem k tomu, že to sleduješ a víš, kdy to sem dopadne, tak si to načasuješ, že jo?
0: No, jasně.
1: My se budeme překvapený, tak prostě opravdu budeme moci jenom nějaký 2-hodinový kon.
0: Takže prosím vás, až zmizím do Ant, tak teče do bot.
1: Tak jo, takže poslední 2 hodiny života, co budete dělat?
0: Co byste chtěli ještě stihnout? A klidně se odvažte, popuste úzdu fantazie. A pojďte nám napsat na Instagram Jana Knížková, Vojta Effler, Frekvence 1.
1: Taky můžete na Facebook a na číslo 736-300-444.
0: Případně použít aplikaci Frekvence 1 a namluvit nám hlasovou zprávu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každé

0: že na frekvenci jedna krátce před půl čtvrtou. Tak co to počasí? Já jsem viděla, že by snad mělo být skoro 30 stupňů.
1: Na mě to tady teďko kouklo, je to počasí, zveřejnila to veřejnoprávní televize. Od soboty letní teploty celý týden má být nad 25 stupňů.
0: Neskutečný.
1: No.
0: To je na plavky.
1: Na kraťásek to bude. A no. Na krátké sukně.
0: A na plavky.
1: Plavky pod krátkou sukni.
0: Ne, plavky na tu sukni. To je zboratné.
2: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
3: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
4: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
0: A jsou tu krátké zprávy, hezké odpoledne. Čtvrtý zápas hokejistů na mistrovství světa proti Itálii odchytá Dominik Pavlát. Čeká ho druhý start na turnaji po prohře se Slovinci 2-3 v prodloužení. Srážky z posledních dvou týdnů zmírnily extrémní sucho v Česku. Na začátku května trpěla třetina České republiky nejhorším stupněm půdního sucha do hloubky 1 metru. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude ředitelka sekce pro boj s nelegálním trhem Českého sdružení pro značkové výrobky Kristýna Richter. Romana Navarová se bude ptát, jak moc se v současné době obchoduje s padělaným zbožím. A zeptat se budete moci i vy na telefonním čísle 257 400 999.
5: Frekvence 1.
6: Doprava.
0: Pojíždět teď budete na Pražském okruhu.
7: Pokud pojedete po Pražském okruhu, očekávejte hustý provoz a obousměrnou kolonu mezi Rozvadovskou spojkou a exitem Ořech. Zdržení je okolo 20 minut. A dopravní nehodu osobního vozidla do svodidel nepřehlédněte na dálnici D55 ve směru na Hodonín na 53,5 kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
6: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
8: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na čtvrtek. Čtvrtek přinese o poznání méně srážek a bouřky se budou vyskytovat pouze ojediněle v porovnání se středou. Převládat bude polojasno, během dne při přechodně zvětšené oblačnosti velmi ojediněle přehánky nebo také bouřky. Srážkové úhrny se už ale i v bouřkách plně vejdou do 10 litrů na metr čtvereční. Nejvyšší odpolední teploty budou vystupovat od 19 do 24 stupňů. Celsia a další výrazný nárůst teplot vzduchu přinese závěr týdne. V odpoledních maximech budeme atakovat o víkendu hranici 28 stupňů Celsia.
0: Na Frekvenci 1 si dneska povídáme o vašich posledních 2 hodinách života.
1: Co byste chtěli stihnout, kdyby sem třeba padal nějaký meteorit nebo něco takového?
0: Já bych šla ke kadeřníkovi.
1: Jo, abys byla načančaná.
0: To bych ani nestihla, tyjo, můj kadeřník, to trvá aspoň 3 hodiny. Já bych prostě s tím melírem v té poloviční, v té proceduře prostě ne,
1: je
0: skončila.
1: Je teda fakt, že mě napadlo, jako, že bych si dal nějaký fakt hodně dobrý a třeba i drahý jídlo. Že bych jako zaběh do krámu, už bych to neplatil, protože komu by to přineslo prospěch, že jo?
0: Tak to spíš rovnou do restaurace, přece by si to neuvařil.
1: A kdo by mi vařil? Všichni ostatní by...
9: Měli ty svoje 2 poslední
0: hodiny. Ne, tam totiž potkáš někoho, kdo poslední 2 hodiny života chce strávit u plotny.
1: Jo, takhle. Lucko, co ty? Máš něco takového?
9: Já bych asi nic nepozřela k jídlu. Já bych to nevychutnala, když bych věděla, že mám jenom 2 hodiny.
1: Jo, takhle. A nic jiného tě nenapadá, co by si dělala ty poslední 2 hodiny?
9: Ne.
0: Já bych jela do Brodu. Za naším.
1: Za naším.
9: No, asi pozbírat všechny ty blízký, obejmout je a čekat.
0: Ježíš, ty si hrozně. My jsme chtěli, aby to sklouzlo k nějakým třeba sexuálním hrátkám, který jsi si nikdy nedopřála, protože se stydíš.
9: Jo, takhle.
1: No, jasně, no. No takhle, a nebo k tomu, že já bych šel sem do práce, začal bych vysílat a mluvil bych celý ty 2 hodiny zprostě.
9: Tak já bych vám zaspívala.
0: Ne!

0: Luis Capaldi na frekvenci 1, 7 minut po půl čtvrté.
1: Pojďme ještě na chvilku do té restaurace. Máte rádi restaurace, ve které vám umožňují eat what you can? Prostě sníš, co chceš, za jeden poplatek.
0: Jsou takové restaurace a vím, že v Praze jich
1: něco
0: je pár...
1: Něco jako running sushi nebo tak
0: no,
1: něco.
0: No, tak to je taková klasika v obchodních centrech, ale jsou tady v Praze restaurace, kde zaplatíš. Není to úplně málo, ale v podstatě můžeš sníst, co chceš.
1: Mě na tom trochu vadí, že tam není ta voda, respektive, že ty si vlastně musíš připlatit to pití, ne? Takže ty dáš jako částku, nebo ne? Nebo
0: no,
1: není to
0: no
1: tak?
0: To je taková typicky česká vlastnost. Já myslím, že tohle jako v zahraničí funguje, takže to pití je included a tady u nás se na tom vydělává. Jo, jako. Ale třeba k tomu jednou taky dospějeme. Jsou takový restaurace.
1: Já jsem poprvé v takovéhle restauraci byla v Americe. Byla to taky nějaká právě jako čínská nebo nějaká takhle asijská. Samozřejmě to jídlo je takový to, že si dáš jednou, dvakrát, pak už to leze ušima.
0: No ono se to přejí, tady ty jako hodně kořeněný věci.
1: Tak se přejíš. A bylo to přesně tak, že jsi snad dal všechno a pak si vlastně půlku z toho vrátil, že jo. No. No, vlastně to není moc eko, ani ekonomický, ani ekologický.
0: Takhle, kdyby to nebylo ekonomický, tak to ty restaurace nenabízejí.
1: Ekonomický podle. To asi je.
0: Podle mě to je přesně ono, máte velký oči, zaplatíte poplatek vlastně jako za dvě jídla a stejně sníte jenom jedno.
1: No. Tak každopádně, já jsem se tady dočetla na novinkách v aktuálním článku, že v Španělsku mají restauraci, kde právě nabízejí neomezenou konzumaci jídla.
0: No.
1: Ale ty platíš za to, když to jídlo vyzvracíš.
0: To byly ty středověký hostiny, ne? Jak měly ty husí brky vedle těch džberů tam.
1: Ale, no, já bych se...
0: Už nemůžu, moment. Už můžu.
1: Takže all you can eat, ale poplatek 420 až 590 korun za to, když to tam prostě necháš. Chápeš?
0: Když to takzvaně zvrátíš, ale zvrátíš.
1: Když to zvrátíš.
0: To se vyplatí.
1: Dobrou chuť. A Vojta na

0: Tohle je Shakira, Freshly Ground, k tomu 3/4 na 4, tedy 2 minutky nám chybí. No a my si dneska povídáme o vašich 2 posledních hodinách života.
1: Co byste chtěli stihnout, nebo jak byste je chtěli prožít? Samozřejmě cílíme spíš na takové ty šílenější varianty, než tady, jak bylo naznačeno. Asi všichni bychom chtěli být se svojí rodinou, že jo? To je samozřejmý. Ale pojďme se trošku odvázat. Třeba Matěj ten to pochopil úplně krásně, ten nám napsal: vzhledem k tomu, že se snažím jíst zdravě, sportuji a nepiju alkohol, bych se asi strašně přežral něčím nezdravým a strašlivě bych se opil.
0: Ale Jitka, jo, tak no. Teda Jitko, vy jste skvělá. Celé 2 hodiny bych se promilovala s chlapem, se kterým nás to k sobě neskutečně už x let táhne, ale já jsem vdaná.
1: Taky možnost.
0: A otázka na konci téhle zprávy. Na když si to máme domluvit? Vojto, ty to víš, ty to sleduješ?
1: Já to sleduju. Zatím takhle. Jako minimálně nějaký 3 roky ještě před tím prvním nebezpečným. Mm. Zatím se můžete těšit.
0: Jo,
1: a to je hezký, když se má člověk na co těšit.
0: To ten život,
1: abyste pak nebyla zklamaná.
0: Právě. Jako přesně.
1: Člověk se na to těší.
0: Po 10 minutách zjistíte, že to stojí za to.
1: Ne, já jdu domů.
2: Koho baví porahnu vstávat?
3: No přece ty, kteří vstávají s Frekvencí 1. Lubka a Míra přesně vědí, co chcete po ránu slyšet.
4: Čerstvé zprávy.
5: Jan Kraus a blondýna.
4: Hádáme poslední slovo a platíme vaše účty.
5: A v 8 dorazí i zajímavý host. Dorazí za námi člověk, který má doma opravdu hodně snowboardů, přitom není sportovec.
4: Přitom na ně možná ani neumí, viď? A má doma hromadu zlatých medailí ze snowboardu a nejsou jeho.
5: Herec Marek Adamčík za námi dorazí.
2: Takže hned po ránu zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová na Frekvenci 1.
6: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
7: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
8: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.

0: Ve studiu Frekvence 1 dnes vítám pana Tomáše Neřolda, vedoucího BESIPu, který stojí společně s Českou asociací pojišťoven za kampaní Hele Motorka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Můžete nám říct, co je vlastně cílem kampaně Hele Motorka?
1: Tím hlavním cílem kampaně je přispět ke snížení počtu zraněných, ale také bohužel usmrcených motorkářů na českých silnicích. My překvapivě ale necílíme na ty motorkáře samotné, ale na řidiče automobilů, kteří zaviní sami asi polovinu střetů s motocykly na silnicích.
0: A jaké jsou příčiny takových nehod?
1: Typicky se jedná o momenty, kdy řidiči, motorkáře v té konkrétní dopravní situaci úplně přehlédnou a také je to pak špatný odhad té dynamiky, prostě rychlosti motorky v provozu. Těch motocyklů na našich silnicích výrazně přibývá a jejich přítomnost jsme si pořád na ní ale tak dobře nezvykli.
0: V jakých situacích k takovým střetům nejčastěji dochází?
1: Zpravidla jde o situace, kdy řidič dává přednost v jízdě během odbočování nebo předjíždí, nebo třeba mění jízdní pruhy a z různých příčin si nevšimne toho blížícího se motocyklu.
0: A je tedy na vině nepozornost toho řidiče?
1: Částečně určitě ano, nicméně není tak jednoduché. Existuje i řada neurovědeckých fenoménů, to můžeme nazvat, zkrátka toho, jak funguje náš lidský mozek. A to způsobuje, že my ty motorky zkrátka snadněji přehlédneme. O tom se právě posluchači víc dozví na našich stránkách helemotorka.cz, ale taky určitě z dalších rozhovorů s našimi odbornými ambasadory, právě i třeba psychology. V principu lze říct, že ten náš mozek má tendenci zpracovávat vizuální vjemy, ale vypouštět vlastně z té krátkodobé paměti věci, na které není zvyklý. A to je právě to, že my na motorky nejsme tak zvyklí, takže očima hledáme auto. Můžeme ale ten mozek vytrénovat a pomůže nám, když si budeme nahlas říkat hele motorka a vlastně potom si to budeme i uvědomovat.
0: Tak to je určitě skvělý návod. Já vám moc děkuju za spoustu užitečných informací a někdy příště se budu těšit zase na slyšenou.
1: Děkuju za pozvání.
0: Více si poslechněte v podcastu na YouRadio Talk a dalších podcastových aplikacích. Tento projekt podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany.

0: Tak to byla Aně s Release Me na frekvenci 1. Za 4 minuty bude 16 hodin.
1: Po 16. hodině Pavol Habera.
0: Mimochodem čerstvě oznámený porodce další řady Superstar. Bude tam sedět a bude je kosit.
1: Tak to není nic novýho, ne?
0: No, to on to má jako vedlejšák.
1: Jo, malou, jo, no, tak on vždycky, když někoho kritizuje, tak je to prostě konstruktivní kritika.
0: No samozřejmě, a jako od Pala Habery se chcete nechat
1: jako
0: kritizovat.
1: Můžete kritizovat někdo, kdo umí naspívat Láska necestuj tým vlakom.
0: Přesně. Taky budou Spice Girls.
1: A nebo Katy Perry.
0: A samozřejmě zprávy už za malou chvíli.
2: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
3: Hudební novinky.
2: Trby ze světa slavných.
3: Song za odměnu.
2: A dorazí i zajímavý host.
3: Kdo to bude tentokrát?
4: Cestovatelé a taky autoři cestopisů Kristýna Tronečková a Matouš Hurtík. Tak jak se jezdí po světě a hledá štěstí?
3: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
2: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny, 12,90 gambrinu z desítka půl litru ve skle a Birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.

právě v prodeji. Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry

0: stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
1: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: A s ním Lucka Špídová, hezké odpoledne.
3: Dobré odpoledne, lebku svaté Zdislavy předá policie církvi na konci května. Hokejisty čeká duel proti poslední Itálii. Odborníci znovu měří hluk z nového úseku D1 u Přerova. Policie by měla církvi vrátit lebku svaté Zdislavy 30. května. Před týdnem ji ukradl 35-letý muž, který ji chtěl pohřbít v řece a lebku zabetonoval. Církev zatím neřekla, zda bude lebka opět vystavena a v jaké podobě. Na rozhodování o budoucnosti vystavení relikvie se zřejmě bude podílet i Liberecký kraj. Řekla to náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová.
4: Je velmi pravděpodobné, že k tomu přistoupíme a bude ustavena na bázi arcibiskupství komise, která bude řešit jak prezentaci toho, jak budou ostatky vystavené, tak samozřejmě i to zabezpečení, ale to je teprve v běhu a na začátku, takže o tom budeme určitě informovat. Ale Liberecký kraj se bude jistě rád k tomu hlásit.
3: Česká bankovní asociace zhoršila odhad letošního růstu české ekonomiky. Například průměrná inflace by mohla letos zrychlit na 2,5%. Tahounem budou hlavně domácnosti, řekl ekonom Petr Gabko.
5: Když se podíváme potom na strukturu pro oba roky, tak vidíme, že tahounem ekonomického výkonu by měly zůstat domácnosti. Jde vidět, že v letošním roce by se mohly přidat i investice firem. Investiční aktivita je opravdu oživená. Vidíme to jednak na samotných investicích, ale vidíme to i na úvěrové aktivitě právě podporující tyto investice.
3: Hrubý domácí produkt se podle aktuální předpovědi asociace zvýší o 2%. Odborníci dnes dokončí opakované měření hluku z dopravy na novém 10-kilometrovém úseku dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem. Výsledky, včetně vyhodnocení hlukové zátěže, budou asi za 6 týdnů. Na zvýšený hluk z nového úseku D1 si stěžují například obyvatelé Dlohonic nebo Bochoře. Naši hokejisté už za 20 minut nastoupí proti čtvrtému soupeři na mistrovství světa, Italům. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Zápas odchytá Dominik Pavlát. Čeká ho druhý start na turnaji po prohře se Slovinci 2-3 v prodloužení.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Máme proměnlivou oblačnost, místy skoro jasno až polojasno, místy i zapršelo, a to hlavně v Čechách. K večeru má být ale opět jasno a teploty vysoko, 18 až 23 stupňů.
6: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
7: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: A 3 minuty po 16. se podíváme na hlavní tahy.
8: Dálnice D8 ve směru na Německo je na 84. kilometru z důvodu porouchaného nákladního vozidla uzavřena. Na objízdnou trasu mohou řidiči sjíždět exitem 80 Knínice. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
3: A po zprávách pokračuje odpoledne na Frekvenci 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem.
9: 16. je tady, respektive jsme po 16. hodině. Dneska už je 20. května, středa. Zbyšek má svátek. A já jsem chtěla jenom připomenout, že do konce května musí být zaplacená daň z nemovitosti.
2: A pozor, pozor, pozor. Včera jsme byli šprti a všechny tady ty věci jsme provedli doma.
9: No, 20. května nejste moc šprti.
2: No proč?
9: Jsou tací, kteří to mají už třeba 2. března.
2: Ale tak to jsou jako mega šprti.
9: No, mega
2: to, už jsou takový ty, co vysely za kšandy vždycky během přestávky.
9: Ale
2: na lustru.
9: Já teda mám, já to mám tak, že mám ráda prostě ty věci pak s předstihem, jako nedělám to na poslední chvíli, aby být z toho potom v nervu.
3: No, mamka má 27. narozeniny, tak to bych jí mohla dneska zavolat, abych nezapomněla, viď?
9: Že má zaplatit daň z nemovitosti.
3: Ne, že má narozeniny.
9: Narozeniny.
2: Ty k narozeninám zaplatíš daň z nemovitosti.
9: Ne, ona jí to k narozeninám připomene.

0: frekvenci 1 nás čeká pravidelná rubrika Cože?
1: Michal Suchánek, Petr Kolečko, tihle dva budou opět odpovídat na vaši otázku. Ty otázky můžete stále posílat, je k tomu naše schránka cože@frekvence1.cz a nebo sociální sítě.
0: A nebo web frekvence1.cz.
2: Cože?
3: Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
4: Mám chytrou lednici a jediné, co zatím udělala, je, že jednou pípala kvůli otevřeným dveřím. Nešlo by koupit normální hloupou, co si hledí svýho, Radek 57 hlavičků brod.
5: A já jsem se na to zvěk, člověče, na tohle. Nejdřív mě to jako, škám pípá, svých měl zavřít.
4: A proč to pípá? Jo, že...
5: Když to nechal otevřený, jo. To pípá, pak už to jako nevnímáš, jsi tam v tý...
4: A nezavřeš to
5: ani. No, pak někdy jo, jako...
4: Já teda nemám rád takový to bzučení, jak jako ty lednice, jako víš, jako jednou začnou bzučet třeba v noci.
5: To mám v pracovně.
4: A nejhorší, když třeba taková situace, ne, že bys to stávalo nějak často, a manželka tě vyhodí z ložnice, že jo, tak mě hrozně štve to bzučení. Ty.
5: A nechceš si lehnout v obyváku.
4: No to my máme jako jedno a to samý vlastně jo, obyváku, kuchyni a ona stejně, ona je slyšet i do chodby, kdyby se lehnul jako na chodbu, tak ona prostě bzučí, no.
5: A tak vyhoď tu lednici. A dělej lednice jako do ložnice, ne? Když bude nějaký problém.
4: Jo, že vždycky, když mě máma, teda máma, vždycky, když mě manželka vyhodí jako do kuchyně, tak vezmu lednici a dám jí do ložnice.
5: No.
4: A ať jí bzučí tam.
5: Přesně tak, jako. A ona přileze.
4: A lednice.
2: Cože?
6: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
3: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.
7: Come here, baby. Make good all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.

0: Smith na frekvenci 1. To se nám hezky hodí. My si dneska povídáme o posledních 2 hodinách našeho života, než to sem spadne.
1: Ano, kdyby náhodou, nedej bože.
0: Tak jenom, já bych to uvedla do kontextu, ať víme, proč se o tom dneska bavíme. Teď to takhle vypadá, že to říkáme, že víme, že zítra to všechno skončí.
1: Ne, to ne. Je to o tom, že včera kolem Země proletěl asteroid, který byl velký jako autobus, byl blíž než Země.
0: Autobusem. To je z té pohádky.
1: Dalo se pozorovat, samozřejmě vlastně i pouhým okem, kdybyste byli na nějakým pěkným pozorovacím místě. A mě tak jako napadlo, nebo nás napadlo povídat si s vámi o tom, kdyby náhodou ten asteroid mířil sem k nám a znamenalo by to něco fatálního, tak jak využít ten zbývající čas. Důležitá věc, která přišla jako SMS-ka, sice nepodepsaná, ale možná na tom něco bude. K tématu asteroidy je potřeba znát vesmírné zákony. Asteroidy a úlomky planet jsou nabité pozitivně.
0: Či to píše?
1: Nevím. Chovají se jako magnety. Buď jsou přitahovány nebo otlačovány a přitahují je negativní vibrace obyvatel Země. Takže my bychom měli být pozitivní, měli bychom ukončit všechny ty války, které teď všude jsou, aby se nic neprásklo podle autora této SMSky, pokud jsem to správně pochopil. Michal napsal, já bych šel do bordelu, koupil bych si tam všechny ženský, aspoň bych si pořádně užil a hlavně, pak bych jim to nemusel platit.
0: A přesně tuto SMSku jsme, Michale, očekávali.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
5: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky z řezníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
2: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Patrick Swayze a jeho She's Like the Wind na frekvenci 1. Za pár vteřin bude půl páté a vy už žhavíte telefony, už nám to tady bliká, drnčí, svítí, protože víte, co přijde.
1: Já bych taky žhavila, kdybych věděla, že můžu vyhrát takovýhle velký obnos peněz, což je 21 500 korun.
0: Tak hned po zprávách.
2: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
3: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
4: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
5: Žádná kouzla?
4: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
1: Dobré odpoledne, naši hokejisté právě teď hrajou proti čtvrtému soupeři na mistrovství světa, Italům. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Na začátku první třetiny je zápas zatím bez branek. Maximální ceny paliv budou růst i ve čtvrtek. Benzín zdraží na 45 korun a 8 haléřů za litr. Cena nafty stoupne na 42 korun a 43 haléřů. Hostem dnešního presklubu Frekvence bude ředitelka sekce pro boj s nelegálním trhem Českého sdružení pro značkové výrobky Kristýna Richter. Romana Navarová se bude ptát, jak moc se v současné době obchoduje s padělaným zbožím.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: V koloně se zdržíte na D1.
6: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 170. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 40 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než 2 hodiny. V této koloně si navíc dejte pozor na 194. kilometru, kde se na krajnici vyšetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním. A z opatrností projíždějte na Pražském okruhu na nájezdu na dálnici na 23. kilometru exit Chrášťany ve směru k dálnici D1, kde došlo také k dopravní nehodě osobního vozidla. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlačka.
0: Tak než zavoláte do posledního slova, tak já se na to zrovna tady koukám na online reportáž. Pořád 0-0 proti Italům.
1: My hrajeme hokej.
0: Už 10 minut hrajeme.
1: Takže my to vůbec nějak nesledujeme, viď?
0: A podle všeho...
1: Já mám pocit, že s tou porážkou s tím Slovinskem skončil šampionát v Českou republiku.
0: Bylo to takový jako nehezký, no. Ale zas na druhou stranu, jako teď, jak jsme hráli proti těm Švédům, tak to bylo jako vlastně velkolepý, že jsme porazili Švédy, že jo. No a dneska ty Italy jako drtíme od začátku, podle toho, co tady čtu.
1: Tak Italové jako... No, tím byl ty špagety, no.
0: No já bych právě moc nedráždil, teď nám zdražej pizzu.
1: Nezdražej.
0: No, myslíš?
1: Nezdražej.
0: A nebo na nás budou koukat skrz prsty, až tam v létě pojedeme na dovolenou. Ale mít na tu dovolenou, to chce vyhrát poslední slovo.
1: Tak volejte 257 400 999, číslo sem k nám do studia, držíme pěsti.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak, kdo pak se dovolal na Frekvenci 1?
3: Dobrý den, já vás zdravím.
4: Dobrý den.
3: Dana, odpozně.
4: Zdravíme. Tak my pro vás máme 21,5 tisíce, říkám správně tu částku.
2: 21,5 tisíc.
3: To by bylo krásný.
2: To bychom vám přáli. Ježiš, my bychom vám to tak přáli, ani nevíte jak.
4: No, tak ale přání může být otcem myšlenky, stačí doplnit poslední slovo ve větě Dagmar Honcové. Jste připravená?
3: Ano.
2: Tak věta zní takto.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
2: Tak typujte.
3: Kávu.
2: Kávu. Pojďme zkusit, jestli je to správné slovo, které hledáme.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
4: To není to slovo, bohužel.
2: Bohužel. Děkujeme moc za pokus. Mějte se moc krásně.
3: Já taky.
2: Naslyšenou.
4: Tak přihodíme. Ale ne.
2: Špatně. I když ono to vlastně si to dost žádá, tady tu reakci.
4: No, jasně,
2: to je smutný. No.
4: Ale zase 22 tisíc smutných není.
2: To je krásný, takže zítra ráno s Lubkou a Smírou budete moct hrát, jak bylo řečeno, o 22 tisíc korun.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Frekvence 1 a Business Party, Aleš Vyskočil se svým hostem, celý tento týden řeší pojištění.
1: A dnes to bude, řekl bych, to, co se týká každého z nás, totiž pojištění nemovitosti nebo domácnosti a také o vodovodních škodách.
2: Business Party. Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a produktový manažer Direkt pojišťovny pan Filip Zavřel. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jako pojišťovna samozřejmě řešíte pojištění majetku a v loňském roce u vás proběhly radikální změny.
3: My jsme se vlastně podívali na pojištění majetku z toho úhlu pohledu, aby co nejméně klienta negativně překvapovalo. Možná to zní překvapivě, ale lidi občas jsou překvapeni, že vlastně očekávají, že něco je kryté a ono to tak není. A přesně na tohle jsme se zaměřili, aby těch situací bylo co nejméně.
2: Máte nějaký konkrétní případ?
3: Určitě rád jeden dám. Asi každý ví, že v rámci majetkového pojištění má takzvané vodovodní škody. Každý to asi někdy slyšel, to znamená nějaké škody, které způsobí voda. Ale co může být překvapivé, že když si třeba klient nezavře okno a naprší mu do bytu, poškodí se podlaha, tak tohle obvykle v těch vodovodních škodách není. A v našem případě to tam je.
2: Ano, klasicky to bývá tím, že mi praskne nějaký potrubí ve stoupačce a samozřejmě vy to nějakým způsobem radíte, ale když odjedu na dovolenou, nechám otevřený okno, protože jsem pospíchal a naprší mi na podlahu, tak vy mi tu podlahu opravdu zaplatíte.
3: Je to tak. Pokud máte pojištěné vodovodní škody, je to nově součástí.
2: Jaké sportovní vybavení si u vás můžu konkrétně pojistit?
3: V rámci majetkového pojištění vlastně nově lze pojistit v podstatě všechno, od kolečkových bruslí až po golfové hole. Obvykle se klient může setkat s tím, že tam může sjednat pojištění kol a to samozřejmě lze i v tom našem, ale my jsme to rozšířili v podstatě na cokoliv, takže ať máte lyže, ať máte golfové hole nebo cokoliv dalšího, lze to nově pojistit.
2: Já bych to asi trochu rozdělil. Jsou lidi, kteří mají kolo za 10 tisíc a jsou lidi, kteří mají třeba kolo za 500 000. Jak to řešíte?
3: Je to tak a nově vlastně v rámci toho pojištění není problém limit. My to umíme až skutečně do velmi vysokých částek. Pouze u těch dražších věcí chceme nějaký popis toho předmětu, třeba u těch kol konkrétně, tak mají většinou nějaké číslo, tak to číslo chceme zaevidovat, ale není problém pojistit oboje.
2: Já vám děkuji za rozhovor. Dnešní Business Party si se mnou povídal produktový manažer Direkt pojišťovny pan Filip Zavřel. Naschledanou a děkuju.
3: Já taky děkuju. Hezký den.

0: Palo Habera na frekvenci 1, krátce po 3/4 na 5. Pojďme se vrátit do dnešního ranního vysílání. Než se dostaneme k tomu, že nebo o čem bylo to dnešní ranní povídání, tak takový malý úvod. Já jsem to nedávno zahlédl u nás ve výtahu, tady v baráku.
1: Ale co?
0: Tam jsou právě takový ty barevné obrazovky a jsou tam různé reklamy. A najednou tam byl nápis Menopauza. Já jsem si říkal, na co je to reklama. U toho byl obličej Milušky Bittnerový.
1: Už to na ní přišlo, jo.
0: No to já nevím, já jsem si říkal, proč si na to platí reklamu.
1: Je to mladá holka.
0: No a právě tam jsem vyrozuměl.
1: To bude možná perimenopauza.
0: Jo, takový to, co je předtím. A to jsem teďko, promiňte, že odbočuju do takhle intimních záležitostí, ale někde jsem teďko byl poučen, že perimenopauza trvá třeba klidně i 10 let. Samotná ta menopauza, ten proces, ten okamžik, trvá maximálně 2 dny a pak je postmenopauza.
1: A jak ty to víš, takovýhle věci?
0: No tak,
1: hele, víš víc než já,
0: mám doma ženu ve věku, kdy jo. To začíná být aktuální.
1: Aha,
0: no.
1: Vidíš to, tak zdravíme ženu.
0: Ona myslím, že o tom hodně čte.
1: Myslím, že nebudeš mít dobrý večer. Tak, ale každopádně dneska tady bylo moc fajnové ráno, protože Miluška Bittnerová byla hostem Lubky a Míry, no a došlo právě na tu menopauzu, ale nenechte se zmást, no to není úplně o tom, že by Miluška přišla do tohoto
0: stádia. Že uprostřed rozhovoru by bouchla a otvírala okno, to ne.
1: Potila se přesně do tohoto stádia svého života. Je to o podcastu.
0: Ano, podcast, který se jmenuje Menopauza. Zní to čistě žensky, ale Lubka s Mírou se Milušky zeptali, jestli ten podcast je vhodný i pro muže.
1: No a Vojta to vybral správně, protože si to chce poslechnout.
0: No samozřejmě.
1: Tak uvidíme.
2: Jo, já si myslím,
3: dozvíme se
2: jo.
3: Tam zásadně si věci.
2: To se trošku bojím, že právě na sebe jako práskáme docela věci, které by měly zůstat jenom jako mezi ženskýma. A i z těch ohlasů, co zatím máme, tak jako prostě ty chlapi to poslouchají a něco si z toho berou. Jo, a to není úplně, takhle s tím nepočítáme, jo. Takže chlapi, pokud posloucháte a chcete to použít proti
3: jako
2: nám,
3: no to jsem první, co mě napadlo,
2: ne.
3: Přijdu domů a řeknu, a přesně tohle tam říkala Miluna.
2: Ale zase na druhou stranu, možná pro ty chlapy je zajímavý to myšlení těch ženských, že možná některé věci, které říkáme, myslíme, nebo se nám dějou, nejsou takový, jak to pro vás jako může vypadat. No.
4: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
5: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
6: Žádná kouzla?
5: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.

0: 17. hodina se blíží, po 17. hodině Velké hlavy budou.
1: A ve Velkých hlavách skvělá muzika, třeba Damiano David.
0: Taky Katinku.
1: A bude i Carly Rae Jepsen.
0: No a budou zprávy přesně v 17 hodin.
1: A my opět zítra ve dvě.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800

0: na šampionátu zatím branky nepřinesla a s kolonami počítejte na dálnici D1. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadu ovocnářů asi 1 až 1,5 miliardy korun. Předseda ovocnářské unie Martin Ludvík k tomu krátce řekl.
1: Když se na to podíváme za celou republiku, ty naše první odhady v tuto chvíli jsou takové, že ta úroda bude zhruba o 51% nižší, než je nějaký, řekněme, pětiletý průměr.
0: Letošní škody jsou zřejmě druhé nejvyšší po roce 2024. To úroda ovoce v důsledku jarních mrazů klesla o 2/3 a byla nejnižší za posledních 100 let. Výše škody tehdy dosáhly na asi 1,45 miliardy korun. Předseda sněmovny a koaličního hnutí SPD Tomio Okamura by v Číně rád podpořil příliv tamních turistů do Česka. Důležité je podle něj i zrušení vízového styku pro české občany. Řekl to po pracovní schůzce s premiérem Andrejem Babišem. Tématu cesty do Číny se podle něj rozhovor dotkl. Okamura, který byl dříve i viceprezidentem Asociace českých cestovních kanceláří Agentur a podnikal v cestovním ruchu, uvedl, že čínští turisté byli před pandemií covidu v Česku na prvním místě v útratách na osobu a den, což se změnilo během poslední vlády. Íránské revoluční gardy dnes pohrozily, že rozšíří válku za hranice Blízkého východu, pokud Spojené státy a Izrael znovu zaútočí na Irán, píše agentura AFP. Hlavní íránský vyjednavač a předseda parlamentu Muhammad Kalibaf dnes uvedl, že zjevné a skryté kroky nepřítele dokládají, že usiluje o další kolo válčení. Na svém účtu na Telegramu taky sdělil, že íránská armáda příměří využila k obnovení své síly. Hraje se čtvrtý zápas hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Dnes bojují proti Itálii. V bráně dnes našemu mužstvu kryje záda Dominik Pavlát. Je to jeho druhý start na turnaji po sobotní prohře se Slovinci 2-3 v prodloužení. Aktuálně skončila první třetina a stav je stále 0-0. Italové, které vede finský kouč Jukka Jalonen, zatím na šampionátu nebodovali. Mají na kontě 3 porážky a skóre 1-14.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Dnes v noci budou teploty padat místy na 10 stupňů Celsia, čeká nás spíše polojasno. Občas se ještě můžou objevit také přehánky, pouze ojediněle to budou bouřky, postupně ale bude těchto přehánek ubývat. Zítra potom čekáme teploty přes den kolem 18 až 23 stupňů Celsia. Bude spíše oblačno až polojasno, během dne místy můžou přijít přehánky.
3: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
2: Frekvence 1.
4: Doprava.
0: S kolonou počítejte na dálnici D1 před Brnem na 176. kilometru. Aktuálně končí na 196. kilometru a je zhruba na 15 až 20 minut. V opačném směru je zdržení zhruba na 10 minut. No a stále je také problémový průjezd po dálnici D5. Při příjezdu do Prahy od 8. kilometru vjedete do kolony a budete v ní pokračovat i dál na pražském okruhu směrem k D1. Celkově asi 20 minut. V opačném směru houstne provoz u Vestce na 3. kilometru na 10 minut a potom dále ještě na 13. až 19. kilometru na dalších minut 15. Tak šťastnou cestu, teď už začínají velké hlavy.
5: 1, 2, 3, 4, všechny jsem nám je přepočítal.
6: Věděli jste, že dneska počítat pardon, je to tvoje.
7: Tak, věděli jste, že dneska má Cher 80 rokov, ta zpěváčka, a vy doplníte její myšlienku. Randím s mladšími, protože muži...
6: Stárnou pomaleji.
7: Aha.
5: Ne, protože muži, kteří jsou stejného věku jako já, už jsou mrtví.
7: Přesně, to je ono.
5: Jako
7: protože
5: fakt?
7: Muži mojho věku už jsou dávno mrtví.
8: Ale, takhle, oni jsou mrtví, i když žijou.
7: Jestli si rozumíme.
8: A, rozumíme.
2: Velké hlavy, frekvence 1.
6: Tak, ale pojďme začít úplně z jiného soudku. 500 eur pokuty a doživotní zákaz návštěvy dostal v Římě 30-letý turista z Nového Zélandu, který skočil do slavné fontány di Trevi. Jeho chování navíc natočil svědek na mobilní telefon.
7: Takto. Některý lidi si z Říma vozia magnetku.
8: Některý lidi si z Říma vozají opičku.
5: No. A některý chtějí prostě jenom smočit.
6: To je brutal. Podle mě šel pro ty drobný, co jsou
7: no a to tam jich je dost. Mm.

0: Pardubice. To je teda ale velkoměsto.
1: A mají Perník.
2: Velké hlavy. Frekvence 1.
1: Největší hokejová hala světa by měla vyrůst v Pardubicích. Mm. Podnikatel Petr Dědek plánuje arénu pro více než 22 tisíc fanoušků a rozpočet kolem 12 miliard korun.
3: Takže taková klasika, aby to nebylo hlavně jako hala, jakou svět neviděl.
1: To má Sábríková, ne?
3: No, dá, těch bylo už.
4: Ale já toto poznám ze Slovenska, že megalománia je sviňka, snad se v Pardubicích nenakazili a dopadne to dobré.
0: Fandím jim, mimochodem, abychom si to dokázali představit, naše největší hala je teď O2 Arena. Uh-huh. Tam se vejde 17 tisíc lidí. V těch Pardubicích to bude ještě o 5 tisíc víc. Uh-huh. Teda teoreticky.
1: A ty bude. Pardubice, to jsou ty Pardubice u Hradce Králové.

0: Já jsem byla na včeličkovým plese.
1: No, no.
2: A dostala jsi to několikrát.
1: Do zadečku.
3: No, chceli jsme tím povedat, že dnes je světový deň
1: včel.
3: Traduje sa výrok. Sme zohratí, no, dnes sme tu poprvýkrát. Traduje sa taký výrok Alberta Einsteina, že ak by včely vyhynuli, ľudstvu by zostávali iba...
1: No, řádově ako týdny snad,
3: no, alebo měsíce. Pridaj.
0: Roky.
1: Veľmi málo.
3: Roky, ale veľmi málo.
0: Tak ako týdny, měsíce, nebo...
2: Ja musel oči propláž.
3: Tak koľko by nám zostávalo?
2: No, 2 roky.
3: No, 4 roky, podľa Alberta Einsteina.
0: 4 roky bez včel.
2: No, pretože by neopilovali, víš.
1: No, a pak bys nebyl opitej.
2: No, nebych
0: bol. Ale to je dobře, že máme teda ty včelaře.
3: No to určitě. A víte, kolik jich je v Česku? Jakože takých těch licencovaných?
0: No,
2: 5 000.
0: 6.
3: 63 tisíc včelářů, které na to mají papír.
1: Děkujeme. A jeden je mimochodem u nás v rádiu.
0: Který to je?
3: No já.
1: Ten sedí tam nahoře úplně.
2: Fetínský?
1: No, maličko níž.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
4: Z každého

0: No, musíme říct, že se za chviličku vrhneme na, k našim kamarádům na Slovensko.
1: Tam se úplně zbláznili.
2: Tam, ale teda, my jsme se tam, že úplně zbláznili.
0: My už taky, jako my to od vás pokukujeme
1: hrodně moc,
0: ale tohle to teda, to jste se fakt už jako podělali.
2: Tia kritika je hrozná věc.
1: Tak kdybys prostě prodával, já nevím, silonky.
0: A koupila bys si šilonky. Tepláky.
1: Takže za chvilku.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 172. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 40 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než 2 hodiny. A se zdržením okolo 30 minut počítejte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 na nájezdu na dálnici na 23. kilometru exit Chrášťany, kde došlo k dopravní nehodě osobního vozidla. Kolona vozidla se tvoří mezi 25. a 5. až 18. kilometrem. Z tohoto důvodu se tvoří kolona vozidel už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 7. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blačka.
3: Velké hlavy. Frekvence 1.
1: Malá provozovna Slanguši ve slovenském městě Kvetaslavov dostala pokutu 36 500 korun. Podle kontrolorů finanční správy na pokladním dokladu chyběla diakritika. Podnikatel tvrdí, že šlo o chybu dodavatele pokladny a problém odstranil ještě během té kontroly. Úřad ale sankci považuje za oprávněnou.
6: Tak, byrokracie v praxi.
1: Neuvěřitelné.
2: No ale počkejte, já bychom vás obhájil, třeba podotknout, že na Slovensku se vďaka zavedení diakritiky všechno zlepšilo, máme lacnější potraviny, nižší inflaci. Nižší ceny pohonných hmot. Prosím vás, už ma zastavte někdo, ne?
0: Ale já nevím, já jsem tady od Větnamce jednou kupoval 10 náčelníků a nevím, kolik by dostal pokutu, protože na ten bloček mi napsal 10x náčelník.
7: Podívej mě, že vůbec vypsal bloček.
0: No.

0: Přátelé velkých hlav a frekvence 1, dnes je to přesně 20 let, co padla facka na sále. Pamatujete? Miroslav Macek fyzicky napadl tehdejšího ministra zdravotnictví Davida Ratha na zasedání České stomatologické komory.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: No a pražský vrchní soud rozhodl, že Miroslav Macek dostane aký trest?
0: Pár facek.
3: Jakou pokutu dostane?
2: Pokutu. Ale koľko to bolo v tom roku 2006?
4: 20 000.
2: 20 tisíc, Jani, a nie je to málo?
0: Ja si myslím, že 100 tisíc a omluva.
3: Ne, to vůbec ne.
2: Tak, Mikeši?
3: Já myslím, že dostal akou 5 tisíc ani ne.
4: Ne, to ne. 30 tisíc.
2: Dostal pokutu Tomáš dneska v Ráži 100 tisíc korun a mal sa ospravedlniť.
4: 100 tisíc korun.
3: Možná to bylo úplně jiných 100 tisíc korun než teď.
2: No to právě.
4: No to je pravda.
0: Teďka by to měl za mega.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop.

0: Tip pro chytré rodiče.
1: Krásný dobrý den, tady Katka Krutová.
2: A Honza Milfajt s tipy z naší knihy o demykání dětského potenciálu.
1: Před krátkou dobou prožívali rodiče se svými dětmi pololetí školního roku, to znamená, že museli čelit i pololetnímu vysvědčení společně s dětmi. Myslíte si, že je pro děti lepší buď klasické známkování, nebo slovní hodnocení, nebo třeba i kombinace slovního hodnocení společně se známkami? A jak vůbec vy, potenciálně vám hned řekneme, jakým způsobem to vnímáme my, je lepší děti hodnotit na základě pouze těch známek, anebo zkusit nějakým způsobem zjistit od dětí, jakým způsobem ta činnost probíhala, nebo proč vůbec takovou známku třeba dostali?
2: Ono už i náš školní systém umožňuje slovní hodnocení, některé školy to mají, někde je to třeba ve Velké Británii kombinované. Určitě je dobré, aby to dítě dostalo slovní zpětnou vazbu, aby se pobavilo i s těmi rodiči, co se mu dařilo, kde se má zlepšit, co má dělat jinak, než jenom pouhou tu známku, protože ta pouhá známka je o nějakém šuplíčku, do které to dítě umístíme, je dobré tomu dítěti i dát nějaký signál do budoucna. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Naslyšenou.

0: Petr Čech, to je ten chlap s tou kuklou, který teď hraje na bicí, má narozeniny.
1: S Helmou.
2: Mohli se potkat.
0: To je kukla rugbyová, tomu se neříká helma.
1: Aha, tak pardon,
0: hrál jsem rugby, vím.
1: Já se pýtám, je starší Petr Čech alebo pesnička? Chtěl bych být víc než přítel tvůj. To Karel Černoch.
3: Karel Černoch.
2: A taky Zdeněk Síska to zpíval.
3: Ano, ano. Karel Černoch.
0: Já myslím, že to bude o Fous, ale on bude starší Čech.
1: Čech bude starší.
2: Hej, já si taky myslím, že Petr Čech, vybavím si ho, vysoký kluk, branka.
0: Ale o Fous to bude, hele.
1: Takže kolik má Petr Čech?
2: 10 už
3: no, je 44.
1: Jak to můžeš, že
3: ty to vyhrává? Protože on je stejně starý jako já.
1: No, 44. A ta pesnička má...
0: 42.
3: A jak se jmenuje ta písnička?
1: Chtěl bych být víc.
0: 46.
3: Chtěl bych být víc, to tady nemáme. Ale máme tady jinou, hele, máme tady třeba od Černocha tuhle.
4: Dříve než vám blesnou lůčka,
0: no, dobrý, tak kde je starší?
4: Vidíme večerníčka, jak se
1: ukáže. Petr Čech je starší, 44. Ta pesnička má 39 rokov.
3: Hej. Ale není to tato.

0: tři, tak čtyři. Ten... Raz, dva, tři,
1: si to.
0: Raz, dva, tři.
1: Tak tedy jdeme do finále.
0: Proč se tak táhnete?
1: Protože jste odpočítala takhle rychle. Aha.
2: Velké hlavy se loučí závěrečnou myšlenkou, kterou dostane ten náš nejstarší.
0: Mikáš, Mikáš.
1: Když jsem byl mladý, tak jsem byl velmi, ale opravdu velmi chudej. Ovšem po letech těžký dřiny jsem docílil toho, že už nejsem mladý.
0: To je za života, mějte se krásně.
3: Dovi do podopy.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
6: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
7: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
8: Slovo dostává Ondra Albrecht.
9: A já přeju hezký podvečer. Česká republika...

0: Naopak ve druhé třetině, která před chvílí skončila, se strefil do české brány Nick Saracino. Stav 1-0 pro Italii svítil na tabuli i při odchodu do šaten před poslední třetinou. Hostem Press Clubu bude už za chvíli ředitelka sekce pro boj s nelegálním trhem Českého sdružení pro značkové výrobky Kristýna Richter. Romana Navarová se bude ptát, jak moc se v současné době obchoduje s padělaným zbožím.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Teploty budou zítra kolem 18 až 23 stupňů Celsia, na horách můžou skočit až na 14 stupňů. Bude spíš oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, během dne ale místy můžou přijít také přehánky.
2: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
1: Frekvence 1.
3: Doprava.
0: No a zdržíte se na dálnici D1 na 176. až 196. kilometru. Je totiž kolona převážně kamionů,
4: ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. A se zdržením okolo 30 minut počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1, kde se tvoří kolona vozidel mezi 24. až 19. kilometrem. Z tohoto důvodu se tvoří kolona vozidel už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 8. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 20 minut. A porouchané osobní vozidlo stojící na krajnici nepřehlédněte na dálnici D1 na 217. kilometru na trase z Brna na Vyškov. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
1: Frekvence 1, Press Club. Romana Navarová a host.
5: Česko by mělo zpřísnit sankce za dovoz a prodej nelegálního tabáku a zároveň zajistit důslednější vymáhání práva v této oblasti. Zároveň by daňová politika k tabáku měla být stabilní a předvídatelná. I na tom se shodli účastníci konference o nelegálním trhu s tabákovými a nikotinovými výrobky v Česku, která se uskutečnila v dubnu na Cevro univerzitě. I o tom dnes budu mluvit. Naším hostem je totiž Kristýna Richter, která je ředitelkou sekce pro boj s nelegálním trhem Českého sdružení pro značkové výrobky. Kristýno, vítejte, dobrý podvečer.
6: Dobrý den a děkuji za pozvání.
5: Ptát se budete moci i vy na známém telefonním čísle 257 400 999. Pojďme začít ale obecně, protože když se řekne padělek, tak většina lidí si stále představí, dejme tomu, kabelku, tričko z nějakého tržiště. Jak moc se ale ten dnešní nelegální trh proměnil a co všechno se dnes běžně padělá?
6: Tak je potřeba říci, že nelegální trh je velice flexibilní a velice rychle reaguje na tu samotnou poptávku na trhu. Takže padělá se prakticky cokoliv, co má nějakou cenu a hodnotu, po čem zákazník může z jakéhokoliv důvodu toužit. A jako příklad bych uvedla například padělané automobilové díly, léčiva, dětské hračky, jakákoliv elektronika, samozřejmě cigarety, ty elektronické cigarety, běžně asi známé a rozšířené oblečení, kabelky, doplňky. Je to opravdu celá škála s různými typy rizik.
5: My jsme dokonce, když jsme se tady bavili před vysíláním, vy jste dokonce zmínila, že se padělají i airbagy tam, ale přece může opravdu hrozit velké nebezpečí.
6: Přesně tak. Tento příklad jsem slyšela od španělských kolegů na jedné z konferencí, kdy nám tam dokonce představit jedné automobilové společnosti ukazovali fotografie z nehody, která byla, ke které došlo a při které tomu autu vlastně nevybuchly ty airbagy tak, jak měly, nesplnily tu svoji funkci a bylo to právě z toho důvodu, že byly padělané, nebyly originální.
5: Já musím doplnit, že vy máte 10letou praxi z generálního ředitelství CEL, kde jste koordinovala trestní řízení. Také jste dlouhodobě působila například v institucích jako Europol, OLAF nebo OECD. Co vás na vlastně během té vaší praxe asi nejvíce šokovalo?
6: Mě osobně asi nikdy nepřestane šokovat ta bezpáteřnost a bezohlednost těch lidí, kteří takové výrobky, myslím tím padělané výrobky, vyrábí a distribuují, protože tam v některých případech, jak už jsme se bavili, například ty automobilové díly, léky, kdy například ta účinná látka je několikanásobně překročená nebo naopak absentuje, můžou mít až fatální následky. Takže ta motivace lidí pohybujících se na nelegálním a černém trhu

0: je čistě zisk a profit a jdou někdy bohužel doslova přes mrtvoly.
1: Mm-hmm. Vy jste působila i u evropského veřejného žalobce. Jak moc je dnes nelegální obchod propojený s organizovaným zločinem? Protože i o tom, když jsem připravovala dnešní rozhovor, jsem vlastně četla.
0: Velice úzce. Organizovaný zločin funguje jako profesionální a často mezinárodní biznis, který je často vybavený velice dobře technologicky, je vyspělý a opět reaguje na tu poptávku na samotném trhu. Často působí přeshraničně. Oni, tito pachatelé, jsou si velice dobře vědomi, že ten přeshraniční prvek stěžuje práci jak těch národních.
1: Ostatně často to vidíme v nejrůznějších zprávách, krimi zprávách ve všech médiích.
0: Přesně tak, to je to, co tu práci policejních složek potom komplikuje, takže oni jsou si toho velice dobře vědomi.
1: Často zaznívá i to, že za těmi levnými padělky mohou stát třeba drogové kartely, obchod s lidmi nebo pašování migrantů. Ale řekněte mi, dokáže si to podle vás ten běžný spotřebitel, ten, kdo to nakupuje, vůbec připustit, protože on tam vlastně vidí hlavně tu úsporu a tedy, že má něco jakoby rádoby značkového, ale dejme tomu za třetinový peníz.
0: Přesně tak, ta cena je asi největším faktorem a myslím si, že většina lidí si to vůbec nespojí a upřímně ani není důvod, proč by měl běžný spotřebitel při normálním běžném nákupu takto uvažovat. Z toho důvodu já si myslím, že ta osvěta celkově ve společnosti je strašně důležitá. Ne proto, aby lidé viděli za svým nákupem organizovaný zločin, ale aby jim docházelo to, že ti, kteří takové věci páchají, tak je nezajímá to blaho toho spotřebitele, to jestli jim poskytuje kvalitní produkt nebo ne, ale zajímá je jejich vlastní profit a ten jejich profit je spojený s riziky pro toho spotřebitele, ať už to je ta zmíněná překročená nějaká dávka účinné látky, ať už je to riziko toho, že padělaná nabíječka se samovznítí, nebo že nevybuchne ten zmiňovaný airbag a tak dál.
1: Mm-hmm. Ten černý trh podle nejrůznějších odborníků napříč státy výrazně ohrožuje mladistvé, protože ty nelegální výrobky jsou levnější, bez kontroly věku. Jak vážný problém to je dnes u nás v Česku?
0: U těch mladistvých je to problém hlavně v těch výrobcích, které je nějakým způsobem lákají. Takže můžeme jako příklad zmínit jednorázové elektronické cigarety, které v těch nelegálních příkladech nebo v těch padělaných příkladech mohou překračovat tu povolenou dávku nikotinu. To může mít velice vážné zdravotní následky. A ten regulovaný trh má určité limity, ve kterých se musí pohybovat. Kdežto ty nelegální výrobky jsou pro ty mladistvé nějakým způsobem lákavé, ať už tou reklamou, jsou barevnější, působí veselej, ono to takhle zní směšně, ale je to tak, ono to skutečně přitahuje tu pozornost toho.
1: Já jsem četla několik rozhovorů s vámi a vy jste tam zmiňovala, jsem si říkala, že to není možné, že podle aktuálních zjištění přibývá v Česku padělaných cigaret, pak jsem tady k tomu došla i aktuální studii, které mohou obsahovat třeba mrtvý hmyz nebo azbest. Jak je možné, že se takové výrobky vůbec dostanou mezi lidi?
0: Takové výrobky jsou součástí takzvaného černého trhu. Ten černý trh nikdo nereguluje, tak jako je tomu v případě té originální výroby. Takže nikdo neručí za kvalitu té výroby, za kontrolu těch norem, těch látek, ani samozřejmě toho, co se dostane součástí té příměsi do té finální cigarety. Takže z toho důvodu je možné, že se takové výrobky potom bohužel na ten trh dostanou a potom už není jiné řešení, než použití těch dostupných prostředků, které mají bezpečnostní složky a snažit se takové výrobky na tom trhu odhalit a snažit se proti nim cílit.
1: Říká ředitelka sekce pro boj s nelegálním trhem Českého sdružení pro značkové výrobky Kristýna Richter, která i nadále zůstává hostem dnešního presklubu na frekvenci 1. Ptejte se i vy 257 400 999. Jsme tu pro vás.
2: Frekvence 1 Press Club. Romana Navarová a host.
1: Zeptám se na další věc, jak velkou roli v šíření padělků dnes hrají sociální sítě a nejrůznější online tržiště. Ostatně se slovem tržiště jsme se setkali i v loňském roce poměrně nedávno, co se týkalo bitcoinů. Dá se říct, že ten internet celý problém ještě znásobil?
0: Jednoznačně. Dříve, když si člověk chtěl něco koupit, musel jít fyzicky do obchodu, najít to, porovnávat to zboží. Dnes si otevřeme telefon a ta nabídka na nás sama proaktivně vyskakuje a to je vlastně i usnadnění pro ten černý trh. Pro toho spotřebitele je těžší se zorientovat v tom výrobku, může se jednat i o klamavou reklamu, kde vidíme obrázek něčeho jiného, než to, co ve skutečnosti dostáváme. A opět ten mezinárodní prvek tady figuruje, protože internet není limitovaný hranicemi a ti pachatelé můžou operovat přes několik hranic ve vteřinách.
1: Mm-hmm. Stát podle odborníků přichází kvůli černému trhu o miliardy korun ročně. Co s tím tedy stát může udělat? Protože to jsou peníze, které teď určitě chybí ve státní kase, jak o tom velmi často zmiňují se politici a další, a také opozice. Tak co se dá dělat?
0: Určitě je na snadě otázka, jakým způsobem můžeme podpořit ty už existující mechanismy, jakým způsobem můžeme podpořit orgány, které mají nějaké kompetence v této oblasti, ať už je to policie nebo celní správa. A určitě ta oblast padělku je specifická tím, že největší znalost o těch produktech většinou mají ti majitelé práva, ty originální značky, ty firmy, které stojí za tím originálním výrobkem.
1: Ale velmi často děje. Známe také příklady, kdy právě ty nejrůznější motivy třeba těch dětských, skvělých filmových hitů, která se potom objevují na tričkách, tak samozřejmě ty firmy si to hlídají.
0: Přesně tak a je to v pořádku a já jsem obrovským fandou těch proaktivních značek, které se nebojí zakročit v okamžiku, kdy vidí na tom trhu problém se svým vlastním produktem a jsou připraveni pomoct těm bezpečnostním sborům při tom vymáhání, protože tak by to mělo fungovat.
1: Bylo to tak velké nadšení, že i z toho důvodu vznikla iniciativa Nefejkuj, Kristýno.
0: Je to určitě jedna z motivací. Já strašně ráda spolupracuju s firmami, které se snaží něco dělat a stejně tak to bylo v tomto případě.
1: Tak protože ono je to i poškozuje, všechny ty poctivé firmy, které platí daně a tak dále, jejich zaměstnance.
0: Přesně tak, jsou to firmy, které investují nemalé částky do svých postupů, do kvality toho výrobku a samozřejmě to poškozuje potom jejich dobré jméno.
1: Pojďme tady k té iniciativě Nefejkuj. Co je jejím hlavním cílem, na koho především míří, jakým způsobem se s ním můžeme potkat?
0: My už jsme to částečně nakousli. Jedním z těch hlavních cílů je určitě osvěta. Osvěta té společnosti v tom, že v případě, že si někdo pořídí padělek, tak s tím padělkem si domů neodnáší jenom ten produkt, ale i ta rizika, která jsou s ním spojená. A zároveň bychom chtěli hledat cesty té spolupráce veřejného a soukromého sektoru, jak můžeme podpořit ty orgány a kde jsou třeba ještě mezery, protože já si nemyslím, že bychom měli nějak extrémně děravý ten náš legislativní systém, těch možností je v tuhle chvíli spoustu, jenom si myslím, že je pořád spousta cest, kde bychom mohli hledat to zlepšení.
1: Když se podíváte na ten současný trend v Evropě, tak roste podle vás problém padělků a nelegálního trhu rychleji než dřív. A proč?
0: Určitě. A částečně už jsme to zmínili, je to ten přesun do online prostředí, do marketplaceů a je to ta stále zvyšující se rychlost té reakce černého trhu na tu poptávku.
1: Existují nějaké typické varovné signály, podle kterých člověk pozná, že kupuje nelegální nebo padělané zboží, protože já vím, že u některých opravdu velmi luxusních značek, které prodávají doplňky, kabelky, už je mnohdy, a o tom mluví opravdu otevřeně odborníci, už je mnohdy velmi, velmi těžké rozeznat od padělku, protože jsou velmi sofistikovaně provedeny. Takže jak to je?
0: To je částečně pravda, ale největším faktorem a takovým varovným signálem je a bude vždycky cena toho produktu. Není proveditelné, není to možné a není důvod, proč by někdo prodával originální produkt nebo padělaný produkt za stejnou cenu, jako je prodávaný ten originál. Vždycky bude motivací černého trhu na tom vydělat. Takovým nejjednodušším příkladem, jak rozeznat originál od padělku, jsou právě tabákové a nikotinové výrobky, které jsou vždycky opatřeny tabákovou nálepkou, takzvaným kolkem. U těch dalších výrobků to může být o něco těžší, ale zaměřovala bych se na ten obalový materiál jako takový. Často jsme zvyklí na ten originální produkt, máme ho navnímaný, takže můžeme poznat podle kvality toho balení, podle tvaru víčka, podle kvality přilepení etikety, to jestli se ta etiketa vlní nebo ne. Takže vnímat opravdu ten originál a porovnávat potom to, co beru do ruky, jestli se to náhodou od toho originálu neliší.
1: Víte, mě vždycky ještě fascinuje jedna věc. Velmi často vidím právě celní zprávu v doprovodu policistů tady v jednom tržišti v Praze Libuši, je to i velmi často ve všech zprávách. Vždycky tam se berou padělky, pak se komunikuje, že to bylo za desítky milionů a tak dále. Další raz je proběhne za další měsíc. Je to to samé? To nejde zastavit?
0: Jak jste zmínila, ty bezpečnostní složky celní správa jmenovitě jsou v tom extrémně aktivní a snaží se hledat způsoby, jak toto zastavit. Nicméně těch možností, jak odstřihnout ty dodavatelské mechanismy a systémy, ty možnosti jsou limitované. Takže bohužel v tuhle chvíli asi nezbývá nic jiného, než opakovaně provádět ty kontrolní akce a snažit se dát tomu místu najevo, že ty bezpečnostní složky tady jsou a nemají v plánu s tou svojí činností přestat, ale bohužel ty možnosti mají svůj limit.
1: Co tady si zapamatovat z dnešního rozboru ve chvíli, kdy uvidíme nějakou podezřelé levnou nabídku?
0: Určitě se zamyslet nad tím, kde jsem, jestli kupuji od nějakého ověřeného dodavatele, řetězce, jestli se liší ten výrobek od toho originálního, jaká je motivace toho prodejce dávat mi tu nižší cenu, jestli se nemůže jednat o padělek, a rozhodně bych nevěřila pohádkám typu padělky se vyrábí na stejném místě ve stejných továrnách jako ty originály a je to úplně stejné zboží, protože tak tomu není.
1: Říká host dnešního Pressklubu na Frekvenci 1, jimž byla Kristýna Richter, ředitelka sekce pro boj s nelegálním trhem Českého sdružení pro značkové výrobky. Děkuji pěkně za váš čas pro naše posluchače.
0: Děkuji za pozvání.
1: A vám všem klidný středeční podvečer. Teď už s Milanem Bílkem a Frekvenci 1.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bioolivový olej půl litru za 139,90. Albert.
3: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky? Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2008. Gratulujeme.
2: Hezký večer vám přeji, 22 minut po 18. hodině. Máme popres klubu a spolu si dáme finále toho dnešního hezkého 20. května. Věřím, že hezkého je i pro vás a doufám, že hezké to bude, až nám skončí utkání Česko-Itálie. Není to na žádné velké ovace, třetí třetina, hraje se 49. minuta, Česko-Itálie 1-1. Tak já vám posílám teď po press klubu Phila Collinse anebo Bruno Mars, Mary
1: Frekvence 1
0: a Milan Bílek.

Jistá je My Now, It's For Real, to byla královna diskoték svého času, Dana Summer. Tak máme 3 minuty po půl sedmé a zdá se, že to přeci jenom neskončí hokejovou ostudou. Hraje se třetí třetina Česko-Itálie, jsme v mírném vedení 2-1. Kdo by řekl, že se budeme v případě Itálie strachovat o to, jak to dopadne? Tak třetí třetina tohoto utkání, konec za chvilku. Co se informací týká našeho posledního slova, tak to je taky velmi zajímavé. Jak se to točí, kolik můžeme mít, nebo můžete mít zítra ráno, 22 tisíc tady vidím, vyskládáno na zítřejší den, tak kdyby náhodou, hádáme poslední slovo Dagmar Honcové, dneska jste nebyli úspěšní ani v jednom ze 4 kol, tím pádem nasčítali jsme o 2000 více a zítra po ránu 22 500, když to dáte. Držím vám palce. Teď je Eva Farná, Miraj, a vzpomeneš si.

0: jsem tam lepal, tady na frekvenci 1 před 19. hodinou, přeci jenom vám vezu dobré zprávy, protože je dobojováno, národní tým otočil nepříznivý stav utkání ve třetí třetině, vstřelil 3 branky a po výsledku 3-1 bere všechny body. Ano, Česko, Itálie 3-1. Tak další zprávy nejenom hokejové pro nás bude mít Ondra, před nimi taky Dajdou, anebo Marek Ztracený a Originál.
1: Koho baví po ránu vstávat?
2: No přece ty, kteří vstávají s frekvencí 1. Lubka a Míra přesně vědí, co chcete po ránu slyšet.
3: Čerstvé zprávy.
4: Jan Kraus a blondýna.
3: Hádáme poslední slovo a platíme vaše účty.
4: A v 8 dorazí i zajímavý host. Dorazí za námi člověk, který má doma opravdu hodně snowboardů, přitom není sportovec.
3: Přitom na ně možná ani neumí, viď? A má doma hromadu zlatých medailí ze snowboardu a nejsou jeho.
4: Herec Marek Adamčík za námi dorazí.
1: Takže hned po ránu zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová na frekvenci 1.
5: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move, seduce.

0: byl Chesney Hawks, dál po zprávách taky Dermot Kennedy. Od Sabriny tady bude Hit Boys. A Freddie Mercury.
1: Své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A slovo má Ondra.
4: A já přeju hezký večer. Roste počet lidí, kteří žádají o řidičský průkaz elektronicky. Čeští hokejisté nakonec porazili na mistrovství světa Itálie 3-1 a zdržíte se na pražském okruhu. Kolony se ještě stále rozjíždí taky u Brna. Roste počet lidí, kteří si žádají o řidičský průkaz elektronicky. Dnes o tom informovalo Ministerstvo dopravy.
5: Nejvíc využívají elektronické podání lidé ve věku od 31 do 40 let. Podle dat rezortu k začátku května by si letos mělo vyměnit průkaz kvůli končící platnosti více než 400 tisíc motoristů. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
4: Policie by měla církvi vrátit lebku svaté Zdislavy 30. května.

0: začátku, takže o tom budeme určitě informovat. Ale Liberecký kraj se bude jistě rád k tomu hlásit.
1: Zloděj relikvie nevyčíslitelné historické hodnoty ukradl z relikviáře umístěného na jednom z bočních oltářů baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy. Několik evropských zemí dnes odsoudilo izraelské zacházení s aktivisty z mezinárodní flotily, která směřovala do pásma Gazy s humanitární pomocí a kterou izraelská armáda tento týden zastavila v mezinárodních vodách. Španělsko, Francie, Británie, Irsko, Nizozemsko a Itálie v samostatných prohlášeních označily izraelské počínání za nepřijatelné, ohavné nebo nelidské, jak píše agentura AFP. A čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa ve Friburgu Itálii 3-1. Připsali si tak třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 46. minuty, ale národní tým překvapivě s outsiderem utkání prohrával. Vítězný gól vstřelil až v čase 51:05 útočník Jakub Flek. Pátý zápas čeká výběr kouče Radima Rulíka v sobotu od 16 hodin a 20 minut proti Slovensku. To má po třech utkáních 8 bodů.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Teploty zítra budou kolem 18 až 23 stupňů Celsia, na horách bude kolem 14. Má být oblačno až polojasno, ráno a k večeru místy může být i skoro jasno, během dne každopádně místy můžou přijít také přehánky.
2: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
1: A pojďme se podívat ještě na silnice. Stále je hlášen hustý provoz na Pražském okruhu, a to před 19. kilometrem, kde se zdržíte zhruba 10 minut v koloně, a stále ještě taky menší kolona na příjezdu do Prahy po dálnici D5 na posledních 5 kilometrech, kde necháte zhruba taky asi 5 až 10 minut. Před Brnem je kolona už opravdu velmi malá, ještě stále je tu menší zdržení od stého 90. po stý 96. kilometr, a to na 5 až 10 minut. A pozor si taky dejte na dopravní nehodu při nájezdu na D50 dvojku Exit 23 ve směru na Brno. Srazila se tu dvě osobní auta. Tak především opatrně a šťastnou cestu. Teď už pokračuje Milan Bílek.
4: Hezký večer vám přeji. Tak nakonec to dopadlo v tom hokeji 3-1. Bylo to těsné, 3-1 proti Itálii. Tak super, za chviličku je tady Petr Jablonský z nedělního Lifeu plus náš ranní host blondýna od Honzy Krause. Teď no day.

0: Ale vy normálně on, velká hvězda Freddie Mercury s námi na Frekvenci 1, tak pošleme se taky do 80. Za chviličku prázdniny 88. díky songu Boys od Sabriny. Dáme All for One. No a zpátky do víkendu, tam byl Petr Jablonský a vy jste chtěli slyšet představitele jednoho famózního prince. Tak jak to dopadlo?
1: Dobrý den, tady je Petr Jablonský, Frekvence 1. Kdo je na druhé straně?
2: Dobrý den, Teplice, Zdeněk.
1: Zeptám se, s kým byste si rád pohovořil?
2: Já bych chtěl s panem Trávníčkem.
3: Tak já teda zdravím samozřejmě, teda posluchače, který si mě vybral. No a co byste ode mě teda chtěl slyšet?
2: No tak chtěl bych se zeptat, jestli byste zaspomínal na to natáčení tří oříšků.
3: Co
2: když asi často se vás na to ptají.
3: No tak je to samozřejmě otázka na tu pohádku. Se dá říct, že mě provází celým životem, že skutečně jako princ je moje třetí jméno. Jako já skutečně už jsem na to zvyklý, že na mě volají princi. Já se
2: už na to i slyšíte.
3: No, já na to slyším, já se vždycky podepisuju a podobně. No teď teda zrovna jsem potkal jednu paní a slyším, volá princi, princi. Já se otočím a volá, ne pane Trávničku, pardon, já jsem jenom volal na svého psa. ale samozřejmě je to jako od té doby se dá říct, že i ty vtipy, co vznikly vlastně na tu pohádku, já třeba bych vám mohl jeden říct, jestli znáte o té veverce, jak louskala ty oříšky.
2: Znám.
3: Ty ho znáte.
2: Neznám to.
3: Tak já vám ho řeknu. Veverka louská oříšky a teď rozlouskne první oříšek a tam šaty. Teď jako rozlouskne druhý oříšek, tam zase šaty. Třetí oříšek, tam svatební šaty. A ona si tak povzdechne a říká, já se z toho zblázním, já se kvůli té pohádce ani nenažeru. We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: Boys. Tak krystalicky čisté Italo disco, velký hit roku 1987, který naspívala italská zpěvačka Sabrina Salerno. No a možná to místo, kde byl natáčen tento klip, taky objevíte na své dovolené, protože se natáčelo v bazénu hotelu Florida. V italském městě je solo a kvůli tehdy velmi odvážným záběrům byl v některých zemích klip cenzurován nebo upravován. Tak my vyrážíme do jednoho podcastu, který vypadá taky, že je velmi odvážný. Hostem dnes po ránu byla Miluška Bittnerová, tedy blondýna od Honzy Krause. No a my jsme se ptali hlavně na nový podcast Menopauza, to je jméno podcastu. A schválně, je i pro muže?
1: Jo, já si myslím,
2: dozvíme
1: že
2: se
1: jo.
2: Tam zásadně si věci,
1: to se trošku bojím, že právě na sebe jako práskáme docela věci, které by měly zůstat jenom jako mezi ženskýma. A i z těch ohlasů, co zatím máme, tak jako prostě ty chlapi to poslouchají a něco si z toho berou. Mm-hmm. Jo, a to není úplně, to takhle s tím nepočítáme, jo. Takže chlapi, mm-hmm, pokud posloucháte a chcete to použít proti
2: jako zbraň, no to jsem první, co mě napadlo.
1: Ne.
2: Přijdu domů a řeknu, a přesně tohle tam říkala Miluna.
1: Ale zase na druhou stranu, možná pro ty chlapy je zajímavý to myšlení těch ženských, že možná některé věci, které říkáme, myslíme nebo se nám dějou, nejsou takový, jak to pro vás jako může vypadat. No. Mm-hmm.

0: rád, že jsem byl poslán dobrých hokejových zpráv. 3-1 nad Itálií, to se samozřejmě počítá, aby to bylo s klubem. No a co se počasí týká, tak vezmu možná ještě o něco lepší zprávy, protože Evropu čekají první výraznější třicítky a velmi teplý vzduch začne postupně pronikat i k nám do Česka, takže už pár dní samozřejmě tušíme, že se oteplení blíží a od neděle není vyloučeno, že v nejteplejších místech Česka naměříme až okolo 27 až 29 stupňů Celsia, takže my jsme nedávno ještě řešili, není to tak dávno, ta chladná rána, přitápění, podprůměrné teploty, ale teď přichází velká změna, takže už od víkendu vlastně léto, co se počasí týká. Užijte si to, za chvilku Jana Kirchner, taky doktor Alban a nebo Pink.
1: Koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
2: Hudební novinky.
1: Trby ze světa slavných.
2: Song za odměnu.
1: A dorazí i zajímavý host.
2: Kdo to bude tentokrát?
3: Cestovatelé a taky autoři cestopisů Kristýna Tronečková a Matouš Hurtík. Tak jak se jezdí po světě a hledá štěstí?
2: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
1: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo dostává Ondra Albrecht.
2: A všeho hezký večer. Do Česka dnes večer letecky z Ugandy přicestuje americký lékař, který měl kontakt s nakaženým ebolou. Hokejisté domácího Švýcarska deklasovali na mistrovství světa Rakousko 9-0 a zatím se stále zdržíte na pražském okruhu. Do Česka dnes večer letecky z Ugandy přicestuje americký lékař, který měl kontakt s nakaženým ebolou. O jeho přijetí na americkou žádost rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch po konzultaci s vládou. Muže čeká 3týdenní izolace v pražské fakultní nemocnici Bulovka. Podle Vojtěcha nepřijde do kontaktu s českými občany, nepředstavuje proto pro veřejnost zdravotní riziko. A podobně se vyjádřila i hlavní hygienička Barbora Macková. Transport a hospitalizaci muže zaplatí Spojené státy. Spadil

0: až fatální následky. Takže ta motivace lidí pohybujících se na nelegálním a černém trhu je čistě zisk a profit a jdou někdy bohužel doslova přes mrtvoly.
1: Celý rozhovor najdete už nyní na našem webu frekvence1.cz. Spojené státy vznesly obvinění vůči dlouholetému kubánskému lídrovi Raulu Castrovi. Dnes to napsala agentura Reuters. Ta se odvolává na vysokého představitele americké vlády. Castro, kterému je 94 let, je bez politické funkce. Nadále ale patří k nejmocnějším mužům v zemi. Hokejisté domácího Švýcarska deklasovali na mistrovství světa v Curychu Rakousko 9-0 a mají v čele skupiny A plný počet 12 bodů. Domácí vedli už ve 14. minutě 4-0. Rakušané ve čtvrté vystoupení na turnaji ztratili první body. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa ve Friburgu Itálii 3-1 a připsali si tak třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 46. minuty přitom národní tým prohrával. Vítězný gól nakonec vstřelil v čase 51-05. Útočník Jakub Fleck.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Zítra teploměr ukáže kolem 18 až 23 stupňů Celsia, na horách to bude kolem 14. Bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy i skoro jasno. Během dne se místy můžou ale vyskytnout přehánky.
2: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
1: Tak kolony u Brna na dálnici D1, ty už se rozjeli, tam už se jezdí bez větších komplikací. I před Brnem z druhé strany od Vyškova už nečekejte žádné velké problémy. Zdržíte se kolem 5 až 10 minut. Na dálnici D1 před sjezdem na Pražský okruh a potom také na Pražském okruhu. Dobrou zprávou je, že komplikace na D5 a potom na Pražském okruhu od D5 dál k D1 už jsou ty tam a teďka už se i tímto místem jezdí bez větších problémů. Ať to vydrží, šťastnou cestu, pokračuje Milan Bílek.
4: Ať vám to jede dnešním večerem, zdravím vás po 20. hodině. Tak za chviličku si dáme třeba Van Halen a Jam, to je památný hit 80. let. Mám pro vás taky suchánka kolečka, teď

Stresuje, že kdo chce, ten se dopíská. Pod lampou jen krátce včít mídlou ze zas. Otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

Man in the Rain, to byl Mike Oldfield, 15 minut po 20. Tady je večerní středeční frekvence 1. Ve zprávách Ondra zmínil taky jeden jako zajímavý výsledek z hokejového šampionátu. Neboli hokejisté Švýcarska deklasovali na mistrovství světa v Curychu Rakousko 9-0. 9-0, to se nestává tak často. A já si říkám, jaké jsou ty nejvyšší výhry a prohry v rámci šampionátů, který je tady už několik desítek let. Tak dívám se do statistika, co je zajímavé, tak nejvyšší výhry v elitní kategorii mistrovství světa v hokeji tradičně přesahují 20-brankový rozdíl. A ty historické tabulky nejvyšších debaklů na šampionátech opanovaly týmy Československa a Kanady v éře, kdy byly výkonnostní rozdíly mezi hokejovými velmocemi a rozvojovými zeměmi skutečně obrovské. Tak pojďme na to, nejvyšší výhry v historii mistrovství světa. Tak rok 1957, mistrovství světa v Moskvě, Československo, Japonsko 25-1. Dále mistrovství světa v roce 1939, Československo, Jugoslávie 24-0. Taky slušný. A Československo, Belgie 24-0 odehráno na mistrovství světa v Praze v roce 1947. No a absolutním rekordem je Kanada, Dánsko 47-0. Tento zápas je sice často uváděn jako absolutní rekord napříč turnaj pod hlavičkou IHF, jde ale o mezistátní utkání z úvodu hokejové historie, které se oficiálně nehrálo v rámci elitní skupiny, ale stejně jako být na místě dánského brankáře a dostat 47 gólů je neuvěřitelné. Takže dnešních 9-0 není vůbec nic. My jedeme dál. Ace of Base, Van Halen a teď Jelen, Jediný, co chci.

0: Job.
1: A to byly Van Halen. Možná máte před očima taky videoklip tomuto hitu z roku 1984. On neslal skoro nic, byl to nízkorozpočtový videoklip, který režíroval sám rozjetý Dave Lee Roth a zachycuje kapelu při energickém vystoupení a taky získal svého času nominace na cenách MTV Video Music Awards. Hezká historie. Už za chvilku Texas, Petr Kolář a Mark Embor, ale teď Suchánek a Kolečko.
2: Cože?
3: Cože?
2: Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
4: Mám chytrou lednici a jediné, co zatím udělala, je, že jednou pípala kvůli otevřeným dveřím. Nešlo by koupit normální hloupou, co si hledí svýho Radek 57 Havlíčků Brod?
5: A já jsem se na to zvěk, člověče, na tohle. Nejdřív mě to jako, říkám, pípá, svých měl zavřít.
4: A proč to pípá? Jo, že
5: když to nechal otevřený, jo. Co pípá, pak už to jako nevnímáš, jsi tam v tý...
4: A nezavřeš to ani.
5: No, pak někdy jo, jako...
4: Já teda nemám rád takový to bzučení, jak jako ty lednice, jako víš, jako jednou začnou bzučet třeba v noci.
5: To mám v pracovně.
4: A nejhorší, když třeba taková situace, ne, že bys to stávalo nějak často, a manželka tě vyhodí z ložnice, že jo, tak mě hrozně štve to bzučení.
5: Ty. A nechceš se lehnout v obyváku.
4: No to my máme jako jedno a to samý vlastně v obyváku, jo, kuchyni, no. A ona stejně, ona je slyšet i do chodby, kdyby se lehnul jako na chodbu, tak ona prostě bzučí, no.
5: A tak vyhoď tu lednici. A dělej lednice jako do ložnice, ne? Když byl nějaký problém.
4: Jo, že vždycky, když mi máma, teda máma. Vždycky, když mě manželka vyhodí jako do kuchyně, tak vezmu lednice a dám jí do ložnice.
5: No.
4: A jí bzučí tam.
5: Přesně tak, jako. A ona přileze.
4: A lednice.
2: Cože?
3: Cože? Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Summer Sun, to byly Texas, tady na Frekvenci 1. Tak mnohé servery a byly stovky po celém světě si dnes všimly toho, že zpěvačka Cher dnes slaví 80. narozeniny. Já jsem o tom mluvil už včera a dneska ještě jsem se na to zakoukal. Třeba Harper's Bazaar dává dohromady 5 momentů, které odpálily zpěvačku Cher ke hvězdám, a tak nějak mi to dává smysl, protože v 65. tady byla se svým manželem Sunnym a měli velký hit I Got You Babe, a pak spolupráce s jistým Bobem Mackiem, což byl chlapík, který v podstatě řekl, jak se má oblékat. Pak za třetí úspěch na filmovém plátně, samozřejmě si pamatujeme hlavně Čarodějky z Eastwicku, tam byla Cher taky skvělá. Neuvěřitelný videoklip na lodi USS Missouri k songu If I Can Turn Back Time, no a obrovský návrat v roce 1998 s hitem Believe. Cher vypadá skvěle, dnes slaví 8. kulatiny a myslím, že úspěch tohoto songu jen tak něco nepřekoná. Tehdy v historii pop music byl použitý systém pro nahrávání vokálů, takzvaný autotune. A bylo to velké zjevení. Cher byla úplně první. Takže Believe si určitě dáme a nebude trvat dlouho, a Cher si dáme, protože od Cher tady máme tucty songů, takže nemám obavy, že bychom na ní zapomněli, ale teď třeba Liquido, Araka nebo Ed Sheeran, asi fajn.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
3: Celý můj život plave na vodě, mám vítr z lidí, co...
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek, ale...
2: To za chvilku vyteče ušima.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Slovo dostává Ondra Albrecht.
5: A já přeju hezký večer. Muž po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí na letiště v Ruzyni dnes večer. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. A komplikace na silnicích už prakticky nejsou. Muž po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí na letiště v Ruzyni dnes večer. Spojené státy americké platí jeho převoz z Ugandy. Americký lékař zůstane v izolaci 3 týdny. Informoval o tom ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pro veřejnost riziko podle něj nepředstavuje. Primářka kliniky infekčních nemocí fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová k péči o muže doplnila.
6: Pokud je pacient bezpříznakový, tak jak ještě v noci nám kolegové teda z té oblasti řekli, tak pokud je bezpříznakový, tak bude pouze na pozorování, nebudeme provádět zatím žádné testy, žádná vyšetření, protože v okamžiku, kdy pacient nemá příznaky, tak žádné testy neprokáží, jestli je vlastně v inkubační době, anebo nikoliv. Ale to nemění nic na tom, že ta doba musí být taková, aby bylo jednoznačně vyloučeno, že ten člověk neonemocní.
5: Podle serveru Flightradar24 je na cestě do Prahy z Entebbe malý soukromý letoun s americkou registrací společnosti Phoenix Air, která zařizuje právě i zdravotnické transporty. Není ale potvrzeno, že jde o letoun, ve kterém je americký lékař. V Praze by měl tento stroj, který letí právě z Ugandy, přistát kolem 11:30 večer. Roste počet lidí, kteří žádají o řidičský průkaz elektronicky. Informovala o tom dnes ministerstvo dopravy.
7: Nejvíc využívají elektronické podání lidé ve věku od 31 do 40 let. Podle dat rezortu k začátku května by si letos mělo vyměnit průkaz kvůli končící platnosti více než 400 000 motorů.

0: Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz MOL Cupu má zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy. Není ale jisté, jestli si je Slezané zahrají, protože jsou podezřelí v korupční kauze. UEFA by je tak do soutěže nemusela pustit. V takovém případě by účast ve čtvrtém předkole Evropské ligy přešla do ligy na třetí Plzeň.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: A teploty zítra budou kolem 18 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 14. Bude oblačno až polojasno. Ráno a večer místy může být i skoro jasno. Během dne ale místy přijdou také přehánky.
2: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A zatím zdá se doprava bez větších komplikací. I komplikace a dopravní kolona, která byla na Pražském okruhu, se už rozjela. Před Brnem se už taky jezdí bez větších omezení. Tak ať to vydrží šťastnou cestu, slovo má opět Milan Bílek.
3: Hezký večer vám přeji po 21. hodině. To, že o víkendu, o tom, který se blíží, bude horko, tak to nějak tušíme. Největší horko bude asi v Brně díky tamnímu sjezdu, jak to tak pozoruji. Celine Dion posílám Robbie Williams a taky tým slovní cudzí sno.

0: My Heart Will Go On, to byla Celine Dion ve svém asi největším hitu. 15 minut máme po 21. Tak kdo k nám dorazí zítra po ránu, herecká návštěva, bude tady Marek Adamčík, no a v Pressklubu to bude jiné, bude to jinak. S námi bude nový vládní zmocněnec pro plnění našich závazků vůči NATO, a to je Jakub Landovský. A Kuba Vajn, který bude v sedle, se bude ptát, jak přesvědčí vládu, aby dávala větší výdaje na obranu, jak se už dříve zvázala. Takže o tom to bude zítra po 18. hodině. Máme to pro vás živě, takže nám volejte na 257 400 999. Už za chvíli Peča Boys, taky opět a Radeček. Všechno je v pořádku.
1: Velké hlavy na frekvenci 1?
2: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
3: Tak jediná ženská, která je ráda, že mi klesl, je moje diabetoložka.
1: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
3: Tam jako cukr.
4: Tak přátelé, mějte se krásně a ať to klesá.
2: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
1: Co vás baví? Velké hlavy.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
5: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Boys on my mind, Pet Shop Boys ve svém trháku, tady na frekvenci jedna očinnosti pro vás mám Lavolam, Prince a Little Joe, k vám doletí s hitem United, no a teď se rád, vždycky rád se vracím k velkým hlavám a dnes výročí jedné slavné facky, hádejte, která to byla.
1: Přátelé velkých hlav a frekvenci jedna, dnes je to přesně 20 let, co padla facka na sále. Pamatujete? Miroslav Macek fyzicky napadl tehdejšího ministra zdravotnictví Davida Ráta na zasedání České stomatologické komory.
2: Velké hlavy, frekvence jedna.
3: No a pražský vrchní soud rozhodl, že Miroslav Macek dostane aký trest?
1: Pár facek.
4: Jakou pokutu dostane?
3: Pokutu? Ale koľko to bolo v tom roku 2006?
5: 20 000.
3: 20 tisíc, Jani, a nie je to málo?
1: Ja si myslím, že 100 tisíc a
4: pomluva. Ne, to vôbec ne.
3: Tak, Mikeši?
4: Ja myslím, že dostane akou 5 tisíc ani ne.
5: Ne, to ne. 30 tisíc.
3: Dostal pokutu Tomáš dneska v Ráži 100 tisíc korun a mal sa ospravedlniť.
5: 100 tisíc korun.
4: Možná to bolo úplne iných 100 tisíc korun než teď.
3: No to práve.
5: No to je pravda.
1: Mega.

0: United a Prince a Little Joe a taky Marky Mark tady na Frekvenci 1. Co potřebuje Dagmar Honcová ke své úspěšné předpovědi? Vy jste dneska typovali třeba rosničku, třeba matematiku, taky kávu, jako logicky bych to tam dal taky, ale nebylo to správně, takže v rámci posledního slova my jsme dneska nerozdali žádný jackpot a možná to na vás čeká zítra. Musíte se polepšit samozřejmě na nápovědy ještě docela brzo, takže zítra mezi 7 a 8 hodinou raní pro vás máme první kolo posledního slova. Takže nám volejte, volejte Lubce a Mírovi, no a zkuste to trefit. Je to za 22 tisíc plus 500, když to dáte. No a ranní host, jaký bude?
1: Koho baví po ránu vstávat?
2: No přece ty, kteří vstávají s Frekvencí 1. Lubka a Míra přesně vědí, co chcete po ránu slyšet.
3: Čerstvé zprávy.
4: Jan Kraus a blondýna.
3: Hádáme poslední slovo a platíme vaše účty.
4: A v 8 dorazí i zajímavý host. Dorazí za námi člověk, který má doma opravdu hodně snowboardů, přitom není sportovec.
3: Přitom na něm možná ani neumí, viď? A má doma hromadu zlatých medailí ze snowboardu a nejsou jeho.
4: Herec Marek Adamčík za námi dorazí.
1: Takže hned po ránu zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová na Frekvenci 1.

0: vím.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: Jen tak dá, Miluško. Brzy budete moct být učitelkou.
3: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
4: Muž poslal živou kočku v poštovním balíku z Vídně do Německa.
2: Bych chtěl vidět rentgen jeho mozku, tam musí být nějaký šlusy v nečekaných oblastech.
1: Tihle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a Blondýna, každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
1: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Tomio Okamura chce do Česka dostat více čínských turistů. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Itálii 3-1. A teploty budou zítra kolem 18 až 23 stupňů Celsia. Místy ale můžou přijít přehánky. U zpráv na Frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Předseda sněmovny a koaličního hnutí SPD Tomio Okamura by v Číně rád podpořil příliv tamních turistů do Česka. Důležité je podle něj i zrušení vízového styku pro české občany. Řekl to po jednání s premiérem Andrejem Babišem. Okamura, který byl dříve i viceprezidentem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, uvedl, že čínští turisté byli před pandemií covidu v Česku na prvním místě v útratách na osobu a na den. S padělky se asi každý v životě někdy setkal. Mnohdy to lidé zjistili až po nějaké době. Občas člověku zbyde špatná vzpomínka. Místy ale podvodníci padělají i životně důležité produkty. Hostem presklubu byla ředitelka sekce pro boj s nelegálním trhem Českého sdružení pro značkové výrobky Kristýna Richter. A ta přiblížila, že někdy se nekopírují jen známé oděvní firmy.
6: Ty automobilové díly, léky, kdy například ta účinná látka je několikanásobně překročená nebo naopak absentuje. Můžou mít až fatální následky, takže ta motivace lidí pohybujících se na nelegálním a černém trhu je čistě zisk a profit a jdou někdy bohužel doslova přes mrtvoly.
5: Celý rozhovor si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Spojené státy vznesly obvinění vůči dlouhodobému kubánskému lídrovi Raulu Castrovi. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na vysokého představitele americké vlády. Castro, kterému je 94 let, je bez politické funkce, nadále ale patří k nejmocnějším mužům v zemi. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa ve Friburgu Itálie 3-1. Připsali si tak třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 46. minuty přitom národní tým prohrával. Vítězný gól dal až v čase 51:05 útočník Jakub Fleck. Hokejisté domácího Švýcarska pak deklasovali na mistrovství světa v Curychu Rakousko 9:0 a mají v čele skupiny A plný počet 12 bodů.
1: Frekvence 1.
3: Počasí.
5: Teploty pro čtvrtek se udrží kolem 18 až 23 stupňů Celsia. Většinou nás čeká polojasno, z rána se ale místy ještě může objevit úplně jasná obloha, podobně jako večer. V průběhu dne ale očekáváme, že místy může také zapršet. Teploty na horách budou kolem 14 stupňů. Tolik zprávy, dalšího 5 za hodinu, do té doby dobrý poslech.
7: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
8: Hezký večer, zkrátka dobře, slyšeli jste, míříme do hezkého počasí, do prosluněného víkendu a nějaká ta sprška bude, ale myslím, že to dáme. Odměna je jasná, když se podíváte na počasí, hlavně na to, které nás čeká po víkendu, tak to je léto jako vystřižené. Tak, Cranberries tady budou, divokej byl, za chviličku i Blondýna od Honzy Krause, kterou jsme zpovídali dnes po ránu, ale začnu nejdříve Hold My Hand, Lady Gaga.
1: Frekvence 1
3: a Milan Bílek.

0: Není lepšího songu do květnového večera než ten, který nám teď doznívá. To byl takový výjimečný návrat do 90. let. A legenda praví, že písničku napsala teprve 19-letá jirská holka Dolores O'Riordan. A prý kluk, do kterého se poprvé vážně zamilovala, i zlomil srdce, ona vzala papír, tušku a všechny ty emoce hodila na papír a vznikl hit, který myslím, že nás takhle jako baví v tom roce 2026. Už za chvilku Reddy Kirken, Beverly Craven přidá, aby se to nepletlo, další baladu pro Miss Me a Robin Schulz, Million Good Reasons.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz

0: poslední dobou, a to byl Reddy Kerken tady na Frekvenci 1. Po ránu s námi dnes byla blondýna, ano, Milu Bittnerová. My jsme se ptali samozřejmě na její podcast, ale i na věci docela osobní. Jak jí změnilo mateřství?
1: Ale já mám pocit, že všechno, co bylo před Bettinkou, jako kdyby nebylo a jako kdyby se nepočítalo, jako že to je cizí život a teprve teď, co je Bettinka, tak je to ten opravdový život. A byla jsem prostě děsně hloupá, že jsem jako nechtěla dítě, já jsem opravdu neměla jako potřebu a jako to opravdový štěstí zažívám teď a jako fakt jsem jako šťastná. To je hrozně divně říkat takhle na nás.

0: to byl Michael Jackson tady na Frekvenci 1. Jak to bylo s hokejem? Bylo to docela nervní, protože 2/3, možná i vám se jevil reálně scénář, že po té face o Slovenska přijde další velká blamáž, ale nestalo se. My jsme nakonec zápas otočili a outsidera skupiny B, tedy Itali, jsme nakonec porazili 3-1. Tak to klaplo, se štěstím. No, o víkendu nástup na Slováky. Tak uvidíme. Za chvilku Uniktu a taky Marek Ztracený, stále věřím.
1: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
2: Hudební novinky.
1: Trby ze světa slavných.
2: Song za odměnu.
1: A dorazí i zajímavý host.
2: Kdo to bude tentokrát?
3: Cestovatelé a taky autoři cestopisů Kristýna Tronečková a Matouš Hurtík. Tak jak se jezdí po světě a hledá štěstí?
2: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
1: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.

po čase zhaslo. To, jak život zrychlil z nuly na sto. Pak šlo to s námi od desíti k pěti. Dobrý je,

0: užijte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Škoda na ovocné úrodě kvůli mrazům půjde přes miliardu. Fotbalisté Karviné překvapivě ovládli domácí pohár. A teploty ve čtvrtek půjdou až ke 23 stupňům, místy ale zaprší. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadu ovocnářů asi 1 až 1,5 miliardy korun. Předseda ovocnářské unie Martin Ludvík k tomu v krátkosti doplnil.
3: Když se na to podíváme za celou republiku, ty naše první odhady v tuto chvíli jsou takové, že ta úroda bude zhruba o 51% nižší, než je nějaký, řekněme, pětiletý průměr.
2: Letošní škody jsou zřejmě druhé největší po roce 2024, kdy úroda ovoce v důsledku jarních mrazů klesla o 2/3 a byla nejnižší za posledních 100 let. Výše škody tehdy dosáhly na zhruba 1,45 miliardy korun. 4 moravští aktivisté odpoledne natřeli červenou barvou ruce sochy druhého československého prezidenta Edvarda Beneše před právnickou fakultou Masarykovy univerzity a pověsili na něj ceduli s nápisem Český nácek škůdce Moravy, napsal iDnes.cz. Jedním z aktivistů je člen moravského zemského hnutí Tomáš Kočko. Předseda hnutí Pavel Trčala řekl, že o této akci nic nevěděl a nejde o iniciativu hnutí, ale jednotlivců. Akce souvisí s plánovaným sjezdem sudetoněmeckého krajenského sdružení, které se uskuteční v závěru tohoto týdne právě v Brně. Íránské revoluční gardy pohrozily, že rozšíří válku za hranice Blízkého východu, pokud Spojené státy a Izrael opět zaútočí na Irán, informovala o tom agentura AFP. Hlavní iránský vyjednávač a předseda parlamentu uvedl, že zjevné a skryté kroky nepřítele dokládají, že usiluje o další kolo válčení. Na svém účtu na Telegramu ale také napsal, že iránská armáda příměří využila k obnovení své síly. A fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz MOL Cupu má zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu účastě minimálně v hlavní fázi konferenční ligy. Není ale jisté, jestli si je Slezané zahrají, protože jsou podezřelí v korupční kauze. UEFA by je do soutěže pak nemusela pustit. V takovém případě by účast ve čtvrtém předkole Evropské ligy přešla do ligy na třetí Plzeň.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
2: Teploty budou ve čtvrtek kolem 18 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 14. Z rána a také k večeru čekáme jasnou oblohu. V průběhu dne ale občas přijde oblačnost a místy můžou přijít také přehánky. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.
4: Hezký večer vám přeji po 23. hodině, tak je tady jeden velký návrat superstar už na podzim, podrobnosti za chvilku. A z muziky teď Natalie Imbruglia nebo James Arthur, ale i Kristýna teď hore hroní.
1: Frekvence 1
0: a Milan.

0: dopoledne, to byla Natalie Imbruglia a na frekvenci Hej 1. Tak několik týdnů zbývá do letních prázdnin, ale už se kují pěkle na podzim na TV Nova. No a po pětileté pauze se vrací československá superstar. Ano, pro rok 2026 letos na podzim. No a nová porota prý vsadí na mix zkušených tváří úplných nováčků. Dnes byli představeni a určitě v porotě bude Palo Habera, legendární slovenský hudebník a taky nekompromisní kat Eva Farna, herec, hudebník a zkušený televizní porotce Kuba Prachař, Colin, to je samozřejmě brněnský rapér a jeden z nejstreamovanějších českých umělců současnosti. A kdo bude moderovat? Vydá Leoš Mareš. Tak blahopřejeme. A těšíme se na tu podzimní superstar po pětileté pauze. Už za chvíli Mirage, Heart anebo UDG odlétáš.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz.

0: Just Another Day a to byl East 17 na frekvenci 1. Tak do času půlnočního zbývá pár minut. Přeju vám hezký vstup do nového dne, jako vždy dobrou noc až do rána. Máme středu a já se na vás těším až v pondělí v dalším květnovém večeru. Tak užívejte.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: Tomio Okamura chce do Česka dostat více čínských turistů. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Itálie 3-1. A teploty budou zítra kolem 18 až 23 stupňů Celsia. Místy ale můžou přijít přehánky. U zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Předseda sněmovny a koaličního hnutí SPD Tomio Okamura by v Číně rád podpořil příliv tamních turistů do Česka. Důležité je podle něj i zrušení vízového styku pro české občany. Řekl to po jednání s premiérem Andrejem Babišem. Okamura, který byl dříve i viceprezidentem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, uvedl, že čínští turisté byli před pandemií covidu v Česku na prvním místě v útratách na osobu a na den. S padělky se asi každý v životě někdy setkal. Mnohdy to lidé zjistili až po nějaké době. Občas člověku zbyde špatná vzpomínka. Místy ale podvodníci padělají i životně důležité produkty. Hostem presklubu byla ředitelka sekce pro boj s nelegálním trhem Českého sdružení pro značkové výrobky Kristýna Richter. A ta přiblížila, že někdy se nekopírují jen známé oděvní firmy.
3: Ty automobilové díly, léky, kdy například ta účinná látka je několikanásobně překročená nebo naopak absentuje. Můžou mít až fatální následky, takže ta motivace lidí pohybujících se na nelegálním a černém trhu je čistě zisk a profit a jdou někdy bohužel doslova přes mrtvoly.
2: Celý rozhovor si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Spojené státy vznesly obvinění vůči dlouhodobému kubánskému lídrovi Raulu Castrovi. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na vysokého představitele americké vlády. Castro, kterému je 94 let, je bez politické funkce, nadále ale patří k nejmocnějším mužům v zemi. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa ve Friburgu Itálie 3-1. Připsali si tak třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 46. minuty přitom národní tým prohrával. Vítězný gól dal až v čase 51:05 útočník Jakub Fleck. Hokejisté domácího Švýcarska pak deklasovali na mistrovství světa v Curychu Rakousko 9:0 a mají v čele skupiny A plný počet 12 bodů.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Teploty pro čtvrtek se udrží kolem 18 až 23 stupňů Celsia. Většinou nás čeká polojasno, z rána se ale místy ještě může objevit úplně jasná obloha, podobně jako večer. V průběhu dne ale očekáváme, že místy může také zapršet. Teploty na horách budou kolem 14 stupňů. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood a v něm chci zahát.
2: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

šlo asi trpí závadou. Je častěji na dně, nežli za vodou. Nejspíš přišel čas se postit a od snah se oprostit, být za

0: každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek, ale...
2: To za chvilku vyteče uši.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

tři trubky, jeden buben, se vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Jedna hodina. Frekvence 1. Zprávy.
1: Škoda na ovocné úrodě kvůli mrazům půjde přes miliardu. Fotbalisté Karviné překvapivě ovládli domácí pohár. A teploty ve čtvrtek půjdou až ke 23 stupňům, místy ale zaprší. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadů ovocnářů asi 1 až 1,5 miliardy korun. Předseda ovocnářské unie Martin Ludvík k tomu v krátkosti doplnil.
2: Když se na to podíváme za celou republiku, ty naše první odhady v tuto chvíli jsou takové, že ta úroda bude zhruba o 51% nižší, než je nějaký, řekněme, pětiletý průměr.
1: Letošní škody jsou zřejmě druhé největší po roce 2024, kdy úroda ovoce v důsledku jarních mrazů klesla o 2/3 a byla nejnižší za posledních 100 let. Výše škody tehdy dosáhly na zhruba 1,45 miliardy korun. 4 moravští aktivisté odpoledne natřeli červenou barvou ruce sochy druhého československého prezidenta Edvarda Beneše před právnickou fakultou Masarykovy univerzity a pověsili na něj ceduli s nápisem Český nácek škůdce Moravy, napsal i dnes.cz. Jedním z aktivistů je člen moravského zemského hnutí Tomáš Kočko. Předseda hnutí Pavel Trčala řekl, že o této akci nic nevěděl a nejde o iniciativu hnutí, ale jednotlivců. Akce souvisí s plánovaným sjezdem sudetoněmeckého krajanského sdružení, které se uskuteční v závěru tohoto týdne právě v Brně. Íránské revoluční gardy pohrozily, že rozšíří válku za hranice Blízkého východu, pokud Spojené státy a Izrael opět zaútočí na Irán, informovala o tom agentura AFP. Hlavní íránský vyjednávač a předseda parlamentu uvedl, že zjevné a skryté kroky nepřítele dokládají, že usiluje o další kolo válčení. Na svém účtu na Telegramu ale také napsal, že iránská armáda příměří využila k obnovení své síly. A fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz MOL Cupu má zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu účastě minimálně v hlavní fázi konferenční ligy. Není ale jisté, jestli si je Slezané zahrají, protože jsou podezřelí v korupční kauze. UEFA by je do soutěže pak nemusela pustit. V takovém případě by účast ve čtvrtém předkole Evropské ligy přešla do ligy na třetí Plzeň.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Teploty budou ve čtvrtek kolem 18 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 14. Z rána a také k večeru čekáme jasnou oblohu. V průběhu dne ale občas přijde oblačnost a místy můžou přijít také přehánky. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.